0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost, nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu.

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval bojcem, rytář z kapsy nůž a z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš,

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Tchíni, protože my Tchánové jsme přece jenom nezodpovědnější a lehkomyslnější, vyvolá už tím, jak vypadá, jak mluví, jak jí, co nosí v hlavě, či z jaké rodiny pochází. Netuší, jak se rodič vyděsí při představě, že po dvou desítkách let odříkání, zlobení se a úporného vychovávání mají své dítě odevzdat zrovna tomuhle nespolehlivému zjevení a že s ním bude mít možná i děti. Tchán a tchyně, ale zpravidla zvláště tchyně, naproti tomu stěží do konce svého života zaregistruje, že mladí už nechodí do třetí třídy základní školy a že podle práva, podle ústavy a někdy dokonce podle skutečnosti dosáhli vlastního rozumu, tedy zletilosti, a tedy jakéhosi nároku na vlastní rozhodování a vlastní způsob života. A že rodiče mají nadále hlas už pouze poradní. A to je kámen úrazu. On u nás totiž nikdo, a nejenom tchyně, nedovede radit. Každý toho druhého spíše nutí a zmermomocňuje. Třeba, že se ovšem na tom vděčně anekdotickém vztahu podílejí obě strany. Ty tchyně jsou na tom hůř. Oni stárnou, oni slábnou. A staršímu člověku se každé škrábnutí pomaleji hojí, i když jde o škrábnutí slovem. A pak my nějak neumíme vést spory nejedovatě, tedy tónem, který nepopuzuje, natož pak tónem, který dokonce konejší a chlácholí, i když jde o spor. Jak jsem říkal, tchyně jsou na tom přece jenom hůř, ale neměli by si to tak brát. Nebude to dlouho trvat a z toho mladšího páru bude jeden taky tchýní a taky začne vychutnávat černou kůrku životního chlebíčka. Pokud se do té doby nenaučíme všichni umění poposednout si a uskrovnit se v tom rodinném kruhu. A tam patří i tchyně a tchán, protože nejsou vlastně ničím jiným než obyčejnou ustaranou mámou a obyčejným ustaraným tátou.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo zavena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

srdce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

jede chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Tak co je, halo, další.
1: Co říkáte?
0: No, co si přejete, chci vědět.
1: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
1: Lístky do kina, lístky do kina.
0: No, chtěl, to je mně jasné, ale na co?
1: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
0: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
1: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
0: Včera, dnes a zítra?
1: Co?
0: Na včera, dnes a zítra?
1: Ne, jenom na zítra, protože na včera to už bych nesíl, jo.
0: Na zítra.
1: A co hrajete zítra?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Co?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
0: No ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
0: No ano.
1: Ano.
0: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno. To ještě spím, že jo.
0: Tak na kdy teda to chcete?
1: Co říkáte?
0: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
1: Tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
0: dobře. No.
1: Dobře. A co hrajete v sobotu?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Co?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: No, teď vám to říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Po zítří?
0: Po zítří, myslíte v neděli, to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano.
1: Co hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večera, v neděli ráno.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
1: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
0: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, ano. Já nebo ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To je dobrý, tak
0: toto trvalo.
1: No jo, no tak.
0: 114 korun mi dáte.
1: Tak to je dobrý, tak.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: To jde mi ještě 20, ne, to je ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no.

Tak buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Napsal jsem domů dopis. Udal se mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

svátek Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf bojí. Rozpoznáš tu každodenně.

Maharadža koupil, aniž by s ní na MNV do manželství vstoupil. Svět je různý jako lidi, který po něm chodí. Někdo nosí módní semiš, jinej pejska vodí. Někdo nemá na polívku a jinej rozbíjí svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

houští davy pobíhaj rojnicí sem tam jak v džungli tapír. Už je dávno s květenou na lukách utrum neboli amen, jako v době

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Odpoledne a večer počítejme s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
2: Vážení posluchači, srdečně vás zdraví Norby Kováč. Chtěl bych vás pozvat do Balbinky na akustický trojkoncert 20. dubna, kde si se mnou zahrají Vítek Fiala a Katka Svobodová. Začínáme ve 20.00. Moc se na vás těšíme. Mějte se krásně.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střídání času každého půl roku mělo skončit už před lety, jak si přála většina obyvatel Evropské unie. Státy se ale neshodly na tom, jaký by měl platit čas pro všechny. Babišova vláda už má hotový návrh, jak bude vypadat střídání času v Česku příštích 5 let. Unie se k zavedení jednoho času vrátí v roce 2027. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si mohou jezdci sami a víc než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají hlídky naprosto běžně. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřují. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka registrovaná, i když by je mít měli. O dopravních komplikacích teď Luděk Savana Urbánek.
2: Řidiči využívající silnici 1/43 musí ve druhé polovině července počítat s krátkodobým omezením. Ředitelství silnic a dálnic uzavře odpočívku u obce Zboněk nedaleko Letovic ve směru na Brno. Důvodem je oprava asfaltového povrchu. Omezení potrvá od 17. července do úterý 21. července. Během této doby nebude možné odpočívku využívat. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jak to bude s mostem v Libni, to nám prozradí Honza Navrátil.
3: Anketa o podobě nového železničního mostu v pražské Libni má výsledky. Lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportoviště pod mostem. Správa železnic výsledek ankety akceptuje a bude chystat projekt podle vybrané varianty. Doplňme, že ankety se zúčastnilo 650 lidí nejen z hlavního města, ale také z různých koutů republiky. Studia nového mostu má být hotová do konce roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, ve které se může před letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních 3 závodů stenčil ze 68 na 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí také piloti Ferrari Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tak právě teď jsme se dověděli díky Valdovi Matuškovi, že všechno odnes čas. Tak pravdou je, že něco nám ten čas odnese, jiné věci nám zase přináší. A to, aby byl úplně konkrétní skačkou, tak to ten dnešní den v kalendáři máme 17. července, čas 6 hodin a 6 minut a my vás společně vítáme u vysílání Country Rádia. Muzika, ano, to je to primární, co nás čeká nejenom v této hodině, ale také si řekneme něco o počasí. Popůl budeme někoho z vás probouzet, no a nebudou chybět ani informace z dopravy, zprávy, no zkrátka, jako vždycky. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach, také Kačka Čepelíková, Marty Stewart, ten nám to takhle krásně rozsvítí díky té další písni, která nás ve vysílání Country Rádia čeká právě teď. Tak ještě jednou krásné dobré ráno přeje v tuto chvíli Kačka a Vláďa.

0: 6 hodin a 13 minut, s vámi je Country Radio, tak se mrkneme na to, jak to dneska bude vypadat s počasím a hlavně, jak to teď vypadá na silnicích, Vládě?
1: No, na silnicích děkuju za slovo, samozřejmě je to taková ta klasika, ale co máme důležitou informaci aktuálně z D8, v úseku mezi tunely na 82. až 87. kilometru je neprůjezdná komunikace, ruší se zde omezení, takže je to uzavírka, bude to trvat zhruba 20 minut, takže pak už by to mělo být všechno v pořádku. Krásně nám to na té osmičce potom mezi tunely bude svištět.
0: Hele, lepších 20 minut než 20 let.
1: Ano.
0: Že? Někde různé opravy trvají, že? Máš pocit, že nikdy neskončily.
1: Tak, je to tak, takže paráda.
0: Dneska teploty 25 až 30 stupňů Celsia, mělo by být oblačno až polojasno. To si myslím, že je docela prýma, jak to vypadá teď po venku. Dozvíte se hned, co nám dozní Lucy and Hangover.
1: No a ta písnička krásně koresponduje s tou D8, kde se zpívá zase jednou bude lépe.
0: A to se dá vztáhnout na cokoliv.
1: No za 20 minut.
2: Říkali

0: Jak bylo, je a bude.
1: Začínáme východem a západem sluníčka, to přesně v 6 hodin a 17 minut. Tak v kolik schválně stávalo sluníčko?
2: No, já si myslím, že třeba 7 minutu po 5 hodině.
1: Ale jsi dobrý jako střelec. Musím říct, že už přes hodinu je sluníčko na nohou. Jo? Kolik může mít tak nohou?
2: Nevím. Ale důležité,
1: už
2: že
1: je na všech prostě.
2: Důležité je, že má paprsky a že ty paprsky nás budou dneska krásně obdarovávat tím příjemným slunečním svitem a těmi teplotami, ke kterým se určitě během nedostaneme.
1: Tak rozhodně víme, že není na 4.
2: No, ano,
1: jo? No. Je rozhodně běhá po svých a to už od 5 hodin na 10 minut. Zapadat nám bude 2 minuty po hodině 21.
2: Návštěva Klementina jako každé jiné ráno. Pokud vás zajímají rekordní teploty, tak věřte, že nejchladněji bylo v roce 1892 10,3 stupně Celsia naměřili meteorologové. Pro změnu 35,4 stupně Celsia bylo v roce 2007.
1: Já si by připomněl ten seriál Věřte, nevěřte.
2: Věřte, jo, to si pamatuju, ano.
1: Jsi říkal, no, věřte, že je bude tolik a tolik.
2: To, nebo ne?
1: Věřte, nevěřte.
2: Tak a věřte, že ty teploty, které vám teď řekne Kačka, opravdu souhlasí v rámci České republiky po ránu.
1: Tak jak to tam teďka vypadá aktuálně, Vláďo?
2: Ano.
1: Jizerka? Nebo Kvilda?
2: Já si myslím, že Kvilda na tom bude s tou teplotou níže než Jizerka.
1: Těsně vedle.
2: Jo,
1: je to Jizerka, je tam 8,6 v tuto chvíli, takže vyhrává naši páteční soutěž o teploty. Jinak po venku se teploty pohybují mezi 17 až 20.
2: Tak dneska teploty v rozmezí od 25 do 30, na jihu Moravy kolem 32 stupňů Celsia, bude oblačno až polojasno.
1: No a když se podíváme na sobotu, tak schválně. Hodně oblačnosti, místy s deštěm, bude chladněji, bude oblačno a místy se taky přeženou přehánky a teploty nám trochu padnou na 22 až 26, ale konečně to třeba pro někoho bude konečně příjemné.
2: Tak pro mě je to daleko příjemnější a ještě příjemnější to bude v neděli, protože tam opět padnou teploty, to na nějakých 19 až 24 stupňů Celsia. Nejprve bude polojasno, ojediněla přehánky, během dne se začne od západu rozjasňovat.
1: Já mám vždycky pocit, že my vždycky říkáme takovou tu horší variantu, že vždycky říkáme, že bude hůř a ve finále potom je docela pěkně.
2: No, mě ty nižší teploty vyhovují víc než ty vysoké. Co pranostiky? Jaký červenec, takový leden? Jedna z těch univerzálních, protože na dnešní den tady konkrétně žádná není.
1: Tak já dám taky nějakou. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se.
3: Ta zem

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, mrkneme se na dopravu, začneme vlakovými výlukami, tak dneska počítejte, že Blatná Březnice, to je trasa, na které vlaky určitě dneska nebudou popojíždět a ani dělat žádný hluk, stejně tak jako na trase Úpořiny Radejčír nebo Vsetín Půchov, tady docela určitě na těchto trasách pojedou autobusy, platí tam nějaké výluky, tak to dneska musíme vydržet. Co se týče informace ze silnic, tak i ty tady pro vás máme, tak co pak se děje na silnicích? Už teď při pátku jsou nějaké kolize. Jsou. D1, 317. kilometr ve směru na Ostravu, tam máme nehodu, je tam dost silný provoz. Bouralo se taky na D5, na 105. kilometru ve směru na Plzeň, je tam nehoda nákladního vozidla. Průjezdné je to tam jedním pruhem, tak opatrně při pátku, hezké ráno.
0: S Country rádiem na cestách.

0: Radio.
1: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
1: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Fetri Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V následujících dnech se budou vyskytovat bouřky. Dnes mohou být i silné. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přehánkami. Výrobce dopravní zabezpečovací techniky AŽD Praha na své železniční trati Kopydlnka na Jičínsku zahájil testování experimentální bateriové vlakotramvaje. Ve zkušebním provozu, který potrvá nejdéle do konce roku 2027, bude vlakotramvaj jezdit bez cestujících. Některá města v Ústeckém kraji jsou úspěšnější ve vymáhání pokut. A to i díky tomu, že strážníci mohou třeba kvůli nezaplacené pokutě dlužníkovi odebrat registrační značku nebo autu nasadit botičku. Potom, co dluhy vůči městu Říšník splatí, strážníci dlužníkovi značku vrátí. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě až 32 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a

Plakáty nás informují připracovat dráze, pakliže ti vyhovují rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj.

0: Ni si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Jo, dneska je v kalendáři jméno, které se teda v Česku vyskytuje, ale opravdu velmi často. Jde o jméno, které nosí skoro 80 tisíc žen. Myslím, že žádný muž takové jméno nemá, i když by možná třeba chtěl. I když ano. Vlastně ano. Dříve v listopadu slaví. Je svátek Martina.
3: Ano, je to tak. Ale to už se bavíme o tom mužském ekvivalentu. Takže tím ano. Jsme naznačili, respektive Kačka, o jaké jméno v tuto chvíli aktuálně půjde.
2: Dobře, dostala se k tomu velkou oklikou teda. Tak toto jméno má původ v latině, stejně jako je jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. A jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Takže Martina, to je prostě holka, která náleží bohu války. Jo? Tak jestli je to vaše žena, tak myslete na to, že stále patří Martovi.
3: Ano, no, ale v tom případě jako i vy byste se mohl etablovat do pozice válečníka, protože pak, když je vaše žena, tak jste její bůh války, že jo?
2: Přesně, máte to doma pěkně.
3: Tak. Jasně, v kalendáři je další jméno, tím jménem je Iris, tolik jich nemáme, ale v České republice také nějaké jsou rostovky, takže žádných Irisek tady mnoho nemáme, ale vězte, že toto jméno je řeckého původu a vykládá se jako duha.
2: Nejsou to nějaké květiny?
3: Jako duha? Iris, ano, Iris květiny, jo. Jasně, Irisky, krásné kytky to jsou.
2: Jo.
3: No, zeptáme se vlastníka šindeláře, až k nám do první středu měsíci zase přijde.
2: No, tak to bude až v srpnu, tak snad nám tahle informace v hlavách utkví. Dneska máme taky světový den emotikonů, tak emotikony to jsou takové ty legrační postavičky, takové ty...
3: Smajlíci.
2: Takové ty pěkné obličeje, které máte všichni v telefonech, nebo většina z nás je v telefonech má a často je užívá. Jde o smajlíky, které právě každý den používáme v SMS zprávách, na sociálních sítích a dokonce i na fotografiích. A dneska mají tyhle ty panduláci svůj den.
3: No, také si ho zaslouží, protože dnes a denně s nimi operujeme a používáme právě na těch sociálních sítích, takže my vám děkujeme, že existujete a tím pádem můžeme třeba vyjádřit nějaké své aktuální citové záležitosti v souvislosti s osobou, které momentálně třeba píšeme.
2: No, tak u některých slov nebo věd to není úplně jasné, ale když tam doplníš toho smajlíka, že tak hnedka prostě všichni chápou, o co jde.
3: Mm-hmm. Kdybyste měli nějaké otázky v souvislosti s touto hodinou, tak nejenom, že můžete volat na telefon 210 323 333, ale můžete se také zaposlouchat do právě písně od kapely Olympic, která o těch otázkách zpívá.
2: Tak další otázky vám ale zodpovíme ve vysílání Country Radio už za malý okamžik, budou se týkat dopravy a taky počasí.
3: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa. Říkali jsme čas?
2: Myslím, že ne.
3: 6:40.
2: Hezké.

0: Posloucháte Country Radio, je 7:15 a 1 minuta k tomu.
1: Ano, a právě v tento čas se podíváme, jak to vypadá s počasím a také malinko nějaká aktualita z dopravy. Tak teď ty teploty aktuálně na území České republiky jsou nižší, než budou během dne, tak to dá samozřejmě rozum a pohybují se v rozmezí od nějakých 16 do 20 stupňů, ale přes den to už se můžete těšit krásně na 30. respektive 25 až 30 stupňů Celsia.
0: No tak myslím, že to k nějaké té vodě bude, že aspoň se nespálíme.
1: Tak, přesně.
0: D5 a 106. kilometr ve směru na Plzeň, máme tam dopravní nehodu nákladního vozidla a máme tam neprůjezdný jeden pruh a průjezdné je to celkově jedním pruhem, jo? Ale rozhodně se tam zdržíte.
1: Tak, co nevidět se sejdem, to už je hudební téma pro Jitku Vrbovou a my věříme, že co nevidět se uslyšíme s tím dnešním probouzeným. Ano, slyšíte dobře, za chviličku někoho z vás budeme probouzet s krásným přáním.
0: Máme tady jedno telefonní číslo, otokový, ale roztomilý vzkaz.
1: Ano, ano, a roztomilé telefonní číslo, tak se máme na co těšit.
0: I vy.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Za 10:07 si dáme jedno přání, ale počkejte, to je vzkazík. To je vzkazík, který bych chtěla slyšet od svého muže nebo partnera.
2: Každá žena.
1: Každá žena.
2: No. A vztahuje se k výročí, které spolu tito dva milí lidé samozřejmě dnešního dne aktuálně prožívají. A věříme, že si ho užijí do světosti. A ten dnešní den by mohli začít právě tím přáním a písničkou k probouzení, kterou posílá Richard.
1: Vůbec nevíme, kolikáté výročí to je, se zeptáme.
2: No, já bych byl rád,
3: kdybychom se...
1: Dobré ráno, tady je Country Radio Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jste milovaná žena?
3: Ano.
1: Jste?
2: Ano. Slavíte dnes výročí se svým manželem?
3: Ano, slavíme.
1: A kolikáté výročí? Schválně, jestli to víte.
3: Šesté
1: výročí, jo, tak Richard nám to tady vůbec nenapsal, teda, že je to šesté výročí, možná, že to nevěděl, ne, to si dělám legraci.
2: Ne, určitě ale... to, tak jinak bys samozřejmě nechtěl probudit milovanou manželku, že jo?
1: Počkejte, ale on vás tady nechal takový krásný vzkaz a nechává vám u nás zahrát krásnou písničku. Hmm. Máte na nás chvilku, aby jsme to mohli přečíst?
3: Jo, povídejte.
2: Tak, krásné ráno, mojí milované ženě. Dnes máme výročí a tak bych ti chtěl už dnes říct, jak moc jsem vděčný, že tě mám po svém boku.
1: A teď to pokračuje. Děkuji ti za naši rodinu, za všechny společné chvíle, za tvoji lásku, trpělivost a za to, že s tebou je život krásnější. Moc tě miluji, tvůj Richard.
2: Máte ho tam někde vedle sebe?
3: Jo, je tady.
2: Je tady a poslouchá to.
3: Neposlouchá.
1: A budete plakat?
3: Nebudu.
1: Nebudu. To, co bych plakala, to vím přece, že mě miluje.
2: moc si to užijte. 6 let to ještě takové, jako dalo by se říct, manželství v plenkách, tak ať vám to takhle krásně vydrží. Moc si to užijte a věříme, že celý den se ponese v tomhletom krásném oslavném duchu.
3: Díky moc.
1: Tak vy jste možná spolu 20 let chodili, ne? Nebo neco? Nebo jak dlouho jste spolu celkově?
3: No, celkově to je nějakých 13 let.
1: No, tak vidíte, tak to máte krásný. Tak ať vám to strašně dlouho vydrží, máte krásný vztah a máme tady pro vás jednu písničku, kterou pro vás manžel vybral, Věra Martinová, Meritum.
2: Ať se daří.
3: Děkuju.
2: Naschle.
3: Mějte se, naschle.

Teroristi nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. My pro změnu víme, že je 6 hodin 58 minut, že tu jsou za chviličku zprávy a že i po zprávách na nás čeká báječná muzika.
1: Pavel Bobek, má dívka N, tak přejeme krásný pátek.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Odpoledne a večer počítejme s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. Policie dál prověřuje případ psů, kteří se pohybovali u Lipenské přehrady a mohli uhynout potom, co se napili vody, která mohla být kontaminovaná takzvanými bentickými sinicemi. Výskyt nebezpečných sinic v okolí Lipna mapují hydrobiologové. Ti teď vyzvali také veřejnost, aby jim lidé posílali fotografie. Třeba i louží z kameny, které jsou pokryté zeleným, hnědým nebo tmavým povlakem. Fungují také stránky sinicenabřehu.cz, které obsahují základní informace o sinicích. Otrokovicích rekonstruují hřiště. Blíže náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Rekonstrukce hřiště u polikliniky v Otrokovicích začala, omezí však pohyb chodců v místě. Nové hřiště nabídne podle zástupců města více atrakcí a vyšší bezpečnost, ale také příjemnější zázemí pro děti a rodiče. Hřiště u polikliniky patří mezi nejnavštěvovanější ve městě. Denně sem míří rodiny z širokého okolí. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Komunitní zahrady jsou v kurzu. O jedné z nich teď Honza Navrátil.
3: Už 13. rokem funguje na pražském jižním městě komunitní zahrada. Na ní si obyvatelé z okolí pěstují své plodiny na vyvýšených záhonech. Jde o jeden z prvních takových projektů na území hlavního města. Radnice Prahy 11 tento nápad kvituje a do budoucna plánuje vznik dalších takových zahrad. Vyzývám proto veřejnost, aby své tipy na další místa pro zahrady posílali na úřad městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejové mistrovství v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vícemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20 hodin a 20 minut v Gelsenkirchenu. Kapacita arény je 60 574 diváků. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No tak co? Mohli bychom co?
2: Mohli bychom to spustit a mohli bychom prosoutěžit i v tento okamžik, tedy v 7 hodin a 6 minut, nějaké ty dva lístky plus k tomu dvě krásná, limitovaná ediční trika právě k těm 35. narozeninám Country rádia.
1: No tak v tom případě to spouštíme.
2: Tak v tom případě to spouštíme, 210 323 333 je naše telefonní číslo, až vyřkneme soutěžní otázku, vytočte ho, využijte toho a tyhle ty vstupenky a trika mohou být i toho dnešního 17. červencového dne vaše.
1: Tak musíme říct, že vlastně ten počet lidí, kteří můžou s námi slavit i 35. 15. srpna, je dost limitovaný. Jo? Máme jenom 350 těch lupenů. Tak některé z nich rozdáme v naší soutěži a některé si můžete koupit. Tak je jich samozřejmě velmi málo, tak kdo přijde první, neprohloupí, ale můžete si je také vyhrát. Tak zavolejte. Dozvíte se otázku, bude-li správná odpověď, dva lístky na vláček i na akci plus dvě trika jsou vaše.
2: Ano, tak čekáme na zazvonění telefonu.
1: No teď se tady předbíhají různé telefony, tak Country Radio, hezké ráno.
3: No dobré ráno.
1: Tak kdo pak je na druhé straně, slumte si rádio, prosím.
3: Jo, jsem slumený, Michal.
1: Michal, tak Michale, jak je to s váma, znáte Country Radio dobře?
3: No, trochu ho znám.
2: Znáte moderátorky Country rádia?
3: Moderátorky?
2: Ano.
3: Trio?
1: No, tak uvidíme, jestli taky znáte.
2: To se týká jedné z nich právě.
1: Tak nás by zajímalo, jak se jmenuje nejmladší členka týmu Country rádia, kterou můžete slýchat z éteru o víkendu zejména.
2: Ano.
3: Tak nejmladší, tak to teda na rovinu nevím.
1: Tak to nevíte a ani křesní jméno nedáte dohromady.
2: Zkusíme dát.
3: Nejmladší,
2: no.
3: Nevím.
1: Takhle, mohli jsme se zeptat nejkrásnější a to by bylo samozřejmě jednoduché, že? To
2: no,
1: s váma
2: to byste
1: museli
2: říct kačka, no.
1: S váma právě hovoří. Tak, no, tak to samozřejmě, ale to bylo příliš jednoduché, takže jsme zvolili nejmladší a to bohužel jako už nemůžu říct, že jsem to já.
2: No, to už nejde.
1: Tak, to už mi nikdo
2: která nevěřil. Je krásná a nejmladší, která 99% vysílá o víkendu. Chcete nápovědu?
3: No, nápověda by možná pomohla.
2: Dobře, anebo možnosti, jo? Tak, buď to může být Andrea Semerák, nebo Andrea Semerák, anebo Semerák Andrea. Co myslíte?
1: Tak to je tak strašně těžké.
3: Jako, Andrea to asi bude.
2: Ano.
3: A Semerák.
2: No, výborně.
1: No vidíte, a pak, že to nevíte, no vidíte.
2: Takže nejsme hodní
1: no,
2: a vstřícní.
1: Jste si říkal, že to nevíte, že možná, že ty moderátorky až tak neznáte, vidíte, jaký jste znalec. No tak paráda, tak od nás máte dvě trika a dvě vstupenky na vláček. Pojedete s náma oslavit naše 35.
3: Určitě pojedu.
1: Tak to se
3: buď vezmu manželku, pokud bude chtít jet, nebo kamaráda.
1: No tak paráda, tak si to rozmyslete, máte dost
2: vemte
1: času.
2: Kamaráda, bude tam nejenom nejkrásnější moderátorka, což je kačka, ale nejmladší samozřejmě Andrea Semerák. Ne, jasně, to byl vtip, vemte manželku. Tak jo, děkujeme a gratulujeme.
3: Jo, děkuji moc.
1: Vydržte na lince. Teď už si dáme Beyoncé a Texas Hold'em.
2: No vidíš to, bylo to těžší, ale my si dokážeme poradit a máme naše posluchače rádi.
1: Já chci být taky nejmladší. No.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Zabitaněk nevadí, zase bude líp. A zase bude líp na D8, my už jsme o tom hovořili. Tady jde do finále odklízení takových těch věcí, které tam byly zavedeny díky
2: odpadku.
1: Omezení. Ne, omezení, takže je to mezi 82. a 87. kilometrem mezi tunely. Vozovka je zde těžce průjezdná, nebo respektive neprůjezdná. Mělo by to trvat asi nějakých 10-15 minut, pak už to zase posviští. Takže D8, nezapomeňte na drobné zdržení.
2: Tak, to si myslím, že na to se jen tak nedá zapomenout. Ano. Tak Jihomoravský kraj, tak tam máme aktuálně vůbec tu teplotu, která patří k těm nejvyšším nebo nejnižším, Vláďo?
1: Ta patří k těm nejnižším.
2: No, tak patří k těm nejvyšším. Tam mají zhruba teďka kolem 25 stupňů Celsia, Jizerka si pořád drží tu nejnižší teplotu, ano, ano. Tam není ani 9 stupňů. Jinak se můžeme teď spolehnout na to, že v teploměrech měříme od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: No a přes den budeme atakovat 30, tak se připravte na to, že i dnes nám bude docela teplo. No a k tomu vás může zahřát ještě příjemná muzika.
2: Tom Petty, Learning to Fly v našem vysílání v 7 hodin a 19 minut.
1: A za chviličku pohled do historie, budou tu data v datech.
2: Tak vám přejeme krásné páteční ráno.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Psal se rok 1955, kdy v Kalifornii byl otevřen zábavní park Disneyland. Já si myslím, že patří mezi vůbec ty největší a nejnavštěvovanější zábavné parky. No a ještě jedna událost v roce 1976, to byly toho dnešního dne v Montrealu zahájeny 21. letní olympijské hry.
2: Skočíme do roku 1828, kdy se narodil malíř Kvido Mánes. Jeho starší a slavnější byl brácha Josef Mánes.
1: No a Kvido Mánes se zabýval ilustracemi, kresbami a realismem. V roce 1948 se narodil malíř Christian Kodet, když jsme u těch malířů. Uměleckou dráhu začal v letech 63 a 64, kdy působil v městských divadlech pražských jako jevištní výtvarník.
2: V roce 1920, to už jsme ve světě, se narodil španělský sportovní funkcionář a bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranč.
1: V roce 1935 se narodil pro změnu herec Donald Sutherland. Během svého života nahrál více než 170 filmů, nebo respektive hrál v nich, no a také byl za první, mezi jeho nejznámější filmy patří role Tucet špinavců.
2: No, jasně, tam byl docela zásadní, ano. Možná, že si ho vzpomínáte, to byl takový...
1: Krásný film to byl.
2: No, takový trošku jako western, ne? Nebyl? No. Rok 1952, tehdy se narodil americký herec a zpěvák, který byl v 90. letech vlastně jedním z vůbec z nejznámějších. Byl to David Hasselhoff, to byl takový ten týpek, takový ten opálený.
1: Ano, takový ten sladký, že jo, ženy šílely při pohledu
2: jak
1: na něj.
2: Jak běžel v těch červených trenýrkách potom pobřeží, v pobřežní hlídce a taky si zahrál Mike'a Knighta v Knight Riderovi, jak měl takové to auto mluvící.
1: To pamatujete jsem miloval, si, to si to pamatuju
2: super.
1: Dodnes.
2: Knight Rider.
1: Antonie Nedošínská, to už jsme u úmrtí, ta zemřela v roce 1950, velmi oblíbená česká herečka, partnerka Teodora Pištěka.
2: V roce 2002 nás opustila Zora Kolínská, slovenská zpěvačka a také herečka.
1: Tolik pohled do historie, to byly dnešní data v datech, teď už Schovánky a Hana Lounová.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vydejte se spolu s námi na silnice, v tuto chvíli tedy krátce před 7:30. Mrkneme se na to, jak to ale nejdřív vypadá na těch vlakových kolejích, protože se na některých místech prostě nesvezete, i když byste strašně chtěli. Slaný, Kralupy nad Vltavou, Nezamyslit se, Přerov. Tak to jsou výluky, které nás čekají, ale nemusíte se bát, ještě ne dneska, ale až zítra. No a dneska ale platí výluka vlaková na trase Studenka Mošnov, Blatná, Březnice a nebo u Pořiny Radejčín. Co pak se děje na silnicích D5 105. kilometr ve směru na Plzeň, tak tam boural nákladní vůz, máme tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, takhle boural tam nákladě jak s osobákem a průjezdné je to jedním pruhem a jeden je zablokovaný. Další informace přišla z D1 ze 172. kilometru ve směru na Brno, tam máme také kolizi osobáku a nákladního vozidla, je tam nehoda s únikem olejem a pravý jízdní pruh je uzavřen, takže se tam situace začíná trošku komplikovat a tvoří se tam kolony. Za chvilku 7:30, to znamená, že před námi jsou zprávy v 6:30, taky počasí a pak už Michal Tučný.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Petri Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Po týdnech horkého letního počasí přišlo alespoň menší ochlazení a místy také déšť. I když srážek zatím moc nebylo, některé houby už se v lesích začínají objevovat. Úspěšní byste mohli být třeba na Šumavě. Jak se cvičí yoga pro pandy červené? To si mohou vyzkoušet návštěvníci lekcí jógy v Liberecké zoologické zahradě. Zakoupením vstupenky lidé přispějí mezinárodní společnosti Red Panda Network, která se dlouhodobě věnuje ochraně pand červených v jejich přirozeném prostředí. Lekce v zoologické zahradě se konají každý čtvrtek. V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Stát bude přes 31 milionů korun a práce od předání staveniště potrvají přibližně 7 měsíců. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě až 32 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme tady měli takové krásné prázdninově dovolenkové téma. Ptali jsme se vás, kam byste určitě v létě chtěli jet. Prostě místo, které musíte, na které musíte vyrazit a které máte absolutně nejraději.
2: No ale na které hlavně pozvete ostatní posluchače, jo? Byste tam nebyli sami. Takže byla to spíš taková jakoby pozvánka pro ty ostatní, kde vám se nejvíce líbí, aby jsme dostali tipy na ty nejkrásnější místa, protože prázdniny jsou za svojí první čtvrtinou, takže ještě spousta příležitostí někam vyrazit, tak aby jsme věděli kam.
1: Tak napsal nám Štefan, ahoj příznivci country, já už nejsem ve svém věku, v závorce 73 let, příznivcem někam vyrážet. Mám rád klid a ticho, proto vyrážím většinou na ryby. Mám rád ryby, má všechny způsoby. Petru zdar, Štefan u Rakovníka.
2: Takže kamkoliv k vodě.
1: Takže kamkoliv k vodě, to jsou evidentně jeho nejoblíbenější místa. Takže konec konců u té vody se dají chytat nejenom ryby, ale můžete tam třeba rozjímat nebo... Pěkně zaplavat. Zkrátka, voda je letní fenomén a určitě je to nabídka pro vás, pro všechny, jak strávit volné chvíle.
2: No ale my jsme chtěli něco konkrétního, tak to napsala třeba Emilka, my máme rádi Hřensko. Lesy po tom velkém požáru se pomalu zelenají, jinak mám taky ráda jižní Čechy, jedu s mladými pod Zvíkov. Paráda.
1: Tak Libor napsal jednoslovně, neprozradím a smajelík.
2: A proč?
1: No možná, aby tam nikdo jiný nejezdil.
2: No ale
1: nebo
2: to
1: nechodil.
2: Není fér.
1: Není,
2: no, tak prostě my jsme chtěli něco konkrétního, tady Míra napsal, 50 let byly mým cílem jižní Čechy, nejlépe okolí Českých Budějovic, speciálně Hluboká nad Vltavou, tam je krásně. Lesy plné hub, zkrátka dovolená, jak má být.
1: No, jaké místo byste neměli vynechat na vaší letní dovolené, to je téma včerejšího ranního otazníku, líbí se mi, co nám napsal další náš posluchač, ten se jmenuje Aleš, jakýkoliv pivovar, kde se pivo vaří, tam se dobře daří.
2: Ale tak já myslím, že to je vlastně kterákoliv blízká hospoda, že?
1: Tak
2: tam mají taky nějaké pivísko. Ale Míša třeba napsala Luka pod Beníkem a další tipy najdete na Facebooku Country Rádia. Tak se mrkněte, ať víte, kam vyrazit.
1: Ano, těch tipů je opravdu bezpočet. Každé místo u nás je vlastně krásné.

0: Minutu po 7:45 dozněla Amazonka v podání Hop Tropáku a my se podíváme na D35. Tak není to náhodou, ale zrovna na 266. kilometru ve směru na Ostravu. Tam máme v sobě nákladní a osobní vůz, tak jenom abyste to věděli, že průjezd je se zvýšenou opatrností.
1: No a pokud jste náhodou neměli možnost zaznamenat, ať už z jakého důvodu informace o počasí, tak věřte, že teď po ránu, no konkrétně krátce po 7:45, jsou teploty v rozmezí od 18 do nějakých 20. Pokud se díváme na mapu České republiky, tak v Ústí nad Labem, v Karlových Varech zataženo, nějaký ten déšť, úplně jasno je na Pardubicku a polojasné počasí vládne v Brně, na Zlínsku, na Olomoucku. V podstatě na většině území České republiky.
0: Tak jak to vypadá u nás, u vás, to můžete samozřejmě dát vědět skrze aplikaci Country Rádia, můžete nám zavolat a nebo třeba poslat vzkaz, tak se těšíme, tady už jsou Home Free.
1: Hezké ráno přeje Kačka a Váďa.

0: Thank God I'm a country boy. Poznáte, kdo jsem?
1: Poznáte, to je jasná věc, já dokonce dokážu takhle prostě pěkně odpovědět na tuto otázku.
2: Za vás.
1: Samozřejmě za vás, vy samozřejmě možná vůbec nevíte, o kom bude řeč, koho bychom tak mohli dát do našeho pořadu, koho bychom tam mohli takzvaně schovat. Jo?
2: A odkrýt následně.
1: Ale za chvilku to budete vědět. Dejte nám minutku, dvě a bude to vědět.
2: Tak, pět otázek, pět odpovědí, pojďme na to.
1: Tak až budete vědět, tak volejte 210-323-333. Ptáme se, jste Čech?
2: No, jak se to vezme? Byl jsem spíš Čechoslovák, i když maminka byla Angličanka.
1: No a co vás proslavilo?
2: No, troufám si tvrdit, že jednoznačně muzika.
1: Takže instrumentalista, nebo zpěvák, nebo prostě člen nějaké kapely?
2: No, asi obojí, to se vzájemně nevylučuje. Byl jsem totiž hudebník, jeden z nejpopulárnějších zpěváků a instrumentalistů Československa 80. let.
1: Ale. A slavil jste i nějaké velké úspěchy, o kterých bychom měli vědět?
2: No, určitě. V roce 1982 jsem se stal prvním slovenským zlatým slavíkem. Po Valdemaru Motuškovi jsem byl pozor druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta. A po své smrti jsem navíc získal v roce 2023 hned 4 hudební ceny Anděl, a to za album roku. Slovenské album roku, píseň roku a interpret roku.
1: No a teďka jedna otázka, která si myslím, že udělá jasno úplně všem. Jak vám říkali kamarádi a známí, měl jste nějakou přezdívku?
2: Měl jsem přezdívku, říkali mi jednoduše Mackie.
1: No, Mackie Messer.
2: Mackie Messer.
1: Teď jsem to prozradila.
2: Ano,
1: já jsem
2: Mackie
1: se vůbec
2: Messer,
1: nemohla.
2: Instrumentalista a zpěvák.
1: Nemohla jsem se udržet. Country Radio, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Volám na soutěž.
2: Ano, no, voláte dobře.
1: Voláte správně, řekněte nám správné jméno a výhra je vaše.
3: Já jsem Mirek, ano. A myslím si, že ten, o kom mluvíme, byl Miroš Biro.
1: Miroš Biro, ano, nebo správně. Miroslav Mackie Šbírka.
2: Ano.
1: Mackie Šbírka, to byla ta správná odpověď, kterou jsme chtěli slyšet a slyšeli jsme, tak my jsme věděli, že to budete vědět. Jste dobrý. Co vás přivedlo na tuhle správnou odpověď?
3: No, v podstatě už ten začátek, že matka byla Angličanka. Ano, ano.
1: Matka byla Angličanka, to by vám stačilo a už jste vytáčel.
3: Jo.
1: Takže vy jste už nepotřeboval vědět, že mu říkali Mackie a něco o Valdovi Matuškovi a nějaký ten Anděl roku. To už prostě byly takové informace nadbytečné.
3: To už bylo utvrzování.
2: Jo, dobře.
1: Tak super.
2: Je vidět, že jste znalý, že máte velký přehled, takže gratulujeme a zcela oprávněně získáváte deštník od nás, tedy od Country Rádia.
1: Tak gratulujeme.
3: Díky moc.
1: Přejeme pěkný pátek. Ano. Tady už je Pavel Žalman Lohonka.
2: Svatá Kateřina právě teď ve vysílání Country Rádia.
1: Jsme tady teď dvě.
2: No,
1: jsme přesile.
2: Ano.

0: Mirek Hofman, Zátoka. Tak to jsme doplavali až k 7. hodině 8.50. minutě. Za chviličku počasí a zprávy a po celé opět muziká Kačka s Vláďou.
1: No samozřejmě, můžete být klidně bez plavek a můžete s námi proplouvat muzikou klidně dál. Jen tak.
0: Bez plavek.
1: Bez plavek.
0: No, tak to bude příjemný.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Odpoledne a večer počítejme s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se Skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: S Country rádiem se podívá.

0: na cestu mi svým.
1: Po amerických páních. I po českých horách a údolích. Vaše rádio u vás doma. Takhle hraje Country Rádio. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Country Radio. Zprávy.
2: Hezký den. Střídání času každého půl roku mělo skončit už před lety, jak si přála většina obyvatel Evropské unie. Státy se ale neshodly na tom, jaký by měl platit čas pro všechny. Babišova vláda už má hotový návrh, jak bude vypadat střídání času v Česku příštích 5 let. Unie se k zavedení jednoho času vrátí v roce 2027. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si mohou jezdci sami a víc než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají hlídky naprosto běžně. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřují. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka registrovaná, i když by je mít měli. O dopravních komplikacích teď Luděk Savana Urbánek.
3: Řidiči využívající silnici 1/43 musí ve druhé polovině července počítat s krátkodobým omezením. Ředitelství silnic a dálnic uzavře odpočívku u obce Zboněk nedaleko Letovic ve směru na Brno. Důvodem je oprava asfaltového povrchu. Omezení potrvá od 17. července do úterý 21. července. Během této doby nebude možné odpočívku využívat. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Jak to bude s mostem v Libni, to nám prozradí Honza Navrátil.
4: Anketa o podobě nového železničního mostu v pražské Libni má výsledky. Lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportoviště pod mostem. Správa železnic výsledek ankety akceptuje a bude chystat projekt podle vybrané varianty. Doplňme, že ankety se zúčastnilo 650 lidí nejen z hlavního města, ale také z různých koutů republiky. Studia nového mostu má být hotová do konce roku. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, ve které se může před letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních 3 závodů stenčil ze 68 na 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí také piloti Ferrari Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Jak jezdí či nejezdí vlaky, to je pravidelná informace, která se týká našich pravidelných dopravních informací, ale vy jste se dověděli od Věry Martinové, že další vlaky zítra opravdu pojedou. To je pozitivní píseň, pozitivní informace, stejně tak, jako že v tuto chvíli máme 8 hodin a 7 minut. Pro mnohé pozitivní zpráva.
1: No zejména proto, že to říkáme v pátek, ano. Že pátek 17. července, takhle po ráno, to si už všichni takhle mnou ty ruce a říkají si, jupi, víkend je za dveřmi. Ten víkend bude s teplotami kolem 25 stupňů Celsia, když to vezmeme průměrem, mělo by být tak polojasno, zataženo, ale myslím si, že to bude příjemné.
0: Tohle nebudou bude žádné, příjemné.
1: Žádné průtrže mračené nás nečekají, jsem tam možná nějaký ten deštík, ale myslím si, že na výlet jako dělané počasí.
0: No a věříme, že i ten pátek bude veskrze příjemný, nejenom kvůli muzice, ale samozřejmě i díky speciálním pořadům, které jsme pro vás připravili. I v této hodině jich bude víc než dost, ale pojďme aktuálně na tu muziku. Tony Joch, Tvář starého muže, dobře, nás čeká právě teď ještě, že tu nemáme kamery.
1: Proč?
0: Nevím.
1: Že bychom něco viděli.
2: Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svět.

0: Výlet do San Francisca, co nic nestál, jenom 3 minuty vašeho času, kdy jste poslouchali tuhleto krásnou písničku od Scotta McKenzieho.
1: Ano, výlet na silnice značí, že se nám to začíná pěkně štosovat na příjezdech do velkých měst, ať už se to týká Brna nebo Prahy, pořád máme ten problém na D8, kde je mezi 280 a 87 kilometrem zatím teda uzavřena vozovka, mělo by to ještě nějakou chvíli trvat, odklízí zde zátarasy, které zde byly samozřejmě dány v rámci opravy silnice.
0: Tak než to opraví, než to upraví, tak to bude samozřejmě chvilku trvat, tak vydržte, nebojte se, určitě za chvíli projedete v pohodě. Dneska teploty už se pohybují kolem 19 až 26 stupně Celsia, kolem Hradce Králové, tam už mají takhle vysoké teploty, tam už podle mě si všichni balí koupací čepice a ano, už valí někam na koupák.
1: No a pokud vašemu oku lahodí orientálně laděné ženy, tak vám určitě přijde hod Tony Linhart a jeho píseň Japonečka.
0: Ole, ole, ole. No, no, no. Tak jdeme na to.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Kristiána Kodeta, který má dneska všechno nejlepší k narozeninám.
2: Od nás samozřejmě, pošleme mu deštník.
1: Já už jsem to předběhla, prostě ne. Dneska má narozeniny a přejeme mu všechno nejlepší. No. Jde o českého malíře, bratra herce Jiřího Kodeta a strýce herečky Barbory Kodetové.
2: Kristián Kodet pochází z rodiny českého sochaře Jana Kodeta a je vnukem dalšího sochaře, tentokrát Emanuela. Kodeta.
1: No tak to je prostě v ryze umělecká rodina.
2: Přesně.
1: Uměleckou dráhu Kristián Kodet započal v roce 63 až 64, kdy působil v městských divadlech pražských jako děvištní výtvarník.
2: No a později, konkrétně v letech 1964 až 1968, studoval na umělecké akademii Académie des Beaux Arts v Bruselu. Po návratu z Belgie začal poprvé vystavovat.
1: V roce 1968 po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa emigroval poprvé, a to do Švýcarska. Zde se trval v Ženevě do roku 1970 a pak se vrátil do Prahy.
2: No a podruhé emigroval pro změnu v roce 1979, tentokrát do Spojených států amerických. Tam pokračoval v malířské tvorbě a uskutečnil zde řadu samostatných výstav. Po sametové revoluci se v roce 1990 vrátil do vlasti, kde žije a pracuje dodnes.
1: V roce 2001 otevřel v Táboře vlastní soukromé muzeum Kodet, kde byla umístěna stálá sbírka výtvarných prací všech tří generací rodiny Kodetových.
2: No, tolik připomínka tohohle skvělého umělce Kristiána Kodeta. No a my si dáme další muziku v našem vysílání. Eliška Kotlínová nás čeká, domovská země.
1: A za chviličku už taky dopravní servis ve vysílání Country Rádia. Tak pokud nás posloucháte za volantem, tak volume doprava.
2: A můžete volat 210 323 333.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré páteční ráno 17. července. Dneska vlaky nejezdí na trasách Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Františkovy Lázně, Hranice v Čechách nebo Nezamyslice, Přerov. Právě tady platí taková polodenní vlaková výluka. Co se týče silnic, tak máme nějaké komplikace ve Varnsdorfu v ulici Štursová. Máme v sobě dva osobní vozy. Bouralo se i v Českých Budějovicích na Plzeňské a máme tady i kolizi v Trutnově v ulici Náchodské. Tak na sebe dávejte pozor a kdybyste věděli o nějakých komplikacích třeba na hlavních tazích, tak nám zavolejte 210 323 333. Přejeme šťastnou cestu a prima pátek.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V následujících dnech se budou vyskytovat bouřky. Dnes mohou být i silné. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Výrobce dopravní zabezpečovací techniky AŽD Praha na své železniční trati Kopidlnka na Jičínsku zahájil testování experimentální bateriové vlakotramvaje. Ve zkušebním provozu, který potrvá nejdéle do konce roku 2027, bude vlakotramvaj jezdit bez cestujících. Některá města v Ústeckém kraji jsou úspěšnější ve vymáhání pokut. A to i díky tomu, že strážníci mohou třeba kvůli nezaplacené pokutě dlužníkovi odebrat registrační značku nebo autu nasadit botičku. Potom, co dluhy vůči městu Říšník splatí, strážníci dlužníkovi značku vrátí. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přeháňky a silné bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Moravě až 32 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tedy dneska v kalendáři, dneska je tam holka, kterou máte třeba vedle sebe, jo? Nebo je tam vaše sousedka, nebo vaše žena. A vy to nevíte. Jestli je to vaše žena, vy to doteď nevíte, tak to je podle mě trošku jako chyba, ale nebojte se, ještě se to stále dá napravit, protože je teprve 8:30 a k tomu 4 minuty a vy můžete prostě dělat, jako že jste na to nezapomněli. Dneska svůj svátek slaví Martina, což je jméno, které má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména totiž souvisí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martin. Což je přídavné jméno k Martovi a vykládá se tedy jako ten, kdo náleží Martovi. Jo? A protože víme, že Mart byl tedy bůh války, tak je to ten, kdo je prostě třeba jeho holka nebo tak něco. Jo?
2: Tak výhodou poslechu Country Rádia je mimo jiné to, že vám připomeneme vždycky jména těch oslavenců a vy si jako vzpomenete a pak můžete narovnat prostě to přání, do které jste doteď nerealizovali.
1: Ještě stihnete koupit nějaký dárek, nějaký bombónek nebo prostě něco. Těch Martin je v Česku 77 tisíc, tak to by v tom byl čert, abyste nějakou neznali.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Iris, ženské křestní jméno řeckého původu, vykládá se jako du a máme jich kolem stovky.
1: No, vida. Dneska máme také světový den emotikonu, tak v podstatě jsou to smajlíci, jo? Jsou to ty smajlíci, které používáme jak na sociálních sítích, tak třeba v SMS-kách, jsou to takový ti pandulaci, kteří vyjadřují nějaké ty pocity, nějaké emoce, které ve vás jsou, když napíšete jenom děkuji, jo? A napíšete tam takového rozlobeného smajlíka, tak to znamená takové to, no tak to dík teda. Jo? Ale když tam dáte takového veselého smajlíka, tak to je Ježíši, děkuji. Jo? To je
2: se tak... srdíčkem třeba. Jo, děkuji, tak... že jsi lásko.
1: Přesně, tak to hnedka vyzní všechno úplně jinak, protože ty SMSky všichni dobře víme, že můžou způsobit spoustu lapálí, že když se třeba ty emotikony používají špatně anebo vůbec.
2: No, anebo je tam, ano, přesně, nedáváte a pak si člověk může jako říkat, co tím chtěl básník říct, že?
1: Přesně, může si vyvodit úplně něco jiného z toho, než co jste napsali.
2: Tak, teď už ovšem jdeme na muziku. Ve vysílání Country Rádia v 8 hodin 37 minut si malinko zvolníme rytmus.
1: Jo, ale tohle to je taková jako filmová píseň. Ano. Unchained Melody, Alien Rhymes.
2: Tak zadejte se a zatančujte se.

kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: 25 až 30 stupňů Celsia, tak to je prognóza v rámci počasí, které se vztahuje na dnešní 17. červencový den. Teď alespoň v těch ranních hodinách, pořád by se dalo říci ranních hodinách, ty teploty nedosahují těchto výšek, takže na mnoha místech budete potřebovat třeba deštník, hlavně na severozápadě České republiky.
1: No a ty teploty jsou zhruba kolem 20.
0: Ano, kolem 20, ty nejnižší jsou kolem těch 17-18 stupňů.
1: No tak tím si možná měl skončit, protože já budu pokračovat s tou jakoby méně příznivou zprávou. A sice v Českých Budějovicích máme kolizi dvou osobáků v Plzeňské a bouralo se také ve Varnsdorfu v ulici Štursova. Tak to jsou dvě takové jako vůbec ty nejzásadnější jako informace. Z těch hlavních tahů nemáme žádnou bližší informaci o tom, jak to tam aktuálně vypadá, tak možná, že jste někde třeba na D35 nebo na D1, tak nám dejte vědět, jak to tam aktuálně vypadá, aby jsme měli možná lepší přehled.
0: No a telefonní číslo bez pochyby budete potřebovat i v rámci naší další dnešní pravidelné soutěže, která se jmenuje Dospíváš to, takže 210 323 333, pokud budete chtít získat cenu od Country Rádia a troufnete si na nějaké zpívání, volejte právě teď.
1: Ty jsi vlastně řekl Dospíváš to jako Dospíváš to, ne s otazníkem, ale...
0: Ne, já jsem neřekl otazník.
1: Ne, ty jsi neřekl otazník, takže my prostě víme, že to dospíváte, tak se můžete zúčastnit.
0: Takže Dospíváš to, otazník.

0: Dospíváš to?
1: Tak samozřejmě každý den si klademe tuto otázku, respektive i vy, naši posluchači, si ji můžete svým kladelkem pěkně nakládat na svá bedra.
2: Máte kladelko.
1: A v případě, že se rozhodnete, že byste to mohli, tu či kterou část písničky dospívat, tak stačí zavolat 210 323 333. Telefony nám tady samozřejmě zvoní, tak uvidíme, kdo se k nám dovolá jako první. Aby si troufnul do toho krátkého časového úseku té či které, ale velmi známé písně, aby ji dospíval.
2: Já musím říct, že jsem si teda pouštěla jako dopředu tuhletu písničku. Ano. Musím říct, že písničku znám a musím říct, že ale v této verzi ne.
1: Tak je to písnička, kterou samozřejmě si vzala pod svá křídla celá řada interpretů a každý tomu dá trošku jiný aranžerský punc, ale v podstatě je důležité zachovat tu melodii, to gro, no a pochopitelně i ten text, který sjednocuje veškeré ty verze, ať už to zpívá Pepa, Petr nebo Vašek.
2: No.
1: Nebo Eva a Vašek třeba.
2: Ne, tak to není písnička od Evy a Vaška, musím říct, ale budete ji znát zejména od táboráku, je to taková jakoby jedna z těch typických, jo, je to něco jako Stánky, jo, takže je to taková jako klasika, takže se vůbec nemusíte bát, že byste to snad nezvládli, že bychom vám nepomohli, nebo že by prostě tady Deštník proplul a vy byste byli ti jediní, kteří to vůbec nikdy nezaspívali. Nebojte se. Country Radio, hezké ráno.
3: Ahoj, Dana.
2: Dano, tak jak jsi na tom se zpěvem?
3: Zkusíme to, no.
1: No, zkusíme. No,
2: zkusíme to. Asi na tom dobře se zpěvem.
1: My to vydržíme rádi.
2: Vy nevíte vůbec, co my vydržíme.
1: No počkejte, to jste slyšela zpívat Kačku, jo? Takže v případě, kdybyste ji
2: slyšela,
1: tak vydržíte
3: vše. Kdo zpívá rád, zpívá dobře.
1: Ano, zpívám tak, rád, ale dlouho.
2: Máš to. Dano, řekněte nám, co jste měla třeba v první třídě z hudební výchovy?
3: No tak asi jedničku, no, ale tak, to měl každý,
2: no,
3: ne.
2: No to neměl každý, takovej Vláďa, jo. No. Jo, bojoval o čtyřku, ale... No,
1: což byl tělocvik, ty si bojovala v té hudební výuce, že jo.
2: No ale tak my jdeme na vás, jo.
1: Tak.
2: Jste připravena?
3: Zkusíme.
2: Můžeme to zkusit, tak 3, 2, 1, jdeme na to.
4: Jediné.

0: Diana.
1: Tak nejenom, že od nás máte jedničku, ale dokonce i deštník, který jste si zasloužil.
0: To je krásný, já se to strašně těším, já se za Boha nemůžu k vám dovolat.
1: No vidíte.
0: A teď vždycky by to jedový fouk.
2: No a teď ne. Teď jste měla štěstí, při pátku 17. července to konečně vyšlo, parádně jste střihla Dianu. Co jste čekala? Čekala jste, že bude třeba něco těžkého, že to nezvládnete?
0: No tak řekli jste, že to je od ohňů, tak snad jsem si říkala, no, že za těch mnoho let bych to snad měla dát. No.
2: Ale tohle to je prostě taková klasika, si myslím, že teď si můžeme zaspívat všichni společně.
1: No daleko jednodušší by bylo, když jsme zmínili ten oheň, že bychom vám pustili takovou tu čistou kvartu hoří, že? Od hasičů. No dobře, tak jo. Tak jsme ní a Diana, písničku si pustíme pěkně celou.
0: Moc krát děkuju.
1: Není za...
0: A přeju hezký den všem.
2: Vám taky, vydržte na lince. Tak tady je Diana úplně celá.

0: Zdraví Benjo, kamarádi táborových ohňů, pak bych tu zůstal sám. Nebojte se, naši posluchači, nezůstanete sami, jsme tu my, na Country Rádiu.
1: Přesně, ať už chcete nebo ne, budeme spolu s vámi. Ale věřte, že my pro vás budeme připravovat i dál skvělou muziku, třeba Michala Tučného nebo Romana Horkého spolu s kapelou Kamelot. Hned po zprávách a počasí, tak vám přejeme krásný den.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Odpoledne a večer počítejme s přeháňkami a místy silnými bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Country rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší. To ale naplno dopadne na dnešní děti. Podle výpočtů by všechny sliby vlády před volbami stály kolem roku 2060 Čechy stovky miliard korun. Všem dětem z dětských domovů, kterým hrozilo, že kvůli podvodu přijdou o zážitky z letního tábora, se podařilo zajistit a zaplatit náhradní program. K dobrému konci dopomohla vlna solidarity v podobě peněžitých darů i nabídek ubytování nebo volných kapacit táborů. Spolek Tábory Aurora, který od domovů po celém Česku vybral 100 000 korun a následně pobyty zrušil, vyšetřují kriminalisté pro podvod. Tip na výlet má pro nás Luděk Savana Urbánek.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo na letošní léto zajímavé programy. V srpnu bude muzeum pořádat Dny řemesel a setkání kovářů, Jánošíkův dukát nebo starodávný jarmark. Mluvčí muzea dále informovala, že v létě nabídnou i další akce a tvoření pro celou rodinu. Luděk Savana Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: Z Prahy bude letat nový spoj na východ. Blíže Honza Navrátil.
3: Společnost China Airlines už 3 roky zajišťuje letecké spojení Prahy a Taipeje. Od začátku srpna se k ní přidá také tajvanský dopravce Starlux Airlines, pro kterého to bude první spojení s Evropou. Letat bude s Airbusem A350 se 306 sedadly 3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října pak zvýší frekvenci letů na 4. Přidá let v pondělí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodlo o tom los v Mnichově. Naši borci se do této fáze bojů zařadili potom, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.

0: tall trees, tak jsme si zaspívali o těch vysokých stromech.
1: Ano, tak budeme si zpívat na jakákoliv témata, samozřejmě v našem vysílání, ne my tedy s Kačkou, ale samozřejmě interpreti, kteří na nás i v této hodině čekají, a nebude jich málo. Tomáš Klus, Pavel Bobek, kapela Jelen, Johnny Cash nás znamená, Mirek Hofman, a to bychom mohli jmenovat a jmenovat.
0: No, to je teda fronta, jako samé tyhle ty kapely a tito interpreti zvučných jmen prostě čekají v té frontě a teď čekají.
1: Tak až jim dáme slovo.
0: Prosím vás, za 10 minut, až jo, vydržte tam, přineste panu Klusovi třeba kávu nebo vodičku, a Mirek Hofman by si přál kávu, tak přineseme.
1: No a to samozřejmě není všechno, protože je pátek, máme tu speciální rubriku, která se jmenuje Co se vám vybaví, když se řekne.
0: No a co se řekne dnes? Já už to vím.
1: Já to tuším.
0: A vy to možná taky tušíte a za chviličku se to rozvíte, protože my vám to samozřejmě řekneme.
1: Tak, ať se vám dobře poslouchá, přijekačka Vláďa, máme tu dopoledne jako vyšité, protože je 9 hodin a více než 13 minut.
0: Ale Vláďa už za ty roky, co takhle vyšívá po té deváté, teda už to jako musím říct, že vypiloval. A to páteční dopoledne je teda, Vláďo, jako podle nějaké předlohy.
1: Já dám někdy ty svoje výšivky třeba na odiv našim posluchačům i tobě na facebookové stránky Country Rádia. Seš pro?
0: Strašně se těšíme, že se taky těšíte.
2: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost zvodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: Smajlík. Smajlík, ano. Proč jsme zvolili zrovna smajlíka? Je to fenomén, kterého určitě napříč pohlavími a věku známe všichni. Toto téma jsme zvolili díky tomu, že dnes máme Světový den emotikonů. Ano, právě emotikon je trošičku jako takové těžší slovo, ale tohle slovo všichni u nás v zemích českých známe právě jako smajlíky, které používáme každý den.
2: Určitě. Já si myslím, že pokud píšete SMSky a píšete je na novějších telefonech, tak tam prostě máte výběr, protože jsou snad stovky ano. A stovky různých panduláků. Jako. A mně se třeba líbí, že někdo si s tím dává opravdu jako vyloženě záležet. Dává si. A v podstatě to potom funguje, jestli si vzpomenete, když jste chodili do školy, tak byly většinou takové ty psané texty. A místo třeba domečku, tam byl nakreslený domeček. Jo? A teď někdo prostě píše, žil jsem v tomto, teď tam je domeček a bylo nás tam třeba 5, jo? 2 děti a teď tam jsou nakreslený ty 2 děti, že ty jsi to musel doplňovat jako dítě, jo? A potom třeba přepisovat. Tak dneska to můžete dělat podobně v těch SMSkách.
1: Já si stejně myslím, že ty emotikony, nebo chcete-li smajlíky, jsme využívali už třeba i na základní škole, protože pamatuju si, že třeba v první třídě, já to si opravdu pamatuju, se neznámkovalo, ale paní učitelka podle toho, jaký ten výsledek byl, dávala malá razítka. Bylo tam sluníčko, zvířátko,
2: jo.
1: Autíčko, jo, nebo blesk, mráček a tak dále.
2: A podle toho prostě to znamenalo, tak, jak jsi se učil, nebo jak jsi byl hodný, jo. První vlastně říká se tomu emotikon, nebo také emoji, jo. Vůbec první takové vizuální emoji na světě navrhl v Japonsku Shigetaka Kurita. A už to bylo v roce 99. A to, aby zjednodušil vlastně zprávy a vyjadřil emoce v takovém omezeném prostoru tehdejších displejů.
1: Ano, má to něco do sebe, protože když někomu pošlete srdíčko, je to jasné, když někomu pošlete zamračeného smajlíka, jak je takový jako nabubřelý a celý třeba červeně oranžový, tak to také samozřejmě všichni pochopí, o co se jedná, že je někdo na vás třeba naštvaný, že?
2: No, jo, myslím si, že jo, ale myslím si, že je taky docela legrační, jak každý vlastně ty smajlíky vnímá jinak, jo, protože zatímco mladá generace vnímá konkrétní smajlíky pro určitou jakoby věc, tak potom třeba my už takový odrostlejší ty smajlíky používáme jinak a teď tam dochází k tomu střetu, kdy ty píšeš třeba svému dítěti a pošleš tam toho smajlíka a pak to dítě ti říká, jako mami, co jsi mi to poslala, jako. Rozumíš, každý tomu rozumí jinak.
1: Tak, proto se vás ptáme, co se vám vybaví, když se řekne smajlík.
2: Tak doufám, že nám přijde spoustu úsměvů.
1: Když se svlíkáš, to už je hudební téma pro kapelu Jelen v 9 hodin a 22 minut na Country Rádiu.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak je to tady 9 hodin a 30 minut, Kolín Přelouč, tam se to týká pouze osobních vlaků, tam dneska teda docela určitě nepojedou na této trase. Blatná, Březnice, Studenka, Mošnov a pokud bydlíte v Dolní Poustevně a chtěli byste jet na Bad Schandau, tak až do 4.9. nebudete mít vlakem příležitost, ale budete moci jet autobusovou dopravou, která je tou náhradní za zmiňované trasy. Jak to vypadá na silnicích, tak stále čekejte komplikaci ve Varnsdorfu v ulici Štursova. Máme tam srážku dvou osobáků. Bouralo se také v Rapotíně na Šumparsku v ulici Šumparské, v Chomutově v ulici Březenecké. No a když se podíváme na ty silnější tahy, tak kde jedenáctka mezi 110. a 109.5. kilometrem ve směru na Prahu, máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, stala se tam dopravní nehoda, ale na vašich cestách by vás to nemělo příliš omezovat. Za chvilku Honza Nedvěd a taky Míša Leicht s písničkou Flám v našem vysílání. Tak hezké ráno.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak tu máme další dnešní soutěž o dvě volné vstupenky a dvě krásná editovaná trika, které se vztahují k 35. narozeninám Country rádia. A věřte, že i dnes vám položíme některou otázku, nebude nikterak složitá, protože se týká samozřejmě Country rádia a všem, co s tím souvisí. A cena, nebo respektive výhra, kterou si zasloužíte, může být vaše.
2: Věřte, nevěřte,
1: ano, klasický napínavý seriál, kdysi dávno v 90. se tím, že to bylo v televizi.
2: Vládě podle mě na to včera koukal, protože dneska říká věřte.
1: Na všechno.
2: Věřte, milí posluchači, tak nám věřte, že my pro vás máme krásné ceny, které vám chceme rozdávat a chceme vám dělat radost tím, že vás pozveme na tuto velkolepou akci, protože 35, nevím, jestli si vzpomínáte na svoji oslavu 35, ale to vždycky muselo být takové velké. To už jste v takovém tom věku, kdy prostě máte nějaký ten rozum, že máte nějakou tu kačku, máte spoustu kamarádů a chcete to řádně oslavit.
1: No a protože těch informací, které se vztahují samozřejmě k tomu 15. srpnovému dni, kdy celá ta akce proběhne v Pikovicích, je tolik, že bychom neobsáhli časově všechny odprezentovat, včetně možností stanů a tak dále a tak dále, tak se mrkněte na naše stránky www.countryradio.cz a tam už v rámci odkazu najdete celou řadu těch podrobností, důkladných, jak ta akce vlastně bude probíhat.
2: Tak a my už teď možná máme někoho na lince, někoho, kdo by chtěl vyhrát dvě vstupenky na tohle akci, jejichž součástí je vlastně i jízda vláčkem,
1: ano,
2: a vlastně poslech kapel přes celý den. Tak Country Radio přejeme krásné dopoledne. Haló.
3: Ano, to je Vláďa.
2: Vláďo, slumte si rádio, nebo úplně ho vypněte, poslouchejte nás přes telefon. Ať se dobře slyšíme. Máme pro vás jednu otázku, jste znalcem Country rádia?
3: No tak já ho poslouchám skoro od začátku
2: no,
3: prakticky.
2: Ježíš, tak toho byste nevěděl. Odpověď na naši otázku. My se vás ptáme, v kolik hodin začíná ve svém standardním všednodenním čase vysílat Miloš Keller, to znamená od pondělí do pátku. Od kolika do kolika vysílá?
3: No, Miloš Keller vysílá od 16 hodin.
1: Od 16. Není to nějak moc třeba? Co ten časový údaj? Tím vám napoví.
3: Od 14.
1: Tak počkejte, zlatá střední cesta teďka, jo? Jste řekl
2: no
1: od 14.
2: No já myslím, že už jsme vyčerpali. Já myslím, že bohužel, není to teda 16 hodin a ani těch 14. Tak se nezlobte, zkuste to někdy jindy, mějte se pěkně, naslyšenou. No tak vidíte, a teďka to je teda úplně jako
1: no, teď
2: podle
1: to bude
2: mě
1: velmi jednoduché. Že?
2: Teď je to prostě tak příležitost pro všechny, kteří dosud váhli zavolat. Tak zkuste, Country Radio, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne.
1: Tak haló.
3: Poslouchám.
2: Kdo pak je na lince?
3: Tady Milan ze Žďáru nad Sázavou.
2: Tak Milane, jaká je správná odpověď?
3: No já myslím, že vysílala od 8 hodin večer.
1: Ano, tak to jsme se taky netrefili,
2: bohužel, tak, teda, ale do třetice teda všeho dobrého.
1: Věříme, tak, že ano, to třetí.
2: Od kolika teda vysíláte náš Miloš, vždyť Miloš tady vysílá 30 let, jako, teda ne no, pořád ve stejném čase.
1: No počkej, on vysílal úplně od začátku.
2: Jo, no tak, jasně, ježiš, tak on tady je prostě celou
1: to
2: dobu.
1: To je prostě
2: tak
1: archiv.
2: A je to archiv a vysílá odpoledne, poradíme. Country no. Radio, hezké dopoledne.
4: Dobrý den. Dobrý Kateřino, den. Volám vám dneska ještě jednou, Zdeněk Blažek z Mostu.
1: Ano, tak, Zdenku, tak Zdeňku, od kolika hodin vysílá kolega Miloš
4: Keller?
2: Od 15 hodin. Od 15 hodin je samozřejmě správná odpověď, 14 ani 16, no to by Miloš, takhle, ve 14 hodin to ještě podle mě není vzhůru.
4: Jasné,
2: to by nemohl,
4: to ještě je na cestě.
2: Přesně, a v 16 hodin to už je zase pozdě, to by tady jasné zase byl jenom krátkou dobu. Tak Zdenku, jste šikula, vyhrál jste u nás, tak gratulujeme.
4: Děkuju moc krát, děkuju, ještě jednou. Takhle omlouvám se za to, že předtím jsem ten hovor ukončil, ale on mi trošku odešel telefon.
1: V pořádku, mějte se, měl jste štěstí, stejně jako něm zpívá Maruška Rotrová v další písni. Gratulujeme.
2: Další lístky jsou to pro vás připraveny zase přes celý den.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hej na bílej chlapuchý. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsají švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: Co se vám vybaví, když se řekne
2: Smajlík. Smajlík, tak to je takový ten krásný, kulatý obrázek, obličej, který je vesměs žlutý, krásně se na nás usmívá a přivozuje dobrou náladu, anebo by měl tu dobrou náladu evokovat v souvislosti třeba s vaší korespondencí. Ale nezůstáváme pouze u něj, protože těch smajlíků nebo emotikonů, jestli chcete i tento výraz, je nepřeberné množství.
3: Jsou i smutní, jsou i plakací, jsou tam vlastně, nejsou to jenom obličejčky, můžou to být i třeba různé domečky, dorty, když má někdo narozeniny, jsou tam takové ty konfety, tam jsou prostě, je tam toho opravdu hodně, peníze, kameny, prostě skály, když jdete na výlety, tak tam je sluníčko, prostě voda, prostě v podstatě cokoliv. Ty můžeš vlastně napsat zprávu, která se skládá jenom z těch emotikonů.
2: Přesně, nemusíte tam použít jediné písmenko a vyjádření potom bude samozřejmě na snadě, jak to pochopí ten dotyčný, kterému ta zpráva přijde, že?
3: Na to koukne a řekne, co to je.
2: No, napřed pošleš srdíčko, pak nějakou vodu, to by mohlo znamenat, že srdce se topí ve vodě, no, že? Okay. Nebo v záplavě slz.
3: Vždycky k tomu přijdete i nějaká slova, jo. Jo, protože potom byste se v tom mohli ztratit stejně jako vládě.
2: Tak já tu mám jeden sice delší, ale o to krásnější příspěvek, napsala nám ho Ivana. Píše, moji milí, já 70letá v uvozovkách babča mám nejhumornější zážitek z emotikony z doby dost dávné. Když si kolega koupil nový mobil a chtěl se mi pochlubit, nedošlo mu, že já mám ten starý typ. No a já netušila nic pro změnu o jeho novém. Takže mi přišla SMS zprávička plná různých čtverečků, koleček a podobný nesmyslů a mě nenapadlo nic jiného, než to, že je to od něho nějaká šifra a ode mě se čeká její rozluštění. Nakonec jsem to ale po týdnu vzdala, kolegovi zavolala a on mi vysvětlil, že to bylo přání k narozkám s dortem, svíčkami a veselými zvířátky, takže od té doby smajlíky miluju. A vám dvěma bych vždy poslala ten nejveselější, nejhezčí a nejmilejší, který by k vám pasoval. Moc vás zdravím, Ivana.
3: Ježíš, to je krásný, děkujeme.
2: Týden to luštila, já už to vidím, chudinka.
3: Ale já si vzpomínám, že dříve to takhle bylo, že některé telefony neuměly rozlušit toho konkrétního smajlíka a přišla ti prostě něco.
2: Rozsypaná rýže.
3: Přesně, a teď ti někdo potom napsal, viděla jsi to, jak takový hezký smajlík, a ty co? A teď tam prostě fakt bylo nějaký jak prostě zmatek různých písmen a znaků. Ano, dneska už si myslím, že to funguje výrazně lépe. Irena napsala, smajlík je ikonka pro lenochy, kterým se nechce vymýšlet odpověď. PS, používám často. No,
2: tak a já bych dal ještě jeden a ten by mohl být vítězný, samozřejmě jich tady opravdu spousta, ale času není nazbyt. Napsal nám Ivan, milé country rádio, já bych chtěl pozdravit svoji ženu Haničku, která primárně pro mě znamená všechno. Je to takový můj celoživotní usměvavý žlutý smajlík. Tím nechci naznačit, že by byla třeba z Číny nebo z Vietnamu, ale evokuje ve mně to nejlepší, co mě v životě mohlo potkat. Nepoužívám žádné jiné, protože mi stačí právě její úsměv na rtech.
3: Ale to je zase vyznáníčko krásné. No tak zasloužíte si od nás něco, tak zavolejte do studia.

0: Krásné libertony, krásně dostracena nám doznívá Garth Brooks a jeho předcházející píseň The River.
1: Přidal by ses?
0: Přidal bych se. Myslíš na to, že bych si šel zaplavat do té řeky nebo na loďku?
1: Ne, já jsem myslela, že by ses přidal jakože s nějakým hudebním nástrojem.
0: Určitě, velmi rád.
1: Jo, tak já bych přidala tu flétnu svoji.
0: Oblíbenou. Dobře, tak přiblížila se nám 10. hodina, za chviličku kolega Milan Šmid, no a po 10. samozřejmě i náplň jeho vysílání.
1: Věra Martinová, nové struny, Rangers, no Pacific, čeká vás toho opravdu hodně, také k tomu hodně soutěžení, třeba i o lístky k 35. narozeninám Country Rádia. Najednou takovou speciální velkolepou akci.
0: Ať se vám dobře poslouchá a přejeme krásný víkend společně s Kačkou a s Váďou.
1: Odpočiňte si, pa.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Odpoledne a večer počítejme s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady. Král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. Policie dál prověřuje případ psů, kteří se pohybovali u Lipenské přehrady a mohli uhynout potom, co se napili vody, která mohla být kontaminovaná takzvanými bentickými sinicemi. Výskyt nebezpečných sinic v okolí Lipna mapují hydrobiologové. Ti teď vyzvali také veřejnost, aby jim lidé posílali fotografie. Třeba i louží z kameny, které jsou pokryté zeleným, hnědým nebo tmavým povlakem. Fungují také stránky sinicenabřehu.cz, které obsahují základní informace o sinicích. Otrokovicích rekonstruují hřiště. Blíže náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Rekonstrukce hřiště u polikliniky v Otrokovicích začala, omezí však pohyb chodců v místě. Nové hřiště nabídne podle zástupců města více atrakcí a vyšší bezpečnost, ale také příjemnější zázemí pro děti a rodiče. Hřiště u polikliniky patří mezi nejnavštěvovanější ve městě. Denně sem míří rodiny z širokého okolí. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Komunitní zahrady jsou v kurzu. O jedné z nich teď Honza Navrátil.
3: Už 13. rokem funguje na pražském jižním městě komunitní zahrada. Na ní si obyvatelé z okolí pěstují své plodiny na vyvýšených záhonech. Jde o jeden z prvních takových projektů na území hlavního města. Radnice Prahy 11 tento nápad kvituje a do budoucna plánuje vznik dalších takových zahrad. Vyzývám proto veřejnost, aby své tipy na další místa pro zahrady posílali na úřad městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejové mistrovství v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vícemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20 hodin a 20 minut v Gelsenkirchenu. Kapacita arény je 60 574 diváků. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici. Uh-huh. A Hradešínské struny 2026 budou 18. července. Uh-huh. Na Hradešíně spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu, máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti Báry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, uh-huh. Trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, uh-huh. Blue Grant a Klára, klasická uh-huh. už dneska moderní country. Přivítáme i K-Band s Pepou Malinou, uh-huh. který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je

0: připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
0: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
0: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
0: 18. července od 14 hodin Hradeším, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u úval z druhé strany. A budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešík.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
0: Milane, děkuju, hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací. Myslím, že můžeme začít třeba polodenními výlukami, není jich moc, ale některé jsou. Pacov, Pelhřimov a Štramberk, Veřovice. To jsou místa, kde byste snad měli přesedat na víkend, tedy na autobus i o víkendu. Nebo je to spíše asi o tom, že to bude na dnešní den a Slaný a Kralupy nad Vltavou v sobotu a Nezamyslice Přerov v sobotu. Takže to jsou polodenní výluky, se kterými musíte v dnešních a zítřejších dnech počítat, ale co je pro nás teď důležité. Tak když se koukám pro vás na zprávy o omezení provozu, tak nevidím nic extra zásadního, snad jedině poruchu vozidla na trati 199 České Budějovice Gmind Vídeň, kde v úseku České Velnice Gmind se odřekly některé vlaky, takže tam počítejte s nějakým omezením. Jinak vypadá doprava po kolejích celkem dobře. Pojďme se podívat i na dálnice, jak to vypadá tam. D1 hlásí na 22. kilometru ve směru na Brno dopravní nehodu, 3 osobní auta v levém jízdním pruhu se srazila, tak tam počítejte s nějakým problémem. Na D1 ještě na chviličku zůstaneme, a to na 192. kilometru ve směru na Ostravu. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh, 2 osobní auta v sobě. Jinak to vypadá, že na D1 je relativně klid. Včera jsem tam projížděl, skutečně doprava byla celkem klidná, ale to neznamená, že bychom se někde nezdrželi. Například takové to známé místo mezi 164. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu už teď hlásí nesouvislou kolonu vozidel. Tak tam se na nějaké to zdržení připravte, ale jinak se jede celkem hezky. Koukám pro vás ještě i na D5. D5 momentálně nehlásí žádné velké problémy. Hustá doprava je na Berounsku a potom v místech, kde se na dálnici pracuje, to znamená někdy kolem 100. až 110. kilometru ve směru na Rozvadov, ale také v obráceném směru ve směru na Plzeň. Tam je zúžená vozovka, ale jinak i D5 vypadá celkem dobře, takže šťastnou cestu přejeme.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35. chlapci jako květ.
3: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Vrch Petřín je se svými 327 metry nad mořem nepřehlédnutelnou dominantou našeho hlavního města. Je to místo opředené mnoha legendami, technickými kuriozitami i tajemstvími. Petřín dnes korunuje zřejmě nejslavnější česká rozhledna. Vznikla jako takový pařížský sen v Praze. Pokud vám Petřínská rozhledna připomíná slavnou Eiffelovku, jste na správné stopě. V roce 1889 navštívili členové klubu českých turistů světovou výstavu v Paříži. Čerstvě stojící technický zázrak v podobě Eiffelovy věže jim úplně pobláznil hlavu. Rozhodli se, že Praha musí mít vlastní Eiffelovku a za pouhé dva roky v roce 1891 u příležitosti jubilejní zemské výstavy už rozhledna na Petříně stála. Měří pouhých 58,7 metrů, což je zhruba pětkrát méně než její pařížská starší sestra, která dosahuje až do výše 350 metrů. Přesto mají jejich vrcholky téměř stejnou nadmořskou výšku. Petřínská rozhledna totiž stojí na vysokém kopci, takže její vrchol se nachází ve výšce kolem 385 metrů nad mořem. Jednou ve své historii měla Petřínská rozhledna na mále. Když v roce 1939 navštívil Prahu Adolf Hitler, prohlásil, že rozhledna hyzdí výhled z Pražského hradu a požadoval její demolici. K té naštěstí ale nedošlo. Ve stejném roce jako rozhledna byla zprovozněná i lanovka na Petřín, která zpočátku fungovala na pozoruhodném principu vodní převahy. Do nádrže horního vozu se napustila voda a z dolního se zase vypustila. Těžší horní vůz pak svou vahou vytáhl nahoru dolní vůz. Mělo to ale hned dva zádrhele. Lanovka spotřebovávala obrovské množství drahé vody a v zimě zamrzala. Na elektrický pohon byla lanovka přestavěna až v 30. letech 20. století. A jak vlastně vzniklo jméno Petřín? Máme hned dvě teorie. První mluví o skalách a kamení. Název Petřín s největší pravděpodobností pochází z latinského slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Ostatně Petřín byl odpradávna obřím kamenolomem. Těžila se zde opuka, ze které je postavena většina románských a gotických budov v Praze, včetně základů Pražského hradu nebo staroměstské radnice. A červené kameny z místního červeného pískovce najdeme ve zdivu Karlova mostu. V kronikách se mu také proto říkalo Mons Petra, tedy skalnatý kopec, z čehož počeštěním vznikl Petřín. Druhá verze odkazuje ke kapli svatého Petra, která na kopci stála. Nicméně historici se přiklánějí spíš k tomu, že kaple byla pojmenovaná po kopci, nikoliv naopak. V minulosti měl kopec i řadu dalších jmen. Kosmas o něm ve své kronice z 12. století píše jako o Petrovu. Říkalo se mu i vrch svatého Vavřince podle dodnes stojícího kostela, šibeniční vrch, když na něm stála řada šibenic, a v době, kdy na jeho svazích založil Karel IV. Vinice, se mu prostě říkalo Vinice. Před příchodem křesťanství byl kopec pokrytý hustými lesy a na jeho vrcholu stál obětiště slovanského boha hromu a blesku Peruna. Jeho služebníci udržovali k jeho poctě posvátný oheň. Když český kníže Bořivoj přijal křesťanství, nechal pohanský háj vykácet a modlu svrhnout. Legenda říká, že se Perun držel zuby nehty a tak se věřilo, že se na Petříně zjevují tajuplné plameny a ohnivé jazyky, které prý mají strašit křesťany a připomínat jim staré bohy. A snad i proto na místě bývalé Perunovy svatyně stojí dnes kostel svatého Vavřince. Tento světec byl totiž upálen na železném roštu a tak se stal patronem zkrocení ohně. Stavba kostela tak měla definitivně zvítězit nad petřínskými ohňovými démony. Jsou i tací, kteří přísahají, že tajemné ohně petřínské jsou vidět dodnes. Ochraňují nás svatý Vavřinče, pro Country Radio David Černý, miluji Prahu.

0: Máme 10 hodin a 57 minut, blíží se 11. Pozvánky za kulturou, s vámi je Milan Schmidt. Včera večer jsme s kapelou St. Johnny hráli v Třinci na krásné akci na náměstí Svobody, na třineckých krásných kulturních dnech a nádherné počasí, skvělá atmosféra, výborný zvuk, moc hezké to bylo, děkujeme za pozvání a zdravím všechny, které jsem v Třinci potkal. No a pokud i vy byste si chtěli užít nějakou skvělou chvilku s živou muzikou, tak právě za pár okamžiků vlastně už se dovíte od Teresky, co se kde děje. No a protože je pátek a před námi víkend, tak teď je ten nejlepší čas vybírat nějakou akci, na kterou můžete vyrazit. Nebojte se, ani já nezůstanu pozadu. Pozvu vás také na nějaké akce, které mám v merku já třeba, na které bych se chtěl podívat, anebo kam se musím podívat. Ale každopádně také chci ještě říci, že dnešní den, tedy pátek, příprava na víkend, pro mě bude delší tady v Country Rádiu, protože Miloš má nějaké jiné povinnosti. To znamená, že strávíme spolu čas, když budete chtít až do 18. hodiny, což obsahuje i písničky na přání. A protože jsem koukal, že zatím jsou tam ještě nějaká místa, tak pro vás mám výzvu, že můžete své žádosti o písničky na přání psát na 720 00 11 11 SMS-kou pro dnešní den, samozřejmě tam je to nejpřehlednější, tam se k tomu krásně dostaneme a dnes večer bychom zahráli tedy samozřejmě to, co stihneme, ale kdo napíše první nebo dříve, tak ten má větší naději. Tak to je taková výzva pro mě a pro vás, ode mě pro vás a teď už pojďme na předpověď počasí a slibované kulturní tipy. Tak za chviličku bude 11 hodin.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Odpoledne a večer počítejme s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
9: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
8: No jo, tady jsem ještě nebyl.
10: S Bohem lásko nech mě jít.
9: Vzpomínky.
11: My partu měli

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i u dírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

Tak tohle byla skvělá kombinace hlasů. Rosťa Fischer a Vráťa Vyskočil, volací znak naděje, ještě předtím Vaby Rivola. Před námi je Radek Tomášek, Jaroslav Vikrent, Johnny Cash a nebo třeba Vojtaky Ďák Tomáško, ale také pro vás mám nějakou informaci o tom, kam vyrazit o víkendu za muzikou. Pokud byste chtěli slyšet kapelu Tomáš Průša Bence, kterou hrají, tak hrajeme na skvělém místě, a sice v Konstantinových Lázních u Pergoli. Více o tom v kukátku Country Rádia. Přeji vám příjemný den a krásnou poslední dopolední hodinku s datem 17. července.

0: Rokem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku, tentokrát na víkend, konkrétně na sobotu, a jestli máte blízko do Konstantinových lázní, tak na krásném místě se chystá pro vás, doufám, že také krásný koncert. Více nám o tom poví Karel Tyzl. Karle, ahoj.
2: Ahoj, zdravím posluchače. Velice rád bych vás pozval hned v sobotu do jediných lázní Plzeňského kraje, do Konstantinových lázní, na projekt, který tady máme připravený už asi 16. rokem, jmenuje se Hudební pergola. Mm-hmm. Jsou to takové sobotní koncerty podvečerní na náměstíčku, které tady máme. Za zády nám stojí švihák a v čele, jak všichni tuší, je pergola. A zde se odehrávají příjemné koncerty a my zrovna na teď v sobotu máme připravený krásný koncert partičky Tomáš Průša Band a na ten koncert my se osobně moc těšíme a proto vás zveme, protože ty koncerty tady pod tou pergou na to náměstíčku mají svůj půvab a krásu.
1: No a protože naši posluchači ví, že v kapele Tomáš Průša Band hraje i já, tak mohu říct, že my se také těšíme jak na tebe, tak do Konstantinek obecně a hlavně na všechny, kteří přijdou. Takže děkujeme moc krát a pojďme říci tedy, v sobotu to máme 18. v kolik hodin máme přijít, nebo v kolik hodin mají přijít všichni posluchači, aby nic neprošvihli?
2: Tak kapela rozhodně dříve, ale posluchači, aby nic neprošvihli, tak stačí, když přijdou 5 minut předtím, aby nasáli tu atmosféru a v 19 hodin začínáme.
1: Karle, díky za pozvánku, moc se těšíme, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, zdravím, nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, tentokrát už to není tak v klidu jako v minulé hodině a třeba na trati 036 Liberec Harachov, Sklářská Poreba máme v úseku Tanvald Smržovka nepříjemnou událost, provoz je tam přerušen, řeší se následky srážky vlaku s automobilem a to znamená také náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Smržovka Tanvald a v obráceném směru. Koukám pro vás i na dálnice v tuto chvíli a ani tady už to není úplně v klidu, ale pojďme pěkně postupně. D1, exit 349, tam máme problém, lidé se pohybují po vozovce, protože tam došlo k dopravní nehodě, jsou tam v sobě dvě osobní auta a pohyb lidí, takže tam zejména tedy zvolněte a dávejte pozor. D5, která byla celkem klidná, tak už hlásí na 30. kilometru nějaký problém, není velký, je tam koště mezi jízdními pruhy, ale tak nevyjíždějte na to, ať si nějak nezničíte auto. D4, 28. kilometr ve směru na Prahu, i tam je předmět na vozovce, není specifikováno jaký. Znovu D1, 30. kilometr ve směru na Brno, jsou tam v sobě dvě osobní auta. D1 ještě jednou, 371. kilometr a ve směru na Katovice dopravní nehoda, další dvě osobní auta v sobě. A znovu D1, 193. kilometr ve směru na Ostravu, osobní auto s nákladňákem, také v sobě, tady je tedy bouračka. Takže jezděte opatrně, koukejte před sebe a šťastnou cestu, víkend je před námi.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.
4: Ani v pondělí 20. července v našem vysílání Country Rádia nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
5: No a to není zdaleka všechno, protože nás čeká řada soutěží.
4: Krom jiného budou opět ve hře vstupenky na akci konanou u příležitosti 35. narozenin našeho rádia.
5: A určitě nezapomeneme ani na aktuální oslavence.
4: A těmi budou Ilja a Eliáš.
5: Tak nezapomeňte poslouchat Country Rádio i v pondělí.
4: Těší se na vás
5: Kačka a Vláďa.

i Paříž pozdě k ránu. Šel podle řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích

0: Skvělá melodie, už koně mě vítají Pacifik a Václav Maršálek a tahle ta skvělá melodie nás dovedla těsně před 12. hodinu. 12. hodina ve znamení poledního menu. I tentokrát nabídneme hodinku české muziky, ale také soutěž. Ta soutěž bude už dobře, víte zase o co. Já to jenom předesílám pro ty, kteří třeba neposlouchali v týdnu. My soutěžíme celý tento týden a ještě soutěžit budeme o takzvané vouchery na narozeninovou party Country Rádia. Jde v podstatě o to, že 15. srpna slavíme 35. narozeniny a bude to velká oslava a v takové limitované společnosti 350 lidí budeme oslavovat tyhle ty 35. v Pikovaru. No a vy můžete být u toho a cestou je buď to si koupit ty vstupenky, anebo je vyhrát v soutěži. A právě o tom budeme hovořit a o to budeme soutěžit v minulé hodině v soutěži, kdy hledáme společné téma ve třech písních. To jenom, abyste věděli, co nás čeká. Teď si pojďme dát předpověď počasí a zprávy v poledne. Krásný pátek vám přeji, krásný poslech a pokud rádi soutěžíte, tak rozhodně odložte oběd o pár minut a zkuste svoje štěstí, ať můžeme prožít 15. srpen společně.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
6: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střídání času každého půl roku mělo skončit už před lety, jak si přála většina obyvatel Evropské unie. Státy se ale neshodly na tom, jaký by měl platit čas pro všechny. Babišova vláda už má hotový návrh, jak bude vypadat střídání času v Česku příštích 5 let. Unie se k zavedení jednoho času vrátí v roce 2027. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si mohou jezdci sami a víc než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají hlídky naprosto běžně. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřují. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka registrovaná, i když by je mít měli. O dopravních komplikacích teď Luděk Savana Urbánek.
2: Řidiči využívající silnici 1/43 musí ve druhé polovině července počítat s krátkodobým omezením. Ředitelství silnic a dálnic uzavře odpočívku u obce Zboněk nedaleko Letovic ve směru na Brno. Důvodem je oprava asfaltového povrchu. Omezení potrvá od 17. července do úterý 21. července. Během této doby nebude možné odpočívku využívat. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jak to bude s mostem v Libni, to nám prozradí Honza Navrátil.
3: Anketa o podobě nového železničního mostu v pražské Libni má výsledky. Lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportoviště pod mostem. Správa železnic výsledek ankety akceptuje a bude chystat projekt podle vybrané varianty. Doplňme, že ankety se zúčastnilo 650 lidí nejen z hlavního města, ale také z různých koutů republiky. Studia nového mostu má být hotová do konce roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, ve které se může před letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních 3 závodů stenčil ze 68 na 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí také piloti Ferrari Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak Fanda někde zpíval, že máme dneska rejdivou a my máme samozřejmě rejdivou velmi často, ale nejvíc budeme mít rejdivou 15. srpna, protože 15. srpna slavíme ty 35. narozeniny a chystáme se na velkou party, která bude v Pikovaru. Chystáme se na party, kde budete moci vidět a slyšet celou řadu muzikantů, ale také moderátorů z řad Country rádia. Budeme oslavovat tím způsobem, že jednak budeme tedy popíjet a bavit se a poslouchat muziku v samotném Pikovaru, ale také půjdeme na hezkou procházku krásnou stezkou. Takže pokud byste chtěli, můžete se toho zúčastnit. Všechno se to uskuteční 15. srpna a vlastně začíná to pro nás, pro všechny, už po 8. hodině, protože zhruba v 8.20 začne hrát na nádraží v Braníku kapela Šlapeto. No a tam my nastoupíme do speciálního vlaku Country rádia, který odjíždí v 8.57 a vyrazíme na cesty, kde budeme moci vystoupit buď to v kamenném přívozu a po sázavskou stezkou se vracet zpátky do Pikovaru, což je ta procházka, o které jsem hovořil, která má zhruba asi tak 9 kilometrů. Vy, kteří 9 kilometrů nedáváte, nezvládáte, nechcete zvládat, tak můžete vystoupit v Petrově u Prahy a jít rovnou do Pikovaru. Co vás čeká? No tak ta procházka je celkem jasná, něco i cestou budou nějaký zajímavý překvapení, ale jinak samotné oslavy začnou vlastně už těch 10 hodin v Pikovaru, kam se přesune kapela Šlapeto a bude tam pro vás vyhrávat, budeme to prolínat s živým vysíláním a písničkami na přání přímo z místa, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří se tam nedostanou z jakékoliv soutěže, tedy z jakékoliv vzdálenosti a třeba i v této soutěži, kde můžete vyhrát ty lístky, tak to považují za zbytečné, protože by to bylo opravdu moc daleko, takže budete s námi třeba i ve vysílání Country rádia a při vysílání Country rádia. Jinak pak samotná velká oslava začne v těch 13 hodin, kdy se k nám připojí právě v Pikovaru ti, kteří vyrazí na tu procházku a tam už potom ve 13 hodin Mirek Paleček, Nové struny, Míla Mejzlík, Honza Vančura a moderátoři z Country rádia jako Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav a další pro vás budou mít připravený program. Budeme si tam povídat, budeme se bavit o tom, co za těch 35 let v rádiu bylo zajímavého, kdo se kam poděl, kdo přijde, kdo odejde a tak dále a tak dále. Já sám potom zhruba po 19. hodině s kapelou St. Johnny pro vás mám připravený takový skoro dvouhodinový program plný svižných melodií, tedy kde budeme hrát Johnnyho Cashe a budeme tam hrát rock and roll, aby jsme si trošku zařádili a zablbli na závěr, aby prostě ta oslava byla úplně dokonalá pro všechny. No a těšit se můžete na takové ikony našeho vysílání, jako je Tomáš Adamec, Kuba Jiroušek, Mirek Albrecht, kapela Šlapeto, Miloš Keller, Denisa Marková, Bára Hejhalová, Petr Kocman, Andy Neumannová, manželé Čapkovi, Petr Bohuslav. Určitě jich bude mnohem více, na některé jsem zapomněl, ale určitě se nebudete nudit. No a teď je tedy ta před námi soutěž, ta příležitost získat dva vouchery, které vás opravňují nejenom ke vstupu tedy na tuto oslavu, ale také poslouží jako lístek na ten speciální vlak Country rádia. Tak poslouchejte tři písničky, bude je zpívat Rekonvalescence, Nezmaři a Jitka Vrbová, zkuste najít společné téma a kromě voucherů vás čekají i speciální trička, která jsou vyrobena jen a jen v limitované sérii právě pro tento případ, pro tuto příležitost, tedy 35. narozeniny.

0: vědět měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby tě s ním

0: si natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš,
1: že s náma stojí za to žít. Až soumrak prodlouží nám stíny,
0: no to máš jasně ložený.
1: Lehkým krokem pláchne a ten na je

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No tak skvělá bluzovka nás dovedla na konec dnešní soutěže, jinak abyste ještě věděli, o co se teda soutěží, pokud jste přišli trochu později, i dnes soutěžíme o dva vouchery z těch 350 kusů, které byly v limitované sérii připraveny na to, aby někdo z vás, 350 z vás, mohli s námi slavit narozeniny a k tomu ještě přidáváme dvě trička s motivem 35 motivem, který navrhl jeden z vás, tedy z posluchačů Country rádia, a musím říci, že jsou opravdu moc pěkná ta trička, takže těším se, že si ho i sám obleču. No a teď už pojďme na čísle 210 323 333 zjistit, kdo dnes postoupí v soutěži dál a získá tedy další dva vouchery a tím rozšíří naše řady na oslavách. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country rádio. Halo,
2: halo. Eva, zdravím vás.
1: Dobrý den, Evo. Tak, odkud voláte?
2: Od Prostějova.
1: Hoho, od Prostějova. A pojedete sem k nám na oslavu?
2: Jo? Já bych chtěla, no.
1: Jo? No, jo. Dobře, tak já budu doufat, že to klapne, no, protože vidím, že do toho jdete optimisticky, pěkně z Prostějova, výlet do Pikovic, proč ne?
2: Jo, to láká mi, ano.
1: Jo, a bude to hezká oslava, takže já věřím tomu, že to dáme dohromady a že teda to skutečně ty dva vouchery budou pro vás. Takže v klidu, pojďme si říci, co v písních Rekonvalescence, Nezmaři a Jitka Vrbová mohlo být společným tématem. Co jste tam objevila?
2: No, já doufám, že je to blues.
1: No, není.
2: Není,
1: bohužel.
2: Tak to je fakt teda škoda, no.
1: To je škoda teda, to je velká škoda. No takhle, hele, samozřejmě můžete si ty vouchery i koupit, když na to přijde, nejsou zase tak drahý a navíc tam k tomu jsou i ty trička. No a hlavně soutěžíme ještě dál. Třeba já zrovna budu soutěžit ještě dneska třeba odpoledne o stejnou cenu, ale v tuhle chvíli bohužel to neklaplo, Evičko, protože není to blíž.
2: No to se teda nedá nic dělat. Tak jo, tak příště.
1: Jasně, mějte se hezky, naschledanou. No tak škoda, pojďme to zkusit dál, někdo se dovolá. Teď momentálně, já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country rádio. Halo, halo.
3: Dobrý den.
1: Tak, kdo pak nám volá?
3: Tady je Lada.
1: Tak, paní Lado, co vy tam vidíte jako společné téma, ale řekněte mi ještě, odkud voláte vy?
3: Volám od Jihlavy.
1: Od Jihlavy, no tak dobře, taky to není úplně za rohem, no ale tak rádi vás vidíme na oslavě, bude to pěkné, jenom jde o to říct si správnou odpověď, tak co myslíte?
3: No, všude byl nějaký lahváč, nějaký pivo, nějaký bar, tak si myslím, že by to mohlo být.
1: No, mohlo by to být, ale není, bohužel, je
3: a
1: to něco trošičku jiného.
3: Tak to bude útěk od ženských, chlapi šli na ryby.
1: Ne, taky ne. Jo, chápu, ale není to ono. To téma, dneska ten musím říct, že tam hudební dramaturgu zakódoval asi pravděpodobně trošku složitěji, i když... Já jsem to tam slyšel, no, a není to pivko, není to ani útěk od žen, je to něco malinko jiného.
3: Ani dýmky, doutníky a Redko
1: ne.
3: A tak?
1: Ne, taky ne. Je mi líto. Zkuste to příště zase. Mějte se hezky, Lado.
3: Děkuju,
1: naschledanou. No tak do třetice, pojďme to zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
4: No, dobrý den, tady je Petr.
1: Dobrý den, Petře, tak zkuste to říct vy. Co myslíte?
4: Já myslím, nějaká cesta, nebo ráno tam bylo.
1: Aha, taky ne, Petře, taky ne, bohužel, taky ne. Já dám teď už takovou potom nápovědu, tak můžete to samozřejmě zkusit znova, až dám tu nápovědu, ale zatím jsem to zkusil takhle mezi vámi třemi na ostro a musím říct, že ne, že jsme úplně mimo, je to něco úplně jinýho, bohužel. Jo? Mějte se hezky, Peťo, naschledanou. Tak, já vám dám teda nějakou drobnou nápovědu. Tou drobnou nápovědou by mohla být, nebo ta drobná nápověda by mohla být ukryta i v názvech. A sice, ráno bylo stejný a na blatech svítá se zpívalo v písničce Nezmarů. Klídek nad řekou byl v Rekonvalescenci a močal St. Louis Blues, tak se jmenovala písnička Jitky Vrbové. Tak, pojďme na to, co by mohlo být společným tématem, ale chtěl bych to skutečně jako možno co nejblíže trefit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
5: Zdravím, Milane, ahoj, u telefonu Roman.
1: Tak, Romane, ahoj, taky tě zdravím. Ahoj. Ty voláš odkud, já už jsem zapomněl.
5: To je Jižní Morava, ale to vůbec nevadí, protože dcerka bydlí v Týnci a aha. Ta by měla velký zájem.
1: Jasně, takže soutěžíš za dcerku a teď jde o to, ano. Jestli to dáš, teda, co tam bylo tím společným znakem.
5: Předpokládám, že ano, byla tam blatá močál.
1: Hezky, blata a močály, to je úplně přesná odpověď, tak to tím se zatleskat. Přesně takhle mi to předložil hudební dramaturg. Blata a močály jsou společným tématem písní Klídek nad řekou, ráno bylo stejný a močal St. Louis. No tak jo, Romane, vydrž chviličku na telefonu, dáme to dohromady, já si napíšu adresu a všechno potřebné a tím je to vyřešeno, ano? Velká gratulace.
5: Ano.
1: Tak
5: ano,
1: jo, zatím naslyšenou. Taky.
5: Zdravím všechny.
1: No a my pokračujeme dál v polední menu, nechte si chutnat, dejte si něco dobrého. Soutěžit budeme ještě během dnešního dne, v dnešním odpoledni zase o stejnou cenu. Vouchery na oslavu 35. s Country Rádiem.
0: Polední menu na Country Rádiu.
6: Mým rádí byli

Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemstvím

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už po

tuto chvíli už zdravím všechny kamarády a příznivce trampingu. Dnes je váš den, co se vysílání country rádia týče, protože po 19. hodině je připraven speciál o trampingu, takže si to nenechte ujít. Samozřejmě pravidelný pořad, který můžete slýchat čas od času v pátek po 19. hodině a který se jmenuje 108 let trampingu, je pro vás připraven i dnes.

0: Tak Petr Spálený se trápí, jak by ne. Zazněla tam řada znepokojivých informací, že pije sám gin, tak to je velmi nepříjemné. Sám pít, to je cesta do pekla. Ale takhle dát si něco s Martinou, to by špatné nebylo, protože Martina má dneska svátek, navíc je pátek a v pátek se svátek slaví nejlépe, co si budeme povídat. Takže tam to může být gin klidně ve dvou i ve více lidech a žádné trápení pro všechny Martiny, které teď poslouchají. Já posílám písničku, která v horkých dnech snad Martiny malinko osvěží, ale nějak to nezhatí jejich dnešní oslavu.
1: Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Polední menu končí právě teď, v tuhletu chviličku. Před námi je 13. hodina, předpověď počasí, další zprávy Country Rádia. Když jsem před malou chviličkou mluvil o trampingu a že dnešní večer je zasvěcen pořadu 108 let trampingu, tak i píseň Nových strun Špatný flek by pro vás mohla být zajímavou písní. Tu vám nabídnu po 13. hodině, ale taky countrysti si přijdou na své, protože Michal Tučný zaspívá Christopher Snovku Sunday z hodin závaží. Všechno ostatní si povíme potom. Teď jen dobrou chuť těm, co obědvají, a krásné páteční odpoledne s Country Rádiem.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přeháňky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přeháňky, ojedinělé opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. Policie dál prověřuje případ psů, kteří se pohybovali u Lipenské přehrady a mohli uhynout potom, co se napili vody, která mohla být kontaminovaná takzvanými bentickými sinicemi. Výskyt nebezpečných sinic v okolí Lipna mapují hydrobiologové. Ti teď vyzvali také veřejnost, aby jim lidé posílali fotografie. Třeba i louží z kameny, které jsou pokryté zeleným, hnědým nebo tmavým povlakem. Fungují také stránky sinicenabřehu.cz, které obsahují základní informace o sinicích. V Otrokovicích rekonstruují hřiště. Blíže náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Rekonstrukce hřiště u polikliniky v Otrokovicích začala, omezí však pohyb chodců v místě. Nové hřiště nabídne podle zástupců města více atrakcí a vyšší bezpečnost, ale také příjemnější zázemí pro děti a rodiče. Hřiště u polikliniky patří mezi nejnavštěvovanější ve městě. Denně sem míří rodiny z širokého okolí. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Komunitní zahrady jsou v kurzu. O jedné z nich teď Honza Navrátil.
3: Už 13. rokem funguje na pražském jižním městě komunitní zahrada. Na ní si obyvatelé z okolí pěstují své plodiny na vyvýšených záhonech. Jde o jeden z prvních takových projektů na území hlavního města. Radnice Prahy 11 tento nápad kvituje a do budoucna plánuje vznik dalších takových zahrad. Vyzývám proto veřejnost, aby své tipy na další místa pro zahrady posílali na úřad městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejové mistrovství v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vícemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20 hodin a 20 minut v Gelsenkirchenu. Kapacita arény je 60 574 diváků. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Odpoledne s Country Rádem v plném proudu, slibovaný Michal Tučný i nové struny nám zahráli a zaspívali. V této hodině nás čeká další dávka krásné muziky. Třeba Kateřina Marie Tichá a Příteli, to je moc pěkná písnička, na to se těším. Dáme si i naprosto jednoznačnou americkou country. Hank Williams Jr. a Brad Paisley nám budou hrát a zpívat. Dáme si i trochu folku určitě, protože nás čeká třeba AG Fleck a Carpe Diem. Nebude chybět ani Věra Martinová a Meritum a hlavně nebude chybět pozvánka na, řekněme, akci, která vám může zpříjemnit den a taky výrazně vylepšit víkendový jídelníček. Takže více potom v kukátku Country Rádia, zejména dámy, poslouchejte velmi pozorně. Tak to je pozvánka na tuto hodinu a teď už pojďme na AG Fleck Carpe Diem.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četrouta.

0: četl nějakou studii o tom, co je všechno potřeba k tomu, aby chlap byl v manželství spokojený. Tak ne, že bych měl nějakou jasnou záruku, ale z vlastní zkušenosti vím, že když je na stole něco dobrého, tak je to určitě báječný počin. Třeba takový koláč v sobotu a v neděli z čerstvých meruněk, to by asi bodlo. Tak jestli chcete něco podobného připravit pro svého manžela, utužit tak svůj vztah, tak ho vyšlete rovnou, ať si nazbírá meruňky, vy si doma zatím poklidíte, máte od něj klid a všechno bude v pořádku. Jak to všechno může proběhnout, to nám teď prozradí paní Dáša z Vraňan, kterou mám na telefonu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den z Vraňan, všechny zdravím.
0: Paní Dášo, povídejte, když k vám přijedeme o víkendu, co všechno u vás nazbíráme, protože jak vím, tak právě na farmě ve Vraňanech probíhá sezona samosběrů.
1: Ano, je to přesně tak. Léto je v plném proudu a samozřejmě tím i nejrůznější sklizně, které máme na našich polích. Tak to hlavní, to už jste vy zmínil, to jsou ty zmíněné meruňky, no které se nám povedlo ochránit před jarními mrazy a radujeme se z toho, že na těch stromech jsou krásné zlaté plody, které jsou prostě úžasné a není nic lepšího, než si utrhnout meruňku a ochutnat ji přímo ze stromu. Takže určitě doporučujeme všem, kteří si chtějí udělat výlet na farmu, že to mohou během víkendu spojit i se samosběrem. Nemusíte si načesat jenom meruňky, ale máme k dispozici také samosběr okurek nakladaček, takže pokud se chcete pustit do zavařování svých vlastních okurek anebo si jen tak nazbírat k svačině nebo na úžasný okurkový salát, tak i to je u nás možné. A sklízíme už i další komodity, máme česnek na uskladnění, máme cibuli, máme cukety, patizóny, takže na tom poli určitě neodejdete s prázdnou.
0: Teda řeknu vám, že jste mě úplně navradila ze všeho, co jste říkala, si umím představit, že bych si něco teď dal, ale řekněme našim posluchačům, když tedy je zveme na tento víkend na samosběr, tak ten, kdo ještě neví, tak kde vás najdeme a v kolik hodin můžeme přijet?
1: Tak Vraňany jsou kousek od Mělníka, když se k nám vydáte od Prahy po dálnici D8, tak je to exit 18 Nová Ves, jinak se k nám dostanete pohodlně i vlakem, protože jsme na trati Praha Ústí nad Labem. Hlavně připomenu nezapomenout vystoupit ve vlakové stanici Mlčechvosty, která je přímo u našich polí, takže na samosběru jste do 5 minut od vlaku. A jsme tady po celý víkend. Samosběr bude otevřen vždy v dopoledních hodinách, takže od 8 do 12 hodin. No a nemohu zapomenout pozvat vás třeba na naše vyhlášené meruňkové knedlíky do kafe na Výsluní. A pokud nemáte rádi knedlíky, tak určitě přijde vhod nějaká jiná dobrota. A protože je sezóna okurek, tak jsme si vymysleli i úžasný okurkový sorbet. Takže naše vraňanská okurková zmrzlina stojí určitě za ochutnání.
0: No tak to jsem ještě nejedl. Je pravda, že včera jsem projížděl přes Olomouc a viděl jsem tam, že prodávají tvaruškovou zmrzlinu, tak jsem si říkal, jak to asi tak může chutnat tady okurková. No jsou to výzvy na letošní léto, jen co je pravda. Takže ať se vám daří, děkujeme za pozvánku a mějte se hezky, naslyšenou.
1: My děkujeme a těšíme se třeba někdy u nás ve Vraňanech. Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak páteční dopravní informace, většinou to bývá složitější, hodně aut odjíždí třeba na víkend a myslím, že i to bude případ dnešního odpoledne, ale pojďme nejprve na koleje, tam stále přetrvává problém na trati 036 Liberec, Harakov, Sklárska, Poreba, Gorná. V úseku Tanvald, Smržovka se řeší následky srážky vlaku s automobilem, znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Smržovka, Tanvald a v obráceném směru. No a teď ty dálnice, takže D5 142 km ve směru na Plzeň, pozor, kolečko leží na vozovce. Tak to je hodně nepříjemné. Dávejte pozor, ať do toho nenajedete. D1, 17. kilometr ve směru na Brno, nehoda dvou osobních aut, neprůjezdný levý jízdní pruh, zvolněte a věnujte pozornost tomuto místu. D1 ještě jednou, 161. kilometr ve směru na Brno, roztrhaná pneumatika a odstavený náklaďák trošku brzdí dopravu. D0, tedy Pražský okruh, 20. kilometr ve směru k D1, tady máme také havárii nákladního a osobního auta. Buďte připraveni i tady na nějaké ty problémy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35 dní.
3: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Jim Beam. No tak tohle byli Hank Williams Jr. a Brad Paisley a zpívali, že dneska budou pít a poslouchat písničky Hanka Williamse. Tak to je činnost příjemná, samozřejmě z jedného i z druhého pohledu, jinak pro mě je tahle ta dvojice velmi příjemná. Jednak Hank Williams Jr. to je takový chlapák a vlastně je z rodiny muzikantské a on sám má opravdu skvělé skladby. Brad Paisley, možná ho úplně z vysílání country rádia tolik neznáte, ale vynikající kytarista, který je charakteristický takovou tou škubanou kytarou, jestli to takhle můžu říct, která tam zazněla. A kromě jiného je to chlapík, který má asi taky dobrý smysl pro humor. Já jsem ho viděl i jako herce. Jestli jste někdy sledovali sitcom 2,5 chlapa, tak vlastně v jedné té sérii, myslím, že to bylo už pak ke konci, se tam objevila jistá Gretchen, kterou hrála právě Kimberly Williams Paisleyová, jeho manželka, a on přímo v tom seriálu potom přišel jako si pro ní a byla tam i narážka na to, že by to mohl být z toho vztahu hezký country příběh. Prostě určitě má dobrý smysl pro humor. Takže já jsem si tuhle písničku užil, usmíval jsem se u ní, jsem si notoval, snad to máte stejně, no a teď sáhneme do takové české historie, ovšem krásné české historie. Chlapík, který se i dnes stále pyšní nádherným hlasem, Karel Kahovec, dnes ho vydáme trošku po boku takové té skupiny, která je Beatles Revival, ale my si zaspomínáme na kapelu Flamengo a písničku Svou lásku jsem rozdal, kterou mimochodem miluju, takže Karle, zdravím tě, díky za ní. No a pojďme si užít jeho hezký hlas. Proč?

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
7: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Souce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i u dírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

No přátelé, už jsme za 14. hodinou Spiritual Quintet a to byla klasika Za svou pravdou stát, pak jsme si dali relativně novější skladbu z roku 2020 od Roberta Křesťana a druhé trávy Kdybys mě zabila, tak to je taková informace pro ty, kteří se třeba úplně neorientují v tom, co poslouchají, ale pro ty, co se orientují, to asi žádné překvapení nebylo, poznali jste podle hlasu stejně tak, jako snadno identifikujete také Texmeny, na které se můžete těšit, Valdemara Matušku, kapelu Marien a nebo třeba Nezmary. Nebude chybět v této hodině ani pozvánka na zajímavou akci, která není v skutku v naší zemi až tak často, takže pokud máte rádi třeba i něco nového v muzice, tak zvyšte pozornost, budeme pro vás mít pozvánku. No a pak v téhleté hodině také nezapomeňte na Tuláckou stezku, která je, tak jak to v pátek občas bývá z Prahy, tak si poslechněte, co má David Černý na srdci. Jinak z muziky ještě přidávám třeba i z té druhé poloviny hodiny Vajnonu a písničku Burning Love nebo Johnnyho Cashe a předělávku slavné písně od Depeche Mode Personal Jesus, ale dáme si i třeba Cross Country, kteří tvrdí, že lásky je míň, ale já tomu nechci věřit. Já chci věřit tomu, že lásky je pořád dost a pokud možno stále více. Takže příjemný poslech a hodně lásky. Hezké odpoledne přeju.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko a je tady další mimořádná událost prožít něco, co se neděje každý den, protože tady u nás budeme mít další kapelu, která určitě zaslouží pozornost. Více už nám k tomu poví Michal Cádra, kterého tímto zdravím. Ahoj Michale.
2: Ahoj Milane, ahoj všichni posluchači.
1: Tak ty jsi znám, Michale, v muzikantských kruzích jako příznivec bluegrassu třeba, kromě jiného, tedy pochopitelně. A myslím, že akce, o které budeme hovořit, právě s bluegrassem souvisí. Tak povídej, kam nás pozveš, co pro nás máš?
2: Tak já bych rád pozval tebe i posluchače na poměrně jedinečné vystoupení hudební skupiny Gangsta Grass ze Spojených států amerických. Mm-hmm. Ten název už napovídá, že to není asi tradiční bluegrass. A oni jsou jedineční právě tím, že spojí hip-hop, rap a bluegrass dohromady. Říkají, pojďme v hudbě i na světě napravit to, co se udělalo špatně. A ani moc vlastně nemluví, nebo to není úplná póza, oni prostě dělají, a to je, že teda na pódiu potkáš kombo kytara, housle, banjo, mimochodem vynikající, Jarek Mayer na banjo, jsou to všechno špičky. A k ním se připojí a jako střídají se vstupy dvou raperů, který tomu dávají pořádný koule. No. A byli na Colors 2-3 roky zpátky, myslím. A teď jsou na německém turné a nám se povedlo se skupinou Rusty Riders je stáhnout do Prahy a uspořádat s nimi koncert.
1: Zajímavé je, že i když je to kapela v kruzích, ve kterých se pohybuje velmi slavná, tak ten koncert bude velmi komorní.
2: Je to tak. My jsme se potkali na turné, Rusty Riders vyrazili na Nordic Tour a Gangsta Grass je zrovna na turné v Německu, a tak nám zbylo jen málo času na to organizovat něco většího, ale štěstí přeje připraveným a jak se ještě říká, příležitost dělá zloděje, ne? Tak jsme si je ukradli do České republiky a vybrali jsme scénu, kde věříme, že může být úplně narváno, a to je asi tak, jak by ten klub potom měl vypadat, když přijede takovýhle ESO. Takže se potkáme v pražských Holešovicích, jestli mohu termín už sdělit.
1: Ano.
2: 4.8. je to v úterý od 20 hodin v klubu Burza 4 a budeme všichni doufat, že vyjde počasí, aby to mohlo být venku, aby to mělo větší dopad.
1: Ty ještě jednou, prosím tě teda, Michale, pokud bys to chtěl někdo zapsat, ještě jednou zopakuj datum a čas a místo.
2: 4.8. od 20 hodin Burza 4 v pražských Holešovicích. Rooster Riders otevírají koncert, ve kterém zazáří americká hvězda Gangsta Grass, která spojí hip-hop, rap a bluegrass v jedno.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, ať se akce vydaří a ahoj.
2: Také moc děkuji a těším se, že se tam uvidíme. Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát další dopravní informace, tentokrát mezi 14. a 15. Není toho úplně málo. Na trati 096 Libochovice Roubnice nad Labem máme v úseku Roubnice nad Labem Bříza obec Porouchané vozidlo, je zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Straškov Bříza obec, Roubnice nad Labem Bříza obec a také v obráceném směru. No a pak dálnice, tak tam je toho opravdu hodně. Páteční odpoledne je ve znamení dopravních nehod a dalších problémů, tak začněme na D1 160. km ve směru na Brno. Roztrhaná pneumatika a odstavené auto trošku překáží. D7, 58. až 59. km ve směru na Chomutov, předmět na vozovce, není specifikováno jaký, ale zvolněte. D10, 43. km směr Turnov, máme tam nehodu nákladního vozidla. D3, 104,5. km ve směru na Prahu, také dopravní nehoda. D0, 20. km ve směru k D1, nákladňák, osobák v sobě, tedy také dopravní nehoda. D1, 11. km ve směru na Brno, nehoda, neprůjezdní pravý jízdní pruh. Buďte opatrní, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Ani v pondělí 20. července v našem vysílání Country Radio nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
4: No a to není zdaleka všechno, protože nás čeká řada soutěží.
3: Krom jiného budou opět ve hře vstupenky na akci konanou u příležitosti 35. narozenin našeho rádia.
4: A určitě nezapomeneme ani na aktuální oslavence.
3: A těmi budou Ilja a Eliáš.
4: Tak nezapomeňte poslouchat Country Radio i v pondělí.
3: Těší se na vás
4: Kačka a Vláďa.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padá

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Vrch Petřín je se svými 327 metry nad mořem nepřehlédnutelnou dominantou našeho hlavního města. Je to místo opředené mnoha legendami, technickými kuriozitami i tajemstvími. Petřín neskornuje zřejmě nejslavnější česká rozhledna. Vznikla jako takový pařížský sen v Praze. Pokud vám Petřínská rozhledna připomíná slavnou Eiffelovku, jste na správné stopě. V roce 1889 navštívili členové klubu českých turistů světovou výstavu v Paříži. Čerstvě stojící technický zázrak v podobě Eiffelovy věže jim úplně pobláznil hlavu. Rozhodli se, že Praha musí mít vlastní Eiffelovku. A za pouhé dva roky v roce 1891 u příležitosti jubilejní zemské výstavy už rozhledna na Petříně stála. Měří pouhých 58,7 metrů, což je zhruba pětkrát méně než její pařížská starší sestra, která dosahuje až do výše 350 metrů. Přesto mají jejich vrcholky téměř stejnou nadmořskou výšku. Petřínská rozhledna totiž stojí na vysokém kopci, takže její vrchol se nachází ve výšce kolem 385 metrů nad mořem. Jednou ve své historii měla Petřínská rozhledna na mále. Když v roce 1939 navštívil Prahu Adolf Hitler, prohlásil, že rozhledna hyzdí výhled z Pražského hradu a požadoval její demolici, které naštěstí ale nedošlo. Ve stejném roce jako rozhledna byla zprovozněná i lanovka na Petřín, která zpočátku fungovala na pozoruhodném principu vodní převahy. Do nádrže horního vozu se napustila voda a z dolního se zase vypustila. Těžší horní vůz pak svou vahou vytáhl nahoru dolní vůz. Mělo to ale hned dva zádrhele. Lanovka spotřebovávala obrovské množství drahé vody a v zimě zamrzala. Na elektrický pohon byla lanovka přestavěna až v 30. letech 20. století. A jak vlastně vzniklo jméno Petřín? Máme hned dvě teorie. První mluví o skalách a kamení. Název Petřín s největší pravděpodobností pochází z latinského slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Ostatně Petřín byl odpradávna obřím kamenolomem. Těžila se zde opuka, ze které je postavena většina románských a gotických budov v Praze, včetně základů Pražského hradu nebo staroměstské radnice. A červené kameny z místního červeného pískovce najdeme ve zdivu Karlova mostu. V kronikách se mu také proto říkalo Mons Petra, tedy skalnatý kopec, z čehož počeštěním vznikl Petřín. Druhá verze odkazuje ke kapli svatého Petra, která na kopci stála. Nicméně historici se přiklánějí spíš k tomu, že kaple byla pojmenovaná po kopci, nikoliv naopak. V minulosti měl kopec i řadu dalších jmen. Kosmas o něm ve své kronice z 12. století píše jako o Petrovu. Říkalo se mu i vrch svatého Vavřince podle dodnes stojícího kostela, šibeniční vrch, když na něm stála řada šibenic, a v době, kdy na jeho svazích založil Karel IV. Vinice, se mu prostě říkalo Vinice. Před příchodem křesťanství byl kopec pokrytý hustými lesy a na jeho vrcholu stál obětiště slovanského boha hromu a blesku Peruna. Jeho služebníci udržovali k jeho poctě posvátný oheň. Když český kníže Bořivoj přijal křesťanství, nechal pohanský háj vykácet a modlu svrhnout. Legenda říká, že se Perun držel zuby nehty a tak se věřilo, že se na Petříně zjevují tajuplné plameny a ohnivé jazyky, které prý mají strašit křesťany a připomínat jim staré bohy. A snad i proto na místě bývalé Perunovy svatyně stojí dnes kostel svatého Vavřince. Tento světec byl totiž upálen na železném roštu a tak se stal patronem zkrocení ohně. Stavba kostela tak měla definitivně zvítězit nad petřínskými ohňovými démony. Jsou i tací, kteří přísahají, že tajemné ohně petřínské jsou vidět dodnes. Ochraňuj nás svatý Vavřinče, pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Další hodina je za námi, slibovaná písnička lásky je míň právě teď dozněla a před námi 15. hodina, to znamená předpověď počasí, další zprávy Country Rádia. Obvykle se v tomto čase loučím, ale jak jsem naznačil hned po 10. hodině, Miloš tu dneska není, takže s vámi zůstanu až do 18. hodiny, takže všechno ostatní si povíme během odpoledne. Co nás tak jako odpoledne čeká? Dáme si ještě soutěž o vouchery na oslavu 35. narozenin Country Rádia. Budu pro vás mít nějaké pozvánky, určitě nějaké informace a hlavně hodně dobré muziky. Hned po 15. hodině to potvrdí Vabiry Vola, Karabina a KTO, když budou zpívat společně známou věc Tereza, Osamělý město, a dáme si i Mirka Palečka, Nesnaž se utéct, bude zpívat. A o to já se tedy opravdu nesnažím, zůstávám a doufám, že se budeme společně báječně bavit.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojedinělé opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.

0: Tri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší. To ale naplno dopadne na dnešní děti. Podle výpočtů by všechny sliby vlády před volbami stály kolem roku 2060 Čechy stovky miliard korun. Všem dětem z dětských domovů, kterým hrozilo, že kvůli podvodu přijdou o zážitky z letního tábora, se podařilo zajistit a zaplatit náhradní program. K dobrému konci dopomohla vlna solidarity v podobě peněžitých darů i nabídek ubytování nebo volných kapacit táborů. Spolek Tábory Aurora, který od domovů po celém Česku vybral 100 000 korun a následně pobyty zrušil, vyšetřují kriminalisté pro podvod. Tip na výlet má pro nás Luděk Savana Urbánek.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo na letošní léto zajímavé programy. V srpnu bude muzeum pořádat Dny řemesel a setkání kovářů, Jánošíkův dukát nebo starodávný jarmark. Mluvčí muzea dále informovala, že v létě nabídnou i další akce a tvoření pro celou rodinu. Luděk Savana Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: Z Prahy bude letat nový spoj na východ. Blíže Honza Navrátil.
3: Společnost China Airlines už 3 roky zajišťuje letecké spojení Prahy a Taipeje. Od začátku srpna se k ní přidá také tajvanský dopravce Starlux Airlines, pro kterého to bude první spojení s Evropou. Létat bude s Airbusem A350 se 306 sedadly 3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října pak zvýší frekvenci letů na 4. Přidá let v pondělí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodlo o tom los v Mnichově. Naši borci se do této fáze bojů zařadili potom, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je to 30 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Tak a už jsme za 15. hodinou a když jsem říkal v té minulé hodině, co všechno nás čeká během odpoledne, tak jsem zapomněl také říci, že i vodácké zpravodajství bude součástí dnešního odpoledne, takže Mílu Pražáka zavolám za chviličku v kukátku Country Rádia. No a z té muziky, kterou jsem sliboval Michal Tučný, Tony Jocha, Roman Horký nebo třeba Pavel Brimer a Cadillac. Příjemný poslech, krásné odpoledne přeji.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

0: vody přijatelně na to, aby se na vodu vyrazit dalo. Ta situace je taková, že na víkend má sprchnout na některých místech a předtím taky trochu napršelo, takže ta kritická situace se malinko vylepšila, ale stejně jsou spíš ty řeky na minimu, než aby oplývaly nějakým velkým množstvím vody. Nicméně má být teplo a to je důležitý pro vodáka, že pokud je teplo a je nějaká sprška a občas musí někde přetáhnout kánoj, tak to není žádný takový neštěstí a zvlášť, když je potom na březích dobrý pivečko, tak určitě se vyplatí na vodu plout. Takže pokud bych to měl shrnout, tak Berounka je určitě v pohodě, ohřeje v pohodě, na Vltavu se dá vyrazit, Otava ze Sušice v zásadě taky. Jediný, kdo má nějaký větší problém, tak je Sázava, tam akorát ve středním toku se dá plout a Lužnice, tam se dá plout v tom horním a středním toku, ten spodek bohužel je v tuhletu chvíli nesízný. Takže v zásadě, kdo chce vyrazit, vyrazit může, nebude to nějaká extra paráda, že by to svištělo, teklo, ale zase to bude bezpečný, protože když je málo vody, tak se nám lidi netopí.
1: No a jinak často se tě ptám také na nějaké akce kolem vody, je něco, kam by se příznivci vodáckých sportů mohli vypravit?
0: Tak ono to není přímo o kánoji nebo kajaku, ale jak naši posluchači vědí, tak existují paddleboardy, nebo se tomu taky říká SUP. Je to vlastně takový prkno, na kterým se stojí a pádluje.
1: Ano,
0: a
1: relativně novinka pro nás, ale velmi zajímavá.
0: Velmi zajímavá, my jsme vlastně tohleto dělali na kánojích taky, že když už nás bolel zadek od sedačky, že jsme si stoupili do lodi a pádlovali jsme v lodi, akorát jsme měli to krátký pádlo, tak to nebylo ono. Na tom paddleboardu je to pádlo delší, dá se nastavit. Je to docela příjemná záležitost, akorát zase, když se jede řeka, tak člověk je pořád mokrý, protože na něj šplouchají ty vlny.
1: Jasně.
0: Nicméně na Lipně, teďkon od pátku do neděle, tak je mistrovství republiky v paddleboardingu v kempu Jestřábí a doporučuji jít se aspoň podívat, protože určitě je to hezká podívaná, co všechno ty lidi dokážou a jak hlavně dokážou rychle na tom paddleboardu jezdit, protože znám i takový experty, kteří na tom jezdí řeky a například v Praze se na tom jezdí botič třeba a je to ohromná zábava se potom na to dívat.
1: Já to vůbec nechápu. Já jako vím, že kdyby jsem se hodně snažil, tak by se mi asi po čase podařilo si na to stoupnout. Jako jo, vím, že asi by to bylo s problémama, ale stoupnul bych. Ale že na tom někdo jede ještě a ještě dělá skopičiny, to je pro mě záhada. No, takže děkujeme za pozvánku. Pokud chcete nějak přijít na to tajemství, jak se to dělá, tak na Lipně je příležitost a já se budu těšit. Mílo, zase naslyšenou příští týden. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, měj se.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za chviličku bude 15:30, pojďme se podívat zase na dopravu, jak se nám to vyvíjí na kolejích, jak se nám to vyvíjí také na dálnicích. Na kolejích vidím, že máme tady nějakou poruchu vozidla na trati 096 Libochovice Roudnice nad Labem, v úseku Roudnice nad Labem Bříza Obec. Máme tady zavedenou náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Straškov Bříza Obec a Roudnice nad Labem Bříza Obec a v obráceném směru. Je to pro poruchu vozidla, takže počítejte s tím, že se to nějakou dobu bude odstraňovat a momentálně je to takto jako aktualita. Dívám se pro vás i na dálnice D1 208 km ve směru na Brno. Všechny nehody byly odstraněny a nejsou hlášeny žádné problémy. Tak to je dobrá zpráva, kterou začínáme. Ovšem, na druhou stranu nemoc dobrá zpráva z D1 přichází z 202 km ve směru na Ostravu. Tam došlo k požáru vozidla, požáru osobního vozidla, probíhají záchranné práce. Mám tady zprávu i z D7 na 70. km ve směru na Chomutov se uklízí vozovka po dopravní nehodě. I tady se připravte na problémy. D0, 20. kilometr ve směru k D1, nákladák s osobákem, havárie hlášená, stále to platí. Stejně tak na D3, na 104,5 kilometru ve směru na Prahu je také hlášena dopravní nehoda. Pozadu nezůstává ani D10, 43. kilometr ve směru na Turnov, havárie nákladáku. D7, 60. kilometr na Chomutov, předmět na vozovce, dávejte pozor, objíždějte opatrně. A pak ještě jedna zpráva tady na mě vykoukla, ale ta teď zmizela, takže to už by mělo být asi v pořádku, tam je to dořešeno. Takže já myslím, že to stačilo nakonec. Jezděte opatrně, koukejte před sebe, je pátek, před námi je víkend, ať už spěcháte kamkoliv, raději zvolněte, ať dorazíte do cíle bezpečně.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35 chlapci jako květ.
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: To je doba, co? 35 let. To se musí pořádně oslavit. 15. srpna tohoto roku máme 35. narozeniny s Country rádiem a vy můžete být u toho. Měli byste být u toho, pokud máte Country rádio rádi. Ovšem pochopitelně jasné je, že s ohledem na to, kde všude posloucháte Country rádio a jak velká jsme rodina, tak ne pro všechny bude tahle ta akce dostupná, protože tak velký prostor jednak nemáme k dispozici a hlavně taky ne každý má zrovna čas oslavovat přesně 15. srpna. Ale udělali jsme akci, kdy 350 z vás bude společně s námi oslavovat, a to v Pikovaru, a tam budeme oslavovat muzikou a povídáním a pitím a vlastně tou akcí, která tomu bude také předcházet, kdy vyrazíme vlakem, který je speciálně vypraven pro Country Radio z nádraží Braník, a to v 8 hodin a 57 minut za zvuků kapely Šlapeto. No a pak pojedeme dál až do Kamenného přívozu a budeme se vracet pěšky po Sázavskou stezkou do Pikovaru. Kdo půjde s námi, tak určitě neprohloupí. Možná to bude nějaký puchýř na noze, ale skvělý zážitek. No, pokud se na procházku jaksi necítíte, netroufáte si na to, pak je možnost B vystoupit trošku dříve, a to ve stanici Petrov u Prahy, a rovnou vyrazit do Pikovaru, kde už bude připraven nějaký ten program. Tam se totiž během té cesty přesune kapela Šlapeto a bude tam hrát. Navíc tam bude živé vysílání Country rádia přímo odtud z improvizovaného mobilního studia. Budeme ten den vysílat, aby na těch narozeninách s námi mohli být úplně všichni posluchači, ať nás poslouchají kdekoliv. No a pak ve 13 hodin, až dorazí všichni ti schvácení pochodníci z té krásné stezky posázavské a z té procházky, tak začne program, kde zahraje Mírek Paleček, kde budou hrát nové struny. Pak v 15.15, to je totiž ten čas D, nebo den D, se nedá říct, ale čas Č, třeba řekněme, dojde k slavnostnímu zakrojení dortu, Míla Mejzlík pronese nějakou pěknou sváteční řeč, no a my si zaspíváme hymnu Country rádia. No a pak už pojede zase program naplno. Honza Vančura a část muzikantů z rádia s ním zahrají hezké písničky. Jirka Vondráček s Petrem Kocmanem a Denisou Markovou budou pokračovat. Petr Bohuslav také bude hrát na kytaru a zpívat. A já s kapelou St. Johnny pro vás máme taneční takový večer připravený, abyste si trošku zařádili na rock'n'rolly, které taky ke country samozřejmě patří. Navíc to všechno proložíme písničkami Johnnyho Cashe, takže to bude taková parádička na závěr. Já věřím tomu, že si to náramně užijeme. No a teď, jak získat ty vouchery? No, můžete si je koupit u nás na stránkách, pochopitelně na e-shopu, můžete na našem webu nakupovat tedy nejen tyhle ty speciální vouchery, které slouží jako jízdenka na ten vypravený vlak, ale jako vstupenka právě do Pikovaru, ale ještě k tomu dostanete i zdarma tričko z limitované série k 35. narozeninám Country rádia. No a možnost B je to vyhrát. A ta možnost B je právě teď, protože než si dáme Míšu Leichta a jeho skvělou písničku, tak jsem odblokoval telefon 210 323 333 a nabízím do soutěže dva vouchery, tedy pro vítěze a jeho doprovod, a dvě trika k tomu. Tak schválně, ale musíte správně odpovědět na moji otázku, která by neměla být složitá. Tak schválně, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo. To je výborný. Tak je tam někdo, nebo?
2: Dobrý den,
1: tak výborně, někdo tam přeci jen je. Halo?
2: Tady je Lucie.
1: Jo, dobrý den, Lucko, zdravím vás. Odkud voláte?
2: Volám Vodyhlavy.
1: Vodyhlavy. Dorazila ano. Byste k nám na oslavu, že jo? Určitě.
2: Určitě, dva bychom dorazili.
1: Dva byste dorazili. Tak poslouchejte, ano. Ptám se, jak se přezdívá našemu hudebnímu dramaturgovi, který je zároveň i textařem a dlouhá léta konferenciérem koncertů fešáků a rekonvalescence. A dám vám tři možnosti, ať to máte jednodušší. Takže buď to se mu říká hudby milovný Bezinka, nebo se mu říká Bezi Junior, a nebo se mu říká Bezi Union.
2: Bezi Junior.
1: Bezi Junior, říkáte. Dobře.
2: Ano.
1: Tak jo, tak já vám tleskám, je to tak, je to přesně tak. Bezi Junior, náš hudební dramaturg, který navíc i připravuje pořad takovou tu country dvoranu každý čtvrtek, tak to je přesně ten muž, o kterém hovoříme. No a pro vás to znamená, že tedy ta výhra je vaše, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
2: Ano, děkuji moc krát.
1: Není vůbec zač, tak jo, vydržte. A my pokračujeme dál, přátelé. Míša Leichta, Modrý chlapi, to je parádní věc, to mám moc rád.
3: Já potkával je každý den, už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. tam stály jako sochy, tupým dlátem tesaným.

doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty,

rája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, anebo ty,

takhle krutej příběh, se může stát i vám. Ty chlapi byli stejný jako já, anebo ty,

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojedinělé opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio. Když spustí housle, zaskyní vrou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif v ušlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Tomáš Linka, Čár Kresková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Z důchodové novely vypadl další slibovaný bod naší vlády. Slibovaná vyšší valorizace, na základě které by se důchodcům do zvyšování penzí počítal růst reálných mezd z poloviny, místo z jedné třetiny, se zatím odkládá. Státní zdravotní ústav eviduje velký nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí roku 2026 úřad zaznamenal 5320 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. A pozor, ve městech jsou klíšťata mnohem více infikovaná než v lesích. Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Ještě dnes vystoupají teploty místy až na 33 stupňů Celsia. Potom přes republiku přejde studená fronta se silnými bouřkami. O víkendu se ochladí a příští týden meteorologové očekávají spíše deštivé a chladnější počasí. Teď něco pro milovníky sportovního létání.
2: 23 pilotů, včetně zahraničních, je letos na startovní listině mistrovství České republiky v letecké akrobacii, které po roční pauze pořádá kroměřížský aeroklub. Divácky nejatraktivnější kategorie freestyle bude na programu v sobotu 18. července. Start je v 11 a vstup na akci je pro veřejnost zdarma. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Z bomby se vyklubal pokr. Vysvětlení má Luboš Dvořák.
3: Policejní manévry narušily klid Benátek nad Jizerou. Přivolaného pyrotechnika zaměstnal stříbený kufřík zapomenutý u bankomatu. Podezření na výbušný systém se ale neprokázalo. Uvnitř byla sada na pokr, kterou tam roztržitý hráč zapomněl. I když šlo o planý poplach, policie doporučuje podezřelá opuštěná zavazadla hlásit. Luboš Dvořák, Benátky nad Jizerou.
0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

mimořádně zajímavá kombinace hlasů, velmi příjemná, musím říct si, Vaby Daněk a Robert Křesťana Guantanamo. Před námi další hlas, který neslýcháme až tak často ve vysílání country rádia, ale patří k těm nejzásadnějším hlasům naší scény. Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. Čeká nás také Žalman a jeho spol, taky Valda Matuška a taky Vander do 50. Otázka. Myslíte si, že fotbal a muzika, třeba country muzika, jde dohromady? Měl bych spoustu důkazů, že ano. A jeden z těch důkazů zazní v koukátku country rádia už za chviličku. Takže pojďme si dát nejprve písničku, no, kterou snad asi zná úplně každý, kdo teď má puštěné rádio, jmenuje se Variace na renesanční téma, aneb také podtitul Láska je jako večernice. Tu si dáme, no a pak trošku Ameriky a pak už jedna zajímavá pozvánka právě v souvislosti s fotbalem a country muzikou. Hezký poslech a krásné páteční odpoledne vám přeje Milan Schmidt.

0: Je to tam parádní nejenom proto, že se tam sejdou lidi, kteří mají rádi pohyb a hraje se tam fotbálek a je tam spousta napětí, ale taky je tam muzika, jasně. A my jsme v rádiu, takže nás zajímá určitě ten hudební program. Jak je to připraveno?
1: Tak na pátek je připraven na začátku Ondravách a pak hrají Sunny Girls, pak hraje skupina Last Minute, dále parta Starého Hrouze a nakonec na finále pátečního večera skupina Pauza.
0: Takže to je pátek a tak se tam dá přespat, stanovat se tam dá, že jo, dá se tam zabydlet, trošku se občerstvit a přijde sobota.
1: Určitě občerstvit, zabydlet, umít, dobře pobít, dobře popít i pojíst. A samozřejmě v sobotu je program fotbalový během dne pro fanoušky Malé Kopané.
0: Ano.
1: A pro fanoušky muziky, kteří by chtěli přijít až večer, tak potom od 18 hodin začíná Martina von B. Moc se těšíme na Pepu Fouska do Mníchu. Moc se těšíme na skupinu St. Johnny.
0: Ano.
1: A samozřejmě i bývalého rangera Míru Čamaje. No a nakonec vše ukončí formace Micro Country Jazz.
0: Výborně, skvělá sestava, my se moc těšíme, že si opět zahrajeme v Mníchu, těšíme se, že uvidíme kamarády. Ještě pojďme zopakovat úplně závěrem, tedy kolikátého, kdy, kde?
1: 24. července v pátek a 25. července v sobotu v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Pozor na to, jsou tam v okolí asi tři Mnichy, tak je to ten Mnich u Kamenice nad Lipou nebo u Červené Lhoty, jak chcete.
0: Marku, díky za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
1: Ahoj a všechny vás zdravím a budu se těšit v Mnichu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pojďme na pár dopravních informací. Koukám, že stále ještě platí omezení na trati 096 Libochovice Roudnice nad Labem. V úseku Roudnice nad Labem Bříza obec stále platí porouchané vozidlo a zavedená náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Straškov Bříza obec, Roudnice nad Labem Bříza obec v obráceném směru, tak a také Roudnice nad Labem Straškov. To jsou místa, tedy, kde teď budete přesedat na autobus, protože se tam porouchalo vozidlo. Koukám i na dálnice. Vidím, že na D11 na 6,5 kilometru ve směru na Hradec Králové jsou dvě havarovaná vozidla, tak projíždějte opatrně, dávejte pozor. Mám tady také další aktuální zprávu z D1, 202 kilometr ve směru na Ostravu hlášen požár vozidla, probíhají záchranné vyprošťovací práce, i tady se připravte na nějaké to zdržení. A aktuálně se tváří i na D0 na 20. kilometru, tedy na Pražském okruhu ve směru k D1, havarované vozidlo, respektive dvě havarovaná vozidla, nákladák a osobák. No tak to jsou takové ty, řekl bych, nejaktuálnější zprávy. Jinak pochopitelně stále platí také to, že se zdržíte i třeba v místech, kde se tvoří kolona. Jednu takovou najdete mezi 178. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Tam tedy v posledních týdnech tradičně dojde k nějakému tomu zdržení, protože se tam pracuje na silnici. Podobná situace se dá ovšem tvrdit také o D5, kde mezi 4. a 0. kilometrem ve směru na Prahu je také kolona vozidel. Tam se nepracuje, tam je to prostě dáno tím, že napojení na Pražský okruh je nešťastné a kamiony musí hodně zpomalit a pak se těžko zařazují mezi rychle jedoucí vozidla, takže tam opravdu vzniká ta dlouhá kolona vlastně každý den v každém čase. I teď s ní počítejte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: On si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Skvělý bas, Home Free, taková a kapela vokální, americká, velmi slavná, byla i tady v Česku a kdo byl na koncertech, tak mi jistě dá za pravdu, že to je opravdu nádhera, já je moc rád sleduji, mají spoustu krásných, překrásných klipů na YouTube a konkrétně písničku Ring of Fire zpívá jejich basista Tim Faust, který má tedy extrémně hluboký hlas, jak jste mohli sami slyšet. Já jsem dokonce jednou viděl nějaký takový, jakoby, řekněme, mini souboj mezi ním a Avi Kaplanem, což je zase basista z Pentatonix a to je vlastně podobně uskupená a kapela, tedy vokální, i když s jiným žánrem, teda řekněme. No a myslím si, teda můj názor je, že právě Tim Faust měl navrch v tomto souboji, že ten bas byl jaksi čistší a výraznější, ale to je pochopitelně jen můj dojem, není to důležité, muzika je krásná, tak jako tak, není to soutěž a zrovna písnička Ring of Fire v tomhletom podání mě teda fakt bere. Dáme si teď další písničku, která je taky fajn, Karel Zich a Paráda, pak bude následovat Johnny Cash, tím se nám to všechno uzavírá s tím Ring of Fire, protože vlastně Johnny Cash a Ring of Fire, to je píseň, o které se vedlo spousta sporů. Někdo připisuje vznik této písničky někomu úplně jinému, dokonce i její výklad je takový diskutabilní, ale jisté je, že hodně se traduje to, že údajně jí měla zpívat sestra June Carter a když se jí to nepodařilo proslavit, tak Johnny Cash na základě svého snu, kde snad slyšel tuhle tu písničku s mexickými rohy, tak ji měl upravit a proslavit. Tak ať je to, jak je to, tak prostě ta písnička slavná je stejně tak jako Johnny Cash. No a to bude možná asi všechno z téhleté hodinky, protože pak jsou písničky na přání, už jsou připraveny, už další neposílejte, protože ani tak je nemůžeme splnit 100%. Dnes toho přišlo hodně. Možná je to proto, že svátek slaví Martina, což je jméno u nás hodně rozšířené. Tak abych nezapomněl, tak Martinám i my tady z Country Rádia přejeme všechno nejlepší a následující písničku berte jako dárek.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojedinělé opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

0: časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.
1: Tři

0: a Country Rádio samo sebou.
1: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a trampská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Sběr lesních plodů není bez rizika. Jak na budůvkách, tak na lesních jahodách totiž může číhat hrozba tasemnice liščí, která lidem dokáže způsobit vážná onemocnění. Skoro 40 metrů dlouhá ocelová lávka pro pěší a cyklisty nově usnadňuje lidem v Blansku přístup na tamní sportoviště. Bezbariérové přemostění řeky Svitavy totiž propojuje obchodní centrum Poříčí se sportovním ostrovem Ludvíka Daňka. Denně tam míří stovky lidí. V domovech pro seniory v Krásném Březně a v Šebořicích v Ústí nad Labem budou nové výtahy. 4 výtahy v Krásném Březnu budou stát 6 milionů 600 tisíc korun bez daně. Vyměněný bude i výtah v domově pro seniory ve Velkém Březně. Výstup na Špilas, tedy Špilberg, má za sebou kolega Luboš Dvořák.
2: Již jsem zde byl mnohokrát, ale vždy objevím něco nového. Hrad Špilberg je více než 7 století neodmyslitelnou dominantou města Brna. Symbol panovnické moci i lidského utrpení. Královský hrad, sídlo moravských markrabat, nedobytná pevnost, nejtěžší káznice habsburské monarchie, kasárna několika armád a doufejme, že nadlouho sídlo muzea města Brna. Jedná se o objekt, který si od středověku do současnosti prošel mnohými změnami, o kterých většina návštěvníků nemá tušení. Díky prohlídkovému okruhu Příběh hradu se v tom rychle zorientujete. Pokud se nahoru vydáte pěšky z parkoviště v Husově ulici, tak počítejte s postupnou 100 schodů. Jinak se dá procházkou stoupat pohodlně po vrstevnici. No a je tu ještě jedna možnost. Nemusíte do kopce pěšky. Můžete se svést ekologickým minibusem linky číslo 80 z České ulice nebo Úvozu. Zastávka Hrad Špilberg je v provozu od dubna do konce října. Ale pozor, jen soboty, neděle a státní svátky. Zdarec z Brna hlásí Luboš Dvořák.
1: Sport. Máme tu další fotbalový přestup. Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Krásný podvečer s datem 17. července vám přeje Milan Schmidt. Jsou tady písničky na přání a přišlo jich opravdu hodně, takže já nebudu zbytečně mluvit, budu pouze číst vaše přáníčka a zkusím zahrát co nejvíce. Pojďme hned na první přání. Renča moc zdraví Country Rádio a vás všechny do rádia. Moc bych si přála zahrát Chris Rea Looking for the Summer pro moji báječnou rodinku, se kterou budeme o víkendu opět grilovat a moc se na to těšíme. Krásný víkend všem přeje Renča. Renčo, děkujeme vám, taky krásný víkend. Já vám děkuji za výběr písničky, ta mě moc baví, takže si ji užiju společně s vámi. Snad vyjde počasí na grilovačku, ale písnička určitě zazní už teď.

0: Pojďme na další přáníčko. Trutnováci, moc zdraví Country Radio. Moc bychom poprosili zahrát Vabiho Daňka, Franta má péra. Konečně jsme zase spolu, tak ať to pořádně rozjedeme. Jako každý víkend. Moc děkujeme. Není zač. Tady je Vabi Daněk a Miloš Dvořáček. Franta má péra.
1: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

Posloucháte písničky na přání a jedno stručné přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jet Plane od Rudy Sakaly Martině Bartuškové k jejímu dnešnímu svátku s přáním, ať se jí splní všechny sny. Přání posílá Strejda Láďa.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: A před námi je pěkná nedvědovka. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Skládanka od nedvědů paní Martině Hučkové ze Soběnic k jejímu svátku. Milá Martinko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a lásky k tvému dnešnímu svátku. To ti přejí Pepča a mamka s Luďkem, dále Miluška s Láďou, Míša s Milanem ze Žandova. Ať se ti všechno daří, máme tě rádi. My se s dovolením připojujeme, všechno nejlepší a tady je Skládanka.

Tak a teď jsou tady jedny krásné narozeniny. Přejeme zahrát našemu milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi k jeho 95. narozeninám, které dnes 17. července slavíme v kruhu rodiny a přátel. Zahrajte prosím Život je jen náhoda od Ježka, Voskovce a Vericha. Přejeme ti, milý Bruno, ať tě úsměv stále provází a zdraví slouží. Máme tě rádi, Jindřich, Šárka a rodina. My se připojujeme, všechno nejlepší.

A teď tady máme jednu velkou gratulaci pro děvče, které dobře známe. Zdravíme do studia Country Rádia. Dnes je krásný den, kdy slaví své narozeniny naše námi milovaná, úžasná, krásná, s velkým srdíčkem známá country zpěvačka, několikanásobná vítězka soutěží písní vyhlášené Country Rádiem Hana Lounová. Takže jí přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko, plnou úspěchu ve všem, co si bude přát, pohodu, ať jí to pořád nádherně zpívá. Vše jí přeje rodina Pitrova z Děčínska, Iva, Mirek, syn Lukáš, Tomáš s rodinou, dále Láďa z Ostravy s kapelou, Věrka a vzkaz, zítra to oslavíme. Tak a já připojím ještě jedno přáníčko, jednak přišlo další přání pro Haničku a hlavně jste si přáli písničku od Michala Davida a my tu žánrově od Michala Davida žádnou písničku nemáme, takže to spojíme s tím dalším přáním. Dnes slaví narozeniny country zpěvačka Hana Lounová. Prosíme o zahrání písničky Je něco víc od Miliny Soukupové. Hani, přejeme ti vše nejlepší, ať ti slouží zdraví, provází štěstí v očích a v srdci máš pořád iskru, ať ti to ještě dlouho tak krásně zpívá, jo, a taky na zahradě, ať vše roste a zraje. Jitka s Janinou, Milena, Kulišci, Alča z Mělníka a ostatní přátelé a fanoušci. Tak my se jako Country Radio Hanko připojujeme pochopitelně a v tomto případě písničku zahrát můžeme, protože Milena Soukupová žánrově naprosto přesně zapadá do našeho formátu a tak doufám, že udělá radost právě písnička, která se jmenuje Je něco víc. Thanks.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace, ať vás pořád neděsím špatnými zprávami, mám tady jednu dobrou, a to z MHD v Praze. Od soboty 18. července, tedy od zítra, se opět jezdí mezi vozovnou Střešovice a Malovankou, linka 25, a také po trati okolo Hradu, linky 22 a 23 a do Radlic, linka 4. Takže dobrá zpráva pro všechny, kteří se na víkend chystají do hlavního města. V MHD se stabilizovala situace na několika místech a teď se pojďme podívat na dálnice. Tam momentálně máme poměrně složitou situaci na místech, kde se nám tvoří každodenně kolony. Jedna taková kolona stojí mezi 178. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Je to nesouvislá kolona vozidel, ale počítejte se zdržením. Stejně tak na D5, 4. až 0. kilometr ve směru na Prahu, i tady se tvoří kolona vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Písničky na přání mohou pokračovat, jestliže jsem u Hanky Lounové spojil dvě přáníčka dohromady, tak teď splním rovnou tři, za chviličku taky vysvětlím proč. Takže první z nich, chtěl bych nechat zahrát písničku pro všechny, co se ocitají v Brandýse na Loděnici a taky v Dobříčanech u Žadce. Práce počká a pohoda ne, píše Pája. To je první přání. Druhé přání. Pro rodiče na chalupu a johy na festival prosím zahrát Boty proti jízdě, aby měli štěstí na cesty. To přeje královna Víl. Děkujeme. A do třetice prosíme zahrát Mimozemšťana od Honzy Vyčítala pro Ňupa, Ňunda a Ňuka z roje mravenců a jiných mimozemšťanů, abyste nebyli hned tak z něčeho vedle. Zdraví Sára a Sára. Takže děkujeme i za tohleto přání. Teď vysvětlím, proč hraju tato tři přáníčka dohromady, protože Pája napsal, jakou bych chtěl písničku, takže přiřazuji Mimozemšťana, protože královna Víl chtěla zahrát Boty proti jízdě, které zpívá Honza Vyčítal, ale já tady tu písničku nemám, takže zařazuji taky Mimozemšťana, no a do třetice, protože Sára a Sára chtěli Mimozemšťana, takže tady ho máte.
2: Já umím močet jako hrob a kácet živý je můj job, se ženou tady žiju, horským sedlem. Mám ruce jako lopaty a chlupatej jsem po paty a nejsem jen tak hned z něčeho vedle. Námahu žádnou mi nedá, s fackou tlesem medvěda a ještě mi pak za trest meje schody. Mám pocit štěstí nesmírný, když dým se táhne z udírny a potrpím si na vepřový hody. Tuhle se drbu na noze, v tom zvednu oči k oboze a nade mnou tam divnej ešus visel. Blíkal jak stromek vánoční, bylo to na mě náročný, pištělo to jak lechtivej sisel.

0: 20.
1: My s mámou všeho nechali a mažem lesem na skály, až na paseku, kde bouchla ta žacha. Tam oranžovej kouře mrak, kde rozpásnul se leskej vrak a z něj ven nějakej potvorák se štrachá. Měl troje uši tykadla, měl chobůtek a chapadla a přísahám při fajfce s vlastním tabákem.

že jsem jeho přítel. Zkusím prštenzí, maněna, pak prohrábnu se fousama a ti se šepnu, mámo, připrav pytel. Srámu jsem, nad lesem,

0: Jak smije si čel klikatá a drápal jako jišťata, však pevně držím, co jsme jednou chytli. Teď už tě osud nemine, už roztápí se kuchyně, tak půjdám ušatej se špitli. Já umím močet, o to nejde, pod vejvrat se toho vejde, očesal jsem vrak a schoval na dvorku. Až se to trochu tiší, tak vyndám věci ze skříší a smontuju si originál motorku. Já umím močet jako hrob a kácet dříví je můj job, v tom velkým hrnci jen trochu povidel. To, že chcem vědcům z výzkumu, co pátrali strom od stromu, nic zvláštního jsem tady v lese neviděl. Ne, nikoho jsem nepotkal a neviděl. Nic zvláštního jsem tady v lese neviděl. Ne, nikoho jsem nepotkal a neviděl. Ne, nic zvláštního jsem tu v lese neviděl. Ne, nikoho jsem nepotkal a neviděl.
1: Tak to byl Mimozemšťan a teď je čas na další přání. Dobrý den, prosím zahrát písničku pro vašeho věrného posluchače Michala Frajera z domova Sulická od Josefa Laufra. S Bohem lásko, já jedu dál. Uděláte mu velkou radost. Moc děkuji. Jana Medlíková, není zač.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Pojďme na další hezké přáníčko a v něm se píše: přeji příjemný podvečer, přála bych zahrát pro moje štěstí Petra k výročí svatby, dodatečně třetí pokus, no a taky pro mě. Děkuji, jeho Daška. Tak jo, určitě rádi hrajeme třetí pokus pro vás, pro Petra a pro Dašku.

No a pojďme na další přáníčko. Napsal nám Petr a píše: Ahoj Milane, tak jestli tě můžu poprosit, tak v písničkách na přání bych prosil píseň Kámo od Tomáš Průša Band. Děkuji a přeji hezký víkend. Petr z Teplic nad Metují. Peťo, není záč, rád ti písničku posílám, zdravím tě. Jinak zítra s kapelou Tomáš Průša Band hrajeme v Konstantinových Lázních. Je to z ruky pro tebe, já vím. Navíc počasí bude kdo ví jaké. No ale kdyby se chtěl udělat výlet, rádi tě uvidíme. A tady je Kámo.

čemu si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej,

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Také do dnešních písniček na přání přišlo přáníčko ze Slovenska, já ho nějak přečtu, trošku vám pokroutím váš jazyk, ale snad se v tom vyznáte. Napsal nám někdo, teď nevidím úplně podpis, ale myslím, že je to celkem srozumitelné. Zahrajte pesničku pro moju manželku Aničku, která má po operaci a v marci oslavila krásné gulaté narozeniny. Od Tomáše Linku Paní má se má. Jak říkám, podpis tady chybí, ale Anička se asi zorientuje, navíc si to možná řeknete, takže hezký večer a ať se brzo uzdravíte, Aničko, posíláme hezkou písničku.

No tak dozněla písnička Paní má se má. Tomáš Linka vždycky v žertu říká, že když slyší tuhle tu píseň, tak už se zvedá, protože je to poslední písnička na jeho koncertech, ale já tenhle ten pocit z té písně nemám, já ji klidně můžu slyšet i na začátku čehokoliv, ale momentálně skutečně prakticky uzavírá písničky na přání, protože už není čas, takže já se omlouvám všem, kterým jsem nepřečetl jejich přáníčka, prostě více jich sem nevejde, všimněte si, že jsem dnes nedělal ani telefonická přání, protože toho přišlo opravdu hodně, takže dáme si úplně poslední přání. Dobrý den, chtěl bych zahrát Pacific Mary Jane. Tu písničku už jsem delší dobu neslyšel. Děkuji za zahrání, Igor. Igore, nemáte zač, Helenka Maršálková a Pacific nám tedy uzavřou písně na přání. Pak nás čeká čaj o 6. A pak nezapomeňte, že od 19 hodin máme program, který potěší všechny trampy, a sice 108 let trampingu. No a pak už večer s Petrem Kocmanem. Já vám přeji krásný zbytek pátku, krásný i celý víkend. Těším se na slyšenou v neděli u Alba týdne. Budeme si hrát Copáky a jejich skvělé album, který je prvním albem vlastně autorským. No a jinak se těším taky v pondělí v 10 hodin dopoledne na slyšenou. Kdybyste měli zítra blízko do Konstantinových lázní, v 19 hodin hrajeme s Tomášem Prušou u Pergoli, snad vyjde počasí a snad si ten večer krásně užijeme, protože to místo je nádherné. Mějte se moc fajn, ať už budete prožívat víkend kdekoliv, s kýmkoliv, tak ať se vám líbí.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přehánky a silné bouřky. Teploty 25 až 30, na Moravě 32 stupňů. Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojedinělé opět bouřky. Teploty od 22 do 26, na jižní Moravě opět tepleji 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. V následujících dnech se budou vyskytovat bouřky. Dnes mohou být i silné. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Výrobce dopravní zabezpečovací techniky AŽDD Praha na své železniční trati Kopydlnka na Jičínsku zahájil testování experimentální bateriové vlakotramvaje. Ve zkušebním provozu, který potrvá nejdéle do konce roku 2027, bude vlakotramvaj jezdit bez cestujících. Některá města v Ústeckém kraji jsou úspěšnější ve vymáhání pokut. A to i díky tomu, že strážníci mohou třeba kvůli nezaplacené pokutě dlužníkovi odebrat registrační značku nebo autu nasadit botičku. Potom, co dluhy vůči městu hříšník splatí, strážníci dlužníkovi značku vrátí. Po týdnech horkého letního počasí přišlo alespoň menší ochlazení a místy také déšť. I když srážek zatím moc nebylo, některé houby už se v lesích začínají objevovat. Úspěšní byste mohli být třeba na Šumavě. Jak se cvičí yoga pro pandy červené? To si mohou vyzkoušet návštěvníci lekcí jógy v liberecké zoologické zahradě. Zakoupením vstupenky lidé přispějí mezinárodní společnosti Red Panda Network, která se dlouhodobě věnuje ochraně pand červených v jejich přirozeném prostředí. Lekce v zoologické zahradě se konají každý čtvrtek. V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Stát bude přes 31 milionů korun a práce od předání staveniště potrvají přibližně 7 měsíců. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Vrch Petřín je se svými 327 metry nad mořem nepřehlédnutelnou dominantou našeho hlavního města. Je to místo opředené mnoha legendami, technickými kuriozitami i tajemstvími. Petřín dnes korunuje zřejmě nejslavnější česká rozhledna. Vznikla jako takový pařížský sen v Praze. Pokud vám Petřínská rozhledna připomíná slavnou Eiffelovku, jste na správné stopě. V roce 1889 navštívili členové klubu českých turistů světovou výstavu v Paříži. Čerstvě stojící technický zázrak v podobě Eiffelovy věže jim úplně pobláznil hlavu. Rozhodli se, že Praha musí mít vlastní Eiffelovku a za pouhé dva roky v roce 1891 u příležitosti jubilejní zemské výstavy už rozhledna na Petříně stála. Měří pouhých 58,7 metrů, což je zhruba pětkrát méně než její pařížská starší sestra, která dosahuje až do výše 350 metrů. Přesto mají jejich vrcholky téměř stejnou nadmořskou výšku. Petřínská rozhledna totiž stojí na vysokém kopci, takže její vrchol se nachází ve výšce kolem 385 metrů nad mořem. Jednou ve své historii měla Petřínská rozhledna na mále. Když v roce 1939 navštívil Prahu Adolf Hitler, prohlásil, že rozhledna hyzdí výhled z Pražského hradu a požadoval její demolici. K té naštěstí ale nedošlo. Ve stejném roce jako rozhledna byla zprovozněná i lanovka na Petřín, která zpočátku fungovala na pozoruhodném principu vodní převahy. Do nádrže horního vozu se napustila voda a z dolního se zase vypustila. Těžší horní vůz pak svou vahou vytáhl nahoru dolní vůz. Mělo to ale hned dva zádrhele. Lanovka spotřebovávala obrovské množství drahé vody a v zimě zamrzala. Na elektrický pohon byla lanovka přestavěna až v 30. letech 20. století. A jak vlastně vzniklo jméno Petřín? Máme hned dvě teorie. První mluví o skalách a kamení. Název Petřín s největší pravděpodobností pochází z latinského slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Ostatně Petřín byl odpradávna obřím kamenolomem. Těžila se zde opuka, ze které je postavena většina románských a gotických budov v Praze, včetně základů Pražského hradu nebo staroměstské radnice. A červené kameny z místního červeného pískovce najdeme ve zdivu Karlova mostu. V kronikách se mu také proto říkalo Mons Petra, tedy skalnatý kopec, z čehož počeštěním vznikl Petřín. Druhá verze odkazuje ke kapli svatého Petra, která na kopci stála. Nicméně historici se přiklánějí spíš k tomu, že kaple byla pojmenovaná po kopci, nikoliv naopak. V minulosti měl kopec i řadu dalších jmen. Kosmas o něm ve své kronice z 12. století píše jako o Petrovu. Říkalo se mu i vrch svatého Vavřince podle dodnes stojícího kostela, šibeniční vrch, když na něm stála řada šibenic, a v době, kdy na jeho svazích založil Karel IV. Vinice, se mu prostě říkalo Vinice. Před příchodem křesťanství byl kopec pokrytý hustými lesy a na jeho vrcholu stál obětiště slovanského boha hromu a blesku Peruna. Jeho služebníci udržovali k jeho poctě posvátný oheň. Když český kníže Bořivoj přijal křesťanství, nechal pohanský háj vykácet a modlu svrhnout. Legenda říká, že se Perun držel zuby nehty a tak se věřilo, že se na Petříně zjevují tajuplné plameny a ohnivé jazyky, které prý mají strašit křesťany a připomínat jim staré bohy. A snad i proto na místě bývalé Perunovy svatyně stojí dnes kostel svatého Vavřince. Tento světec byl totiž upálen na železném roštu a tak se stal patronem zkrocení ohně. Stavba kostela tak měla definitivně zvítězit nad petřínskými ohňovými démony. Jsou i tací, kteří přísahají, že tajemné ohně petřínské jsou vidět dodnes. Ochraňuj nás, svatý Vavřinče, pro Country Radio David Černý. Miluji Prahu.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezky a pohodový letní podvečer u čaje o šesté. K létu patří jahody a koláče, proto mám pro vás recept na rychlý jahodový koláč. Na korpus budeme potřebovat 70 gramů cukru moučka, jedno vejce, 150 gramů másla nebo hery nebo podobného tuku, 270 gramů polohrubé mouky a špetku soli. A na krém 125 gramů lučiny, 100 ml smetany, 125 gramů mascarpone, lžíci cukru a vanilkový cukr. A na ozdobení pochopitelně čerstvé ovoce, ale mohou to být i maliny, nejenom jahody, a moučkový cukr. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů Celsia. V míse smícháme mouku s cukrem, přidáme změklé máslo, vejce,

0: Krém pak naskládáme na menší kousky nakrájené jahody, nebo borůvky, nebo maliny a dáme to do chladna. Před podáváním můžeme každou porci lehce poprášit moučkovým cukrem. Takže dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Na konci světa. Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Vstávat a cvičit.
4: A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Ani v pondělí 20. července v našem vysílání Country Rádia nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
6: No a to není zdaleka všechno, protože nás čeká řada soutěží.
5: Krom jiného budou opět ve hře vstupenky na akci konanou u příležitosti 35. narozenin našeho rádia.
6: A určitě nezapomeneme ani na aktuální oslavence.
5: A těmi budou Ilja a Eliáš.
6: Tak nezapomeňte poslouchat Country Rádio i v pondělí.
5: Těší se na vás
6: Kačka a Vláďa.
0: Poslucháte Čaj o šesté.

0: Posloucháte Čaj o šesté. Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country Rádiu.
1: Vítáme vás u našeho pravidelného nahlédnutí do českého bluegrassu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Dnes spolu nahlédneme do historie. V roce 1974 vznikla na Ústecké pedagogické fakultě kapela složená ze spolužáků kurzu hudební výchovy. Svatopluk Matějka, Jiří Pančap, Miroslav Hiška a Miroslav Matoušek ji nazvali Průdušky. Asi po roce se k ním připojili tři tepličtí muzikanti – Pavel Brušák, Joška Hlavenka a Luboš Novotný.
1: Společně během několika let vybudovali velmi úspěšnou kapelu, nahráli mnoho pořadů do rozhlasu i televize, dvakrát vyhráli Portu a získali mnoho nadšených fanoušků.
2: V 80. letech se ale kapela postupně rozešla. Většina jejich členů odešla k Michalu Tučnému, Luboš se stal zakládajícím členem Druhé trávy, další hráli například s Věrou Martinovou, Katalogem, Karlem Černochem nebo s Greenhorny.
1: Kapela sice oficiálně neexistovala, ale pravidelně pořádala narozeninové koncerty a stále se tak udržovala v povědomí posluchačů.

0: Písničky, které si dnes pouštíme, pocházejí z CD vydaného k 50 letům kapely Průdušky. Právě dozněl žebřík a můžete se těšit ještě na Hypochondra.
1: Nahrál je současná sestava kapely ve složení Martin Tomášek, Miroslav Matoušek, Jiří Panšap, Radek Vaňkát, Jan Panšap a Lubor Bořek.
0: A pokud i vy máte kapelu, která hraje bluegrass,
1: a nemusí ani existovat 52 let jako kapela Průdušky,
0: napište nám na iva@chapek.us a my vás rádi představíme posluchačům Country Rádia.
1: A u příštích bluegrassových typů, třeba s vaší kapelou, se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Manuální řazení procvičuje mozek, tvrdí studie. Tak taková informace se objevila nejen na webu novinky.cz. Automobily s manuální převodovkou nutí řidiče aktivovat při jízdě části mozku odpovědné za soustředění, paměť a rozhodování. Mozek se tak procvičuje, což by mělo prospívat jeho kondici. Zatímco dříve byly manuální převodovky standardem, v posledních letech se u nových aut stále častěji setkáváme výhradně s automatickými převodovkami. Ty slibují někdy nižší spotřebu a nižší emise, nebo třeba vyšší komfort a také si lépe rozumí s hybridními systémy. Manuální převodovky by však vedle většího zážitku z jízdy mohly nabídnout i benefit pro zdraví mozku. Naznačuje to studie, za kterou stojí profesor Ryuta Kawashima, který vede výzkum v oblasti procvičování mozku na Ústavu pro vývoj stárnutí a rakovinu Japonské univerzity v Tohoku. Profesor Kawashima přitom stojí za sérií her Brain Age pro Nintendo, které měly za cíl mozek procvičovat. Podle studie, na kterou upozornil japonský web Best Car Web, by měla jízda ve voze s manuální převodovkou zapojovat prefrontální kortex, tedy část mozku odpovědnou za paměť, pozornost i rozhodování. Řízení s manuální převodovkou totiž po řidiči vyžaduje sledovat okolí, citlivě sešlapávat spojkový pedál, vybrat a zařadit správnou rychlost a všechny tyto činnosti pak synchronizovat. To vyžaduje po mozku mnohem větší zapojení než jízda s vozem osazeným automatickou převodovkou. Podle výzkumu, na který Best Car Web odkazuje, by tak pravidelné řízení vozidla s manuální převodovkou, a to i včetně motocyklu, mělo mít vliv na udržování duševního zdraví a kognitivních funkcí. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Také dnes vám přeji krásný podvečer u mikrofonu Country rádia Milan Schmidt
2: a Bára Jihalová.
1: A také pořad o koních. A Bára nám dnes představí plemeno, které na první pohled připomíná arabského koně, a to svou elegancí a ušlechtilostí. Tak povídej, o jakého koně jde?
2: Dnes se podíváme na terského koně, plemeno vyšlechtěné ve 20. století v řepšině Tersk na úpatí Kavkazu. Chovatelé zde usilovali o vytvoření elegantního, odolného a všestranného jezdeckého koně, který by spojoval krásu orientálních plemen s dobrým charakterem a využitelností pro sport i každodenní práci.
1: Takže jací koně stály u jeho zrodu?
2: Na vzniku terského koně se podílelo několik jezdeckých plemen, především arabští koně a další kvalitní jezdecké linie. Cílem bylo získat koně s ušlechtilým vzhledem, dobrou vytrvalostí a příjemnou povahou.
1: Ušlechtilý vzhled říkáš, takže jak si ho můžeme po této stránce představit?
2: Terský kuň je elegantní, harmonicky stavěný jezdecký kuň střední velikosti. Má jemnou hlavu s výraznýma očima, dobře osvalený krk a pružný pohyb. Pro plemeno je typické především šedé zbarvení, i když se vyskytují i jedinci jiných barev.
1: Zmínila jsi také příjemnou povahu, podařilo se?
2: Terský kuň je inteligentní, učenlivý a ochotný spolupracovat s člověkem. Má dostatek temperamentu pro sport, ale zároveň bývá vyrovnaný a dobře ovladatelný, což z něj dělá příjemného partnera pro široké spektrum jezdců.
1: Ještě nám v závěru prosím představ, v čem nejvíce vyniká a kde se s ním dnes můžeme setkat.
2: Díky své všestrannosti se uplatňuje v drezůře, vytrvalostním ježdění, turistice i rekreačním sportu. Chovatelé si ho cení především pro spojení elegance, odolnosti a dobrého charakteru.
1: Na řadu přichází další otázka od našich posluchačů. Když se řekne, že kuň měří v kohoutku třeba 150 cm, kde přesně se u koně tato výška měří? Ptá se Aneška.
2: Kohoutek je nejvyšší místo na hřbetě koně, kde se setkává hřbet s krkem. Právě od země po tento bod se měří oficiální výška koně, které říkáme kohoutková výška.
1: Děkujeme a teď kam za koňmi.
2: Tento víkend od 17. do 19. července můžete zavítat například do Kladrub nad Labem, kde pokračují oblíbené letní animované prohlídky zámku a starokladrubských koní. Milovníci dostihu si přijdou na své v sobotu 18. července, kdy se koná letní dostihový den. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoni, zvu vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
1: Za koňmi se s vámi vypravili i tentokrát Milan Schmidt
2: a Bára Jihalová.

dot mi řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

A je to tady zase. Pokud budete mít chuť a náladu, můžete poslouchat pořad, který pro vás vytváří Petr Třebický a ve kterém není nouze ani o mluvené slovo, ani o muziku. Obsah? Nejprve musím prozradit, kdo v minulém pořadu zpíval písničku Na hradě okoří, a posléze dokončím naši americkou anabázi. Předpokládám, že zpěváka, který zpíval Na hradě okoři, jste všichni poznali.

0: Tony Brych, rodilý Žižkovák a jazzman, byl legendární postavou českého sketu, možná zakladatelem nového stylu tohoto žánru v Čechách. Jazzu se věnoval už od mládí, přesto, že jeho otec Antonín Brych, mimochodem král harmonikářů za první republiky, ho zapsal do houslí a chtěl, aby se věnoval hudbě na tento nástroj. Navzdory otci si vybral jazz a basu. V roce 1967 založil s Václavem Fialou a Františkem Hrůzou Steamboat Stompers kapelu, o které ještě nevěděl, že se mu stane na příštích 40 let domovem. V roce 1968 do kapely přibyli Jiří Kadlus, trubka, Jaromír Louis Konůbka, klarinet a další kluci, kteří se vrátili z vojny a Steamboati začali hrát o 106. Už za rok jim vyšlo první a dnes už legendární LPčko. Tony neuměl jazyky a nebavilo ho drillovat texty a tak prostě začal sketovat. A to tak výjimečně, že německý tisk o něm po mnoha vystoupeních v tehdy západním Německu psal jako o králi českého sketu. Co je to sket? Jazzový zpěv, sket singing, vokální improvizace v jazzu, při níž zpěvák místo slov používá různé nesmyslné slabiky a zvuky. Pustím vám malý kousek, abyste si udělali představu.
1: Get it out of the way, all alone. Kick it, let's have the vibe. Hit it up.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Ačkoliv naspíval nezapomenutelné duety s Evou Olmerovou, Jitkou Vrbovou, Janou Koupkovou a mnoha dalšími, stal se frontmanem, duší a srdcem Steamboat Stompers a nikdy na svou kapelu nezapomněl. Opustil ji až po dlouhé nemoci prvního jarního dne roku 2007. Bylo to smutné jaro.

0: pořadem. Ahoj!
1: Ale zpátky do Ameriky. Ať už konečně dorazím, to naše putování. Zamávali jsme Los Angeles na rozloučenou a vyrazili směrem západním. Čekala nás dlouhá cesta do texaského Houston. Ale čas jsme měli a tak jsme si říkali, jak pak asi vypadá Vegas. A když se ukázalo, že ono proslulé městečko je nedaleko, nějakých pouhých 435 kilometrů, naše palce vylétly do vzduchu a bylo rozhodnuto. Las Vegas. Dorazili jsme k večeru, já měl směnu u volantu, ale najednou všude zaplály světla a já musel povolat k volantu zástupce, protože jsem částečný daltonik a tím vodopádem obtížně rozeznávám barvy. A na mě zíralo asi milion různobarevných světelek a nepoznal bych ani semafor, ani červenou. Dojeli jsme do centra a uspořádali schůzi, co teď. A domluvili jsme se, ať každý si jde, kam ho to láká, a sejdeme se ve dvě v noci v hotelu Golden Gate u rulety. Yeah.

0: Léto s Country rádiem.
1: Já jsem se rozhlížel, kam bych se vrtnul, a do oka mi padl pultík, kde se prodávala zmrzlina. Tož jsem si poručil čokoládovou a byl jsem lapen. Takovou jsem ještě v životě nelízal. A tak jsem si vždycky našel nějakou atrakci, jako třeba házení kostkama. Chvíli jsem na to koukal a pak mazal pro zmrzlinu. Nebudete mi to věřit, měl jsem jich tolik, že už jsem nemusel večeřet. Co se týče herny, bylo zajímavé se dívat na tváře gamblerů, ale za chvíli se toho mrzí. Procházel jsem se městem a každou chvíli se něco dělo. Cirkusová čísla jen tak na chodníku a spousta pouličních muzikantů, z nichž někteří byli bezesporu virtuózové. Až jsem z toho byl perplex. Do hotelu jsem dorazil v 2:30 a nebyl jsem první. Vašek Weber už zkoušel krmit ruletu. Povídal něco o červené a černé a že u toho se určitě vyhrává. Mezitím docházeli ostatní. Vašek pořád ještě krmil a my jsme z toho měli legraci. A dělali jsme docela randál. Načež přišel nějaký člověk a pozoroval nás se založenýma rukama. A já jsem říkal partě, hele, to je hlídač a marně přemýšlí, odkud jsme. Načež řekl perfektně s lehkým pohrdáním, Češi, obrátil se na obrtlíku a odešel.

0: Tak jsme se sebrali a ještě v noci jsme z Las Vegas vypadli, abychom stihli východ slunce na Grand Canyonu. Byla to nepopsatelná nádher, ale jsem si vědom, že už máte dost nepopsatelných nádher. A tak vám jen řeknu, že jsme se vypravili na jednu z nejdelších tras. Vzdálenost Las Vegas, Houston, 1470 mil, neboli 2366 kilometrů. Čistá doba jízdy autem trvá zhruba 21 až 26 hodin. Ale my jsme hoši očkovaný satanem, jak zpíval Tony Brich, a tak to musíme zvládnout. Nejkratší cesta je přes Arizonu. Tam je celý rok docela teploučko. Ale cestou z rádia jsme se dozvěděli, že středozápad postihla mimořádná tepla. Ale co se dalo dělat? Odstartovali jsme. Asi po 300 kilometrech nám došla voda do chladiče. Naštěstí to nebylo daleko benzinové pumpy, tak jsme si střihli a vyšlo to na Láďu Moravu a na mě. Hrdně jsme se do toho pustili a bez ztráty kytičky jsme k pumpě dorazili. Byla tam taková masivní tyč a na jejím vrcholu teploměr. Nebudete věřit, bylo na něm 111,2 Fahrenheita, což je 44 stupňů Celsia.
1: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a

0: Country Radio.
1: Cesta byla vypečená téměř doopravdy. Ještě, že jsme byli mladí a nakonec jsme to zvládli na 3-. V Houstonu nás čekali kluci a holky asi z 3 trampských skupin, ale normální koncert nebylo možné udělat. FIFA, takto šerif místních trampů, to pojal jako oficiální potlach na jeho obrovité zahradě. A tak se také stalo. Pro zajímavost, v 1 po půlnoci bylo ještě 31 stupňů Celsia. Ale dovolte mi malou odbočku. Můj starší syn Tomáš žije v Kanadě, ve městě London, a se svým kamarádem Mirkem Vonkou sedli v roce 2006 do auta a jeli do Texasu na Fort Adamson, kde se konal velký potlach. Dorazili k večeru, absolvovali táborák a nad ránem zase sedli do auta a odjeli domů. Hou, domluvil jsem.

Čekala nás cesta do Nashville. Chtěli jsme ještě počkat, jestli se to ďábelské počasí neumoudří, ale neumoudřilo, takže nezbylo, než vyrazit. Nashville byl náš hlavní cíl, protože tam nás čekal koncert. Ten se odehrál na obrovském baseballovém stadionu, ale to strašidelné vedro se už vyřádilo. Koncert byl parádní a pořadatelé byli nadšení. Pozvali nás na slavnostní večeři a oznámili nám, že druhý den máme vystoupení v televizi. A to tedy bylo něco. Jenže tím naše působení v Nashville skončilo. Ale nekončil náš pobyt v Americe.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Protože jsme přišli o první celosvětový potlach na Yukonu, pozvala nás torontská parta na jezero Nipissing. Kanadští trampové okolo Toronta si koupili ostrov. Asi 400 kilometrů na sever od Toronta je velké jezero Nipissing a na něm je několik ostrovů různých velikostí. Honza Havlík vyčuchal, že na jednom ostrově jsou dokonce chaty a celé je to sakum prásk na prodej. Torontský šerif Pavel Wimpy Nebeský dal dohromady všechny trampy, aby se dohodli, jestli celý ten ostrov koupí. A stalo se. Nepamatuji se, kolik těch chat tam je, ale pamatuju si dobře jejich poradní chatu. A to hlavně pro toto. Už doma si Franta koupil ruskou kytaru za 120 korun a k tomu dlouhý hřebík. A tím hřebíkem jsme danou kytaru za zpěvu indiánských pohřebních písní přibili v chatě na stěnu. To proto, abychom už nikdy nemuseli sahat na nic z té hrůzné země. A ještě jednu malou odbočku. Když jsme loni v září měli slavnostní koncert v Lucerni, přišla za mnou taková starší paní a ptá se, já jsem přijela z Toronta a jezdím na Nipissing, pamatujete si na tu kytaru na zdi? A já na to, že samozřejmě. A ona na to, tak ještě tam je.
2: To máš, holka, těžký. Když se kácí dřevo, tak musí být u toho. Sezona pro nás dřevodobce začíná už zítra. No, tak nebuď smutná.

Vyrazili jsme na Nipissing. Nevěděli jsme, jak se k tomu postavit. Někdo říkal, že tam je spousta komárů, ale někdo zase, že to není pravda, že komáři jsou tam jenom dva, Jirka a Karel, a ti prý po dobu naší návštěvy budou mít dovolenou. A tak jsme jeli. Ostrov je docela veliký, protože je na něm 12 standardních chat, jak jsem se už dozvěděl, a jedna veliká zvaná poradní chata. A příroda kolem byla nádherná. Hned první večer jsme v poradní chatě uspořádali potlach, protože venku se čerti ženili. A bylo to prýma. Téměř všichni domorodci byli naši kámoši z Česka a tak se víc krafalo, než hrálo, protože místní chtěli vědět, jak to u nás teď vypadá. A občas i slzička skápla. Zkrátka, bylo to fajn a hezké a pohoda.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Strávili jsme na Nipissingu 5 dní. Než jsme tam jeli, říkali domorodci, že tam se nechodí na ryby, nýbrž pro ryby. A byla to pravda. Jenom s těma komárama to nevyšlo. Zřejmě nás chtěli vidět všichni a vzali si sebou asi 10 000 kamarádů. Já jsem učil štiky plavat, Vašek Weber se málem utopil, když se vydal z kánoji na otevřené jezero a jeho nebezpečné větry. Já jsem měl hezký zážitek, ale nejsem si jist, jestli už jsem ho někde vyprávěl. No ale vám tedy určitě ne. Bloumal jsem očima po jezeru a všimnul si jakéhosi velikého ptáka, jak přistává na strom, který stál v jezeru. Tak jsem honem skočil na kánoj a pádloval ke stromu a najednou jsem si všimnul, že po mé pravé straně asi tak 2 metry mydlí bobr a nepřívětivě se na mě dívá. Takhle jsme vedle sebe plavali, až milý bobr na mě zaprskal a otočil se pryč. Jo, a ten pták, to byl říční orel. Ale ten se na mě díval tak, že jsem na něj zaprskal já a on majestátně odlétl.

Vrátili jsme se do Toronta a navštívili jsme Wimpyho a jeho rodinu. A konečně i George Faladu, který předtím nebyl doma. George nám ukázal mnoho zajímavostí největšího kanadského města a pak jsme se šli podívat do Masaryk Townu, kde jsme měli druhý den hrát. Všechno bylo připravené, koncert byl velkolepý, konal se v nádherném parku, počasí bylo příznivé a obecenstvo také. No a to už je konec mých vzpomínek na velký čundr skupiny KTO s Valdemarem Matuškou a Olinkou Matuškovou po Spojených státech. V roce 1983 jsme byli v Nashville po čtvrté, ale to už by na vás bylo moc. Ještě je zajímavé, že na Silvestra 1981 opustil tuhle republiku Láďa Morava a v roce 1986 v srpnu manželé Matuškovi. Ale Manitou k nám byl příznivě nakloněn a tak jsme se v roce 1990 zase sešli a realizovali po vlastech českých ještě drahně let. Celkem jsme s Valdou a Olinkou hráli 35 roků.

Vážení posluchači, doufám, že se vám moje pořady líbily. Nebojte se, nekončím. Jenom jsem rozhodnul změnit náplň. Jistě jste si všimli, že většina mých pořadů byla staršího data. Protože jsem si říkal, že co je současné, o tom se dozvědí všichni. Ale na starší události se obvykle zapomíná. Budu se věnovat jim. Samozřejmě ne pořád. Chci vzpomínat na muzikanty, kteří nás bavili, a ti mladí o nich nevědí nic. Dostal jsem povolení od autora trémského magazínu a časopisu Puchejř, abych mohl využívat i jejich obsah. Takže se můžete těšit na povídky a básničky převážně trémských autorů. To víte, čundrování po světě s písničkama taky jednou končí. A co se týče muziky a písniček, tam už je to s novinkama taky nazadrmo. Naštěstí máme několik dobrých autorů a doplňovat budu trempírnou a bluegrassem a country a nezapomenu ani na jazz a ba i nějaká ta klasika se najde. Takže budu doufat, že na mě nezanevřete a jdu s chutí do toho.

A kdybyste někdy něco potřebovali, zajděte na kterýkoliv koncert KTO a tam to pořešíme. A těch koncertů by mělo na začátku podzimu být dostatek. Aspoň mi to Jakub Jeroušek slíbil. Jo, ačkoliv času už mnoho možná nezbývá, doufám, že na sklepní dunění ještě vyjde. Váš Petr Třebický. Ahoj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně, prdlku v poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i u dírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1. Ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer s datem 17. července vám přeje Petr Kocman. Milí posluchači, vítejte ve večerní vysílání Country Area a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, jakou písní dnes začít a vzpomněl jsem si na jedno nádherné album, které natočil před, no, už nějakou dobou Randy Travis, veliká country hvězda, který bohužel je na tom teď zdravotně už posledních několik let ne úplně dobře, ale jeho velká country rodina v Nashvilleu se o něj stará, samozřejmě berou ho na koncerty a jsou to až dojemné chvíle, tedy musím říct, když vidím fotky ze zákulisí, jak všechny ty hvězdy, i ty současné mladé, jak se s ním fotí a komunikují s ním a vlastně se hlásí k jeho odkazu, to je to podstatné, protože Randy Travis je jeden z těch, který pokládal základní kameny té novodobé country už v druhé polovině 80. let. No a to album, které před pár lety vydal, bylo zvláštní, tam oslavoval vlastně 25 let na profesionální scéně a zařadil tam své slavné hity, ale předělal je znovu a pozval si do nich mnoho hostů, právě kolegů z country a zaspívali si. A jedním z nich je také skvělý kytarista a zpěvák Brad Paisley a společně tam zařadili píseň, kterou já mám moc rád, protože je to přesně taková symbioza toho moderního přístupu ke country, ale je tam pořád odkaz na tu starou dobrou country, jak se zpívá v jedné písni Good Old Country Music. Ta píseň se jmenuje Everything and All a já vám přeji hezký páteční večer.

Teď vám pustím jednu z mých nejoblíbenějších balad, která se jmenuje The Best of My Love. To je píseň, kterou nahrála kapela Eagles na své album s názvem On the Border. Vyšlo v roce 1974, natáčeli to tehdy v Londýně v Olympic Studios. A tu písničku složili samozřejmě jako vždy členové Eagles sami, tedy Don Henley, Glenn Frey a v tomto případě také J.D. Souther, který později kapelu opustil. Mimochodem tu nahrávku produkoval slavný Glyn Jones, který produkoval takové mistry jako třeba i Rolling Stones nebo Led Zeppelin a mnoho dalších kapel, Boba Dylana. No a ta píseň měla takový zvláštní vznik. Oni tenkrát, členové Eagles, bydleli v Laurel Canyonu, což bylo takové velmi mýtické místo v 60. 70. letech v Los Angeles, kde bydlela spousta, obzvláště z dnešního pohledu, slavných hudebníků. Byli tam třeba pánové Crosby, Stills and Nash a Flying Burrito Brothers. Elton John tam dokonce často zavítal, když přiletěl do Spojených států. No, spousta slavných zpěváků, Emmylou Harris samozřejmě, Bob Dylan tam zavítal. No a jednoho dne, jak vzpomíná Glenn Frey, tak říká, seděl jsem s kytarou a v Laurel Canyonu odpoledne a snažil jsem se vzpomenout na jednu melodii, kterou mi před pár dny brnkala na kytaru Joni Mitchell, další slavná zpěvačka, a nemohl jsem na to přijít a tak dlouho jsem hrál, až z toho vypadla melodie The Best of My Love, která byla samozřejmě úplně jiná, než tak, jak mi Joni ukazovala. No a stejně tak vzpomíná i vlastně bubeník Don Henley, který říkal, že vůbec nevím, kde se to pak vzalo, ta inspirace, protože už jsme byli v Olympic Studios a tlačil nás termín a měli jsme rychle udělat nějakou píseň a najednou to z nás takhle vypadlo. Najednou to prostě bylo. A ještě vzpomíná Don Henley, že si myslí, že ta melodie Best of My Love byla malinko inspirována muzikou Freda Neela, což byl pán, který složil třeba písničku z půlnočního cowboye, Midnight Cowboy a další krásné písně. Tak takhle zvláštním způsobem ta skladba vznikla, ale jelikož tuhle verzi jejich slavnou jsem vám už pouštěl ve svých pořadech minulosti, tak dneska vám pustím daleko novější verzi, která vznikla o několik desítek let později, tak jak ji na své speciální album nahrál rocker Rod Stewart, který samozřejmě také miluje country a i tuhle písničku. Jdeme na to.

Tak tuhle písničku mám rád už skoro 40 let od chvíle, kdy Michal Tučný vypustil do světa na svém skvělém albu Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Ten text psal Michalovi tehdy Mirek Černý. Teď si pustím jeden z velkých countryových standardů, protože tak je ta píseň oficiálně i označována. Je to skladba That's How I Got to Memphis, kterou možná znáte i pod kratším názvem How I Got to Memphis. Složil ji hitmaker a veliká postava country music Tom T. Hall. V roce 70. ji vydal na svém albu a od té doby se ta skladba dočkala několika různých úprav. O tu hned další se postaral v témže roce další známý countryman Bobby Bear, ten ji vydal na svém albu This is Bear Country. No a pak ji nahrála spousta dalších zpěváků, ale i zpěvaček. A já mám pro vás dneska verzi od Ronnieho Dana, což je polovina slavného, jednoho z nejslavnějších vlastně párů v country music, který mám těm na mysli pány, je to duo Brooks and Dunn. A Ronnie Dunn před časem natočil skvělou desku, kterou nazval Redone, kam zařadil téměř 20 na té deluxe verzi, 20 písní, které ho provázejí celý život, které má rád. No a jedna z nich je i právě tahle ta velká klasika a takhle krásně ji udělal. Mám z toho aranžma radost. Takže Ronnie Dunn, That's How I Got to Memphis.

To byly Schovanky a písnička Jo, já se mám. V roce 2014 vydala moje velmi oblíbená zpěvačka Barbra Streisand album s názvem Partners, tedy Partneři. Jak už název napovídá, tak se jedná ve všech případech o duety. Je tam celkem 17 písní. A co píseň, to perla, nutno podotknout, protože mezi těmi hosty pěveckými jsou taková jména jako Michael Bublé nebo Stevie Wonder, John Mayer, Billy Joel, Lionel Richie, dokonce Andrea Bocelli tam zpívá. Objevila se tam taky jedna starší píseň, respektive nová píseň s použitím staršího zpěvu Elvise Presleyho. Stejně tak je to u Franka Sinatry, Bryan Adams tam zpívá, Barry Manilow, taky Barry Gibb, což je slavný duet Guilty. Ten vám co nevidět pustím taky hned příští týden, to je jedna z mých nejoblíbenějších písní vůbec. No ale je tam také duet s country zpěvákem Blakem Sheltonem, protože samozřejmě country hudba Barbra Streisand provází taky celý život. Vzpomeňme na film A Star Is Born, kde hrála s Chrisem Christophersonem a kde naspívali několik country písní. Takže dneska vám pustím tu s Blakem Sheltonem. Je to opravdu nádherná balada a jmenuje se I Want It To Be You. Barbra Streisand a Blake Shelton.

Tak to byla Alice Springs a písnička, kterou jsem záměrně vybral, aby vám hezky naladila ten víkend, který právě už teď všichni zažíváme. Když jsem vzpomínal na Lauren Canyon v souvislosti s písní kapely Eagles, tak do toho Lauren Canyonu tehdy zavítal docela často také další známý zpěvák, skladatel, písničkář James Taylor, opravdu veliká hvězda, která složila mnoho písní, protože on byl a je stále nejenom zpěvák, ale také skladatel. A na své album Sweet Baby James z roku 1970 složil a nahrál také pro mě jednu z těch mých nejoblíbenějších balad, píseň Fire and Rain. Pouštěl jsem vám ji, tuším, poměrně nedávno v české úpravě s českým textem od Petra Kalandry a dneska mám pro vás další verzi. A je to verze od country zpěváka Sammyho Kershawa, kterého ta skladba také oslenila a není se čemu divit, protože je to opravdu mimořádná píseň. Tak doufám, že se vám bude líbit a bude se vám líbit i tahle verze, pokud znáte ten originál od Jamesa Taylora. A propo, ta písnička, ten originál, byl v roce 1998 uveden do síně slávy cen Grammy. Takže opravdu ještě navíc píseň ověnčena takovouhle cenou. Jdeme na ně. Fire and Rain, Sammy Kershaw.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Z rozpálených tváří snad už každej pochopil, že tady se tančí a tady se spí.

0: Aha, to byla výtečná lehká noha a jejich písnička New Orleans. Teď nám zaspívá jedna z velkých dam světa country, a sice Shania Twain, které se také přezdívá v branži královna country popu. A po právu, protože ona nastolila takový zvláštní zvuk na začátku vlastně milénia, který dodnes do jistého ohledu nemá obdoby, dá se říct, mnoho zpěvaček se jí snažilo už tehdy napodobit, ale ono to bylo dáno tím, že všechny ty písně bez výhrady skládala společně se svým tehdejším manželem Robertem Johnem Mutlangem, což byl velmi slavný producent, seznámili se vlastně při nahrávání jejího prvního alba a on produkoval desky takovým hvězdám jako třeba australským AC/DC nebo kapele Def Leppard. A takže ten zápřah měl široký, proto možná došlo k prolnutí toho country s rockem a s popovou muzikou a bylo to velmi šťastné a společně složili desítky písní, které dodnes znějí po celém světě. A pro Shania Twain právě teď jede velké světové turné po těch největších stadionech. Díval jsem se na mnoho záběrů i ze zákulisí, z šatny a je to opravdu velkolepé a Shania Twain jednak je to nádherná dáma a navíc skvěle zpívá a na jevišti to umí a s publikem to umí. No, je to opravdu radost pohledět a poslechnout. No a já bych rád zapomínal na její album Up, které vydala v roce 2002. Tu desku nahrávala v krásném studiu v Nassau na Bahamách. To studio se jmenuje Compass Point. Tam nahrávala veliká spousta taky dalších známých muzikantů. Oni to dělají záměrně, aby se odsunuli od civilizace, nikdo je nevyrušoval, aby se mohli oddávat jenom nahrávání. Jednou tam takhle nahrávali i ZZ Top společně, ještě tuším, že s Davidem Bowiem. Odjeli tam, aby měli klid a pak zjistili, že vlastně tam 14 dní jenom popíjeli a nesložili ani notu. Takže řekli a dost, jdeme do jiného studia. Tak to se Shania Twain nestalo, ta tam opravdu nahrála spoustu písniček. Ale tu píseň, která se jmenuje I'm Gonna Get You Good, což je opravdu jeden z jejich největších hitů, tak tu vám teď pustím v unikátní úpravě, protože ona se před mnoha lety spojila s slavnou bluegrassovou housliskou a zpěvačkou Alison Krauss, protože se mají rády, jsou to kamarádky. No a Alison Krauss jí poskytla i svoji doprovodnou kapelu The Union Station, která je složená z těch největších S akustické bluegrassové hudby. A společně tak udělali unikátní koncert, kde zazněly všechny hity Shania Twain, ale v bluegrassových úpravách, což je senzační. Přizvali si tady k tomu bubeníka, který lehce hrál, jenom lehoučce. No, pojďte si to poslechnout. Jestliže znáte alespoň trošičku ten originál, tak myslím si, že budete nadšení z téhleté verze. Takže Shania Twain, Alison Krauss, The Union Station a I'm Gonna Get You Good.
1: Follow your heart. Here we go. Gonna get you good. Let's go.

Tak a před námi úplně poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. Vybral jsem skladbu, kterou budete možná v originále znát od Mela Tillise, což byl nejenom zpěvák slavný, ale také výtečný skladatel. Má i šikovnou dceru Pam Tillis, což je také country zpěvačka a veliká hvězda, zejména 90. let. A píseň, kterou on složil a naspíval a pak jeho dcera shodou okolností také po mnoha letech, se jmenuje I Am Never. A tu vám dneska pustím od jedné skvělé černošské country zpěvačky, která se narodila v Memphisu, takže samozřejmě musela poslouchat kromě R&B a blues i country hudbu a teď se to v ní všechno tak krásně mísí, respektive v té její muzice. A byl jsem velmi potěšen, když jsem zjistil, že udělala i tuhletu country klasiku I Ain't Never. Tak to je tedy poslední píseň, hodinky country, všechno, co se mi líbí. No a já se na vás budu těšit samozřejmě za pár minut po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje krásný páteční prázdninový večer.

0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
1: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

0: Život je tanec, jak právě dospívá John Michael Montgomery, Life's Dance. Je 21 hodin 11 minut, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No a doufám, že také v tuto chvíli třeba tančíte nebo užíváte si pátku a toho nadcházejícího víkendu, tak jak jste měli v plánu, že třeba ve společnosti dobrého jídla, dobrého pití, dobrých přátel, ať jste na svých chalupách, chatách, někde u moře, protože mi píšete, že posloucháte i třeba z Chorvatska, dokonce z Itálie jsem dostal pozdrav, takže všude tam doufám, že se máte hezky a nezapomeňte na to, co říkávala francouzská módní návrhářka Coco Chanel, ta tvrdila, že žijete jenom jednou, tak by to měla být zábava, tak na to pamatujte. No a k té zábavě a k tomu žití vám pustím i písničky v této hodině, samozřejmě, které vám doufám udělají radost, tak bude to třeba Tim McGraw a Just to See You Smile.
1: Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to.
0: A nebo Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: Ale zaspívá nám také František Nedvěd, Klekání.

No ale budeme také soutěžit, tak na to všechno se připravte. Teď už je ovšem připraven Petr Spálený a Zdeněk Rytíř a jejich dítě štěstěně. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

0: vrátí, pak snad porozumíš.
1: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
2: No, zejména vy, pravidelní posluchači, samozřejmě dobře víte, že Country Radio 15. srpna slaví 35. narozeniny. No a bude dokonce také velkolepá oslava, která bude probíhat přímo 15. srpna, a to od rána až do večera v Pikovaru v Pikovicích v restauraci U Dolejších. Připraveno je 200 kusů voucherů, které si vy, posluchači, můžete zakoupit přes náš web v e-shopu. Adresa je shop.countryradio.cz/oslava35let. No a o těch dalších 150 kusů můžete soutěžit ve vysílání. A to takže přes den, ale i večer samozřejmě se mnou. No a celkem je tedy připravena limitovaná edice pouhých 350 kusů. Koupit si tedy můžete na e-shopu za 350 korun vstupenku, ten voucher, ale pozor, k tomu dostanete zdarma triko limitované edice k 35. narozeninám, vytvořené z návrhu od jednoho z našich posluchačů. Soutěžit můžete samozřejmě také a v soutěži vyhrajete 2 vouchery a 2 trika zdarma. S výběrem samozřejmě velikosti, kterou budete chtít. Je to od velikosti L až po velikost 3XL. No a s tím voucherem se dostanete jednak do vlaku, ale i do areálu Pikovaru. Pokud byste chtěli tábořit v Pikovicích, tak máte možnost, ale musíte si to domluvit s veřejným tábořištěm na adrese na Výsluní 139 252 09 Hradištko Pikovice. No a u příležitosti narozenin rádia bude vypraven speciální vlak, který pojede z Bráníka samozřejmě. Takže sraz 8.00 v Bráníku. A pozor, tam na vás bude čekat vystoupení kapely Šlapeto, která bude živě pro vás hrát od 8.20 do 8.50 přímo na nádraží. No a v 8.50 přijede vlak, který odjíždí přesně v 8.57. No a ve vlaku už na vás bude čekat usměvavý průvodčí Standa Berkovec. Bude vám štípat vouchery a určitě bude legrace. No, z vlaku vystupují 2 skupiny. Takže jednak jsou to chodci, ti jedou až do kamenného přívozu a po sázavskou stezkou se vrací do Pikovaru. A nechodci, ti jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pikovaru. Takže ta první skupina vystoupí ve stanici Petrov u Prahy a půjde rovnou směr Pikovar. Cesta do Petrova trvá vlakem asi 35 minut, odtud pak 15 minut pěšky. No a druhá skupina, směr kamenný přívoz, pak pochod. Cesta vlakem trvá přibližně nějakých 51 minut. Potom pěšky, ale to už budou 3 hodiny. No a příchod do Pikovaru bude zhruba ve 13 hodin. A tam už na vás bude čekat bohatý program, protože tam vystoupí opět Šlapeto, které se přesune z Bráníka. Bude tam Mirek Paleček, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, Petr Bohuslav, St. Johnny, kapela, ve které hraje Milan Schmidt. Já, když mi to čas dovolí, se na vás budu těšit také, ale jelikož přejíždím ze Slovenska, hraju večer předtím v Tatrách a pak jedu na další koncert až někam do jižních Čech, tak uvidím, jak to zvládnu, ale moc se na vás těším.

na chvilku. Takže pokud byste chtěli vyhrát dva vouchery a dvě trička, tak máte možnost právě teď. Připravte si telefony. Telefon do studia je 210 323 333. Ještě jednou 210 323 333. A mám pro vás otázku. Teď se ukáže, jak dobře znáte moderátory svého rádia. Náš odpolední moderátor Miloš Keller proslul výjima své vášně pro moderování také svou oblibou pro jeden typ dopravních prostředků. A já se ptám, o které se jedná. Máte tyto možnosti. Za A jsou to vlaky, za B letadla a za C lodě. A volat můžete právě teď.

0: Tak zatímco zpíval Toby Keith písničku o tom, že miluje tenhle ten bar, tak vy jste volali a volali, ale jak to tak bývá, někdo musí být nejrychlejší s tou správnou odpovědí a tím nejrychlejším dneska byl posluchač Karel, kterého právě teď vítáme večerní vysílání Country Radia. Karle, ještě jednou vám přeji dobrý večer.
1: Dobrý večer, také přeju.
0: Tak, byl jste skutečně nejrychlejší, já jenom tady zopakuju otázku, zajímalo mě, jakou vášní proslul, tedy mimo vášeň pro moderování, jakou vášní proslul náš kolega moderátor Miloš Keller. Byly tyto možnosti za A, je to vášeň pro vlaky, za B, vášeň pro letadla, anebo vášeň pro lodě, vy jste správně odpověděli, že to je?
1: Jsou to vlaky.
0: Ano, je to tak. Zasloužený potlesk letí pro vás a stejně tak poletí pro vás dva vouchery a dvě trička. Můžete se těšit, respektive vaši rodiče, vy jste říkal, že to dostanou rodiče, takže doufám, že budou potěšeny. Ta trička jsou opravdu krásná podle návrhu jednoho z posluchačů. Tak ať si cestu i celý ten sváteční narozeninový den užijí. No a vám tedy aspoň malou cenu útěchy krásnou písničku Františka Nedvěda Klekání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Moc krát děkuju, mějte se hezky, naschle.

To byl Tomáš Klus a Věra Martinová a jejich duet Magnetické bouře. No, magnetické bouře se nás naštěstí tady teďka aktuálně netýkají. Týkají se nás jiné bouře. Včera zase v noci u nás bouřilo, teď odpoledne také, než jsem vyjížděl do rádia. Ovšem je to v podstatě pořád ještě několik dnů, kde nás zužovala ta velká vedra sucha, kde ani kapka. A já jsem si vzpomněl na jeden krásný starý příběh, který se jmenuje Víra, tak když dovolíte, já vám ho ocituji. Dlouho nepršelo a tak pole byla dohněra vyprahlá a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojení a podráždění a dívali se na oblohu ve snaze najít jakékoliv znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídali týdny. Déšť stále nepřicházel. Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu pro modlitby, která by měla proběhnout na náměstí. Požadovali, aby si každý s sebou přinesl nějaký předmět spjatý s vírou. V určený den, v pravé poledne, obyvatelé města nastoupili jako jeden muž. Náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojati při pohledu na rozličné předměty, které modlící tiskli v dlaních. Svaté knížky, kříže, růžence. Když hodina modliteb vypršela, spustil se jakoby mávnutím kouzelného proutku jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko pozvedávali své poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zástupu čněl jeden symbol víry, který poněkud zastěňoval ty ostatní. Malé, asi 9leté děvčátko si přineslo deštník. To je velmi roztomilý příběh. Tak možná jsme měli udělat to též, do toho sucha vyběhnout s deštníkem a bylo by to. Vyzkouším to, až se to zase stane. Tak, a jelikož dneska slaví svátek Martina, Martiny, přeji vám vše dobré, užívejte si svátek, užívejte si i pátek, to se nám to rýmuje hezky, ťukám vám pomyslnou skleničkou na zdraví. No a pustím jednu Martinu, a sice Martinu McBride, velmi slavnou country zpěvačku, která zaspívá krásnou písničku o Broken Wing. No a já se na vás samozřejmě budu těšit po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje krásný páteční prázdninový večer.

končí, potichu říká. Zvedá se vítr, musíme jít, a pak se rozplynou nikam.

Je krátce po 22. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman až do 23., protože je pátek a vy dobře víte, tedy zejména vy pravidelní posluchači, že od 23. hodin vás čeká vždy noční Country Jam, což je přehlídka té skvělé současné i starší country, a to všechno bez povídání, abyste si muziku dostatečně užili. Já bych rád tuto hodinu začal vzpomínkou na některé hudebníky, kteří dneska slaví narozeniny. Tak třeba v roce 1949 se narodil skvělý britský hudebník a také textař Geezer Butler, kterého znáte z legendární kapely Black Sabbath. V roce 1935 se narodil Donald Sutherland, skvělý herec. Jehož syna jsem vám nedávno pouštěl ve svých pořadech, protože zpívá country, krom toho, že to je herec. No a v roce 1952 se narodil také další skvělý americký herec, ale také zpěvák David Hasselhoff. No, ale především v roce 1990, abychom zůstali v Čechách, se právě dnes narodil zpěvák a herec Josef Wagner. Pepu znáte samozřejmě jako syna slavného mistra basů Karla Wagnera a Pepa je vynikající zpěvák i muzikálový, můžete ho vidět v mnoha muzikálech, zejména pak v současnosti jezdí skvělý projekt, který se jmenuje Muzikál na ruby, kde jezdí se svými kolegy a představují písně ze různých muzikálů a je to veliká show. Pepa mě pozval, viděl jsem, takže mohu z vlastní zkušenosti doporučit. Tak pojďme Pepovi popřát k dnešním narozeninám písničkou, kterou natočil před nějakým časem a je to vlastně taková countryovka. A hodí se náramně teď pro tuto chvíli, jmenuje se Noční proud. Zpívá dnešní oslavenec Josef Wagner.

lituj, vůbec nelituj, stát se měl i dřív. Nelituj, vůbec nelituj, možná jenom sem. Nelituj,

Pojďme teď na chvilku do historie, podíváme se na to, co dnešní den přinesl v minulosti. V roce 1593 byla v Praze pod Letenskou plání provedena poslední prorážka při ražbě Rudolfovy štoly, stavěné coby napáječ soustavy rybníků v Královské oboře. V roku 1966 vítězí František Šťastný na motocyklu Java v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu Sachsenring při Velké ceně Německa. Dodnes je to jediné české vítězství v této kategorii. V roku 2017, to je něco pro milovníky tenisu, se stala tenistka Karolína Plíšková jako první Češka ženskou světovou tenisovou jedničkou. Veliký úspěch. V roku 1955 byl v kalifornském Anaheimu otevřen zábavní park Disneyland. Pokud budete mít někdy možnost, zcela jistě zavítejte, byl se tam několikrát a vždycky je to nesmírný zážitek. Jsou tam ty parky dva, je tam takzvaný Adventure a je to opravdový ráj pro děti, ale jak asi tušíte, tak je to vše vystavěno tak, aby to byl zážitek nejen pro děti, ale samozřejmě i pro dospělé, pro jejich rodiče, takže doporučuji. Veliké výročí Disneylandu dnes. No a ještě jedno výročí, v roce 1985 firma McDonald's otevřela první restauraci v Lucembursku. Bylo to konkrétně v Lucemburku. Tak a my jdeme na další muziku.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Rádio. Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obchází.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zvedl. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zvedl. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím

Na dnešní den připadá spousta zajímavých událostí také v oblasti country, tak pojďme si to letem světem prolétnout. Tak například tedy 17. července roku 2017 Dolly Parton zahájila své veliké turné s názvem Better Day World Tour, jela tedy po celém světě a zahájila ho právě dnes v Thompson Bowlingově aréně v Knoxville. Za celé to turné prodala přes 275 tisíc vstupenek. Bylo to celkem 49 koncertů, no a jak už jsem zmiňoval, tak Dolly Parton hrála nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě a také v Austrálii. A celé to turné vydělalo v čistých příjmech 34 milionů dolarů. To už je velmi slušné. No a v roce 1975, právě dnes, vznikla ruská verze slavné písně Conway Twittyho Hello Darling. Ta písnička vlastně vznikla o 5 let dříve v té originální anglické verzi, ale tahle ta verze vznikla jako takové gesto přátelství ze strany Apolla k sovětským vesmírným projektům. Mělo to být takové přátelské gesto, které bylo opravdu oceněno. A věnovala to ta posádka Apolla sovětským kosmonautům. A mimochodem Conway Twitty si kvůli správné výslovnosti ruské najal v Oklahomě na univerzitě profesora, který ho velmi pečlivě učil vyslovovat. A pokud si dobře vzpomínám, tak Hello Darling se v ruštině řekne Privěť radost. Nevím, jestli jsem to řekl správně, až tak dalece mé znalosti ruštiny nesahají, ze školy už si tolik nepamatuju, ale myslím si, že tak nějak to bylo. No a v roce 1964 se právě dnes narodil v Kingston Springs v Tennessee skvělý country zpěvák Craig Morgan, který je vlastně veterán válečný a svoji kariéru začal v roce 2000, když vypustil titulní album s názvem Craig Morgan. No a v roce 2005 už se dostavil veliký úspěch s písní That's What I Love About Sunday a s dalšími písněmi, se kterými bodoval na hitparádě Billboard. Já bych teď rád k jeho narozeninám zahrál písničku, kterou natočil jako duet s dalším skvělým countrymanem a jeho kamarádem Tracy Lawrencem a ta píseň se jmenuje příznačně i vzhledem k tomu, že Craig Morgan je válečný veterán, tak se jmenuje Konečně doma, Finally Home.

23. hodina se nezadržitelně blíží a to znamená, že vás za chvíli čekají ty největší hity z historie country music. Já se s vámi pro dnešní večer loučím, těším se na vás samozřejmě opět v pondělí od 20 hodin. Přeji vám také pěkný víkend, aby vám nepršelo, sluníčko svítilo tak akorát, zkrátka, ať máte hezké prázdniny, hezké léto. No a rozloučil bych se písní ještě jednoho dnešního oslavence, kterým je zpěvák Luke Bryan, ten se narodil právě dnes v roce 1976, takže slaví rovné padesátiny. A taky to uteklo jako nic, vzpomínám si, když jako mladíček nastoupil na scénu country se svými hity, bylo to někdy kolem roku 2000, když začala psát písně pro tehdy své budoucí slavné kolegy Travise Tritta, Billyho Carringtona a další. V té době ještě Luke Bryana nikdo nezná, no ale potom se vyšvihl, samozřejmě přišel první single, písnička Rain is a Good Thing a další jako Someone Else Call Me Baby a už to jelo a Luke Bryan je opravdu dnes jedna z těch stálic a velkých hvězd na nebi country. Já jsem od něj vybral písničku, kterou si zaspíval se svým kamarádem, country kolegou Johnem Pardym a ta píseň se jmenuje Plowboys and Cowboys. Tak, to je dnešní oslavenec a já vám přeji krásný zbytek dnešního večera, klidné sny a v pondělí naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

bydleních si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a velí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

spálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou,

že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znít. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to met.

poslední prázdniny, bratřek a korál. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý,

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Plazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Ty zbrácho odešel,

Přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.